podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Ta výstraha obsažená ve 12. verši je velice známá. Cituje se často v kralickém překladu. Protož kdo se domnívá, že stojí, hledíš, aby nepadl. A na tohle slovo se často i káže. Žel bývá neméně často i chybně chápáno, protože je obvykle vytrhováno ze souvislosti a je-li izolováno, tak bývá i zkresleno. Známý český vykladač připomněl, že někteří odpůrci reformačního učení o tento verš opírají své důvody proti jistotě spasení z pouhé víry. Není nijak těžké rozeznat, že takové pojetí není prostě správné. Jistota spasení totiž nestojí na člověku. Má jistota spasení není přece postavena na mě ani na mé víře, nýbrž stojí na Kristu samém. Je zakotvena v jeho dokonalém díle smíření a vykoupení, jež bylo vybojováno v jeho oběti kříže. Z tohoto hlediska lze říci, že křesťanství je vlastně odvahou k nedokonalosti. Tedy odvahou následovat Pána Ježíše navzdory vědomí vlastní nedokonalosti. Proto je naprosto nesmyslné myslet si, že biblicky věřící křesťan se od rána do večera neustále zkoumá a usilovně pátrá, čeho se to dnes vlastně zase dopustil, že jeho včerejší jistota spasení vzala za své a že se dnes zas už topí v nejistotě. Jestliže totiž skutečně věří jen a jen v Krista, pak tu svou jistotu má přece v Kristu. A v takovém případě nemůže přece nikdy spoléhat na sebe, na svou zbožnost, na své skutky či jiné předpoklady. Mnohem větší nebezpečí pádu hrozí naopak právě těm, kdo chtějí svou jistotu zakládat na své mravnosti, na své bezúhonosti, zbožnosti a na svých domnělých zásluhách. Když Pavel psal svůj list do Korintu, neměl ovšem na mysli tato hlediska. Nešlo mu o postoj reformační ani protireformační. Neměl na zřeteli ani všeobecnou pravdu, že člověk, který stojí, by si měl dát pozor, aby neupadl, protože si je příliš jistý a tak se mu velice snadno stane, že zakopne. Pavel měl na zřeteli situaci, ve které se ocli korinští křesťané. Měl na mysli právě ty, kdo se v korinském sboru domnívali, že stojí tak pevně, že si mohou dovolit bez úhony a bez nebezpečí i účast na pohanských obětních hostinách, ba že si mohou dovolit být s pohany zajedno v jejich životním stylu, protože Kristus je přece všemohoucí živý Pán a modly nic neznamenají. Právě těmto silným ve víře adresuje své varování, aby nepadli. Jestliže se totiž spoléhají na sílu své víry a na základě toho přijmou účast na pohanském životním stylu, dostanou se i se svou vírou do okruhu Satanova vlivu a Satan se vždycky bude snažit člověka oklamat a víry ho posléze zbavit. Měli bychom se nechat poučit varovnými příklady věřících lidí, jejichž mysl byla zaujata například majetkem, penězi, osobními ambicemi, snahou po společenském uplatnění nebo něčím jiným. A měli bychom až se zachvěním vidět, jak snadno odpadají od víry, protože se tyto modly dostávají v jejich životě znenáhla na prvé místo. Víra v takovém případě přestává být hnací a proměňující silou v životě,
stává se stagnujícím a mrtvým životním názorem a člověk od ní posléze utíká. Pavel dobře ví o lidské slabosti i o tom, že tato pokušení jsou příliš mocná, aby jim člověk ve své síle mohl vítězně vzdorovat. Proto připomíná korinským bratřím Boží věrnost. Bůh sice ponechává rozhodování na člověku, protože nás v Kristu vede vždycky ke svobodě. Ale v krizových situacích svých dětí vždycky včas zasahuje tak, že dává východisko a také sílu, aby křesťan unikl nebezpečí a z pokušení vítězně vyšel. Je možné, že tvé obzory víry se někdy zatmí, ale nikdy přitom nestrácej naději. Tvá bitva je vyhrána právě tehdy, když si myslíš, že je ztracena. Ne proto, že jsi nějaký znamenitý duchovní bitec, ale protože Pán je věrný. A opřešli se s důvěrou o jeho věrnost, poznáš, že v něm jsi neporazitelný. Protože nikdo nemůže být poražen bez vlastního souhlasu. Člověk může být předěšen pohledem na sílu, která na něho útočí. Některá pokušení jsou tak mocná, že si v nich můžeme připadat jako bezbrané malé děti, které byly napadeny těžce ozbrojenými obry. Vždycky platí, že nepatrný oblázek Davidovy statečné víry poráží mocného Goliáše, protože ho nezasahuje v síle lidské, ale v moci boží. Možná, že jsme odhodláni leccos pro svou víru a pro svého Pána podstoupit a vydržet. Člověk obvykle vydrží víc, než si myslel, ale přesto existuje pro každého člověka míra, která je konečná. Máme-li však ve víře živé obecenství s Pánem Ježíšem Kristem, on nám dává v živém vědomí své přítomnosti sílu, abychom třeba v nejtěžších pokušeních překonali i sami sebe, svou chtivost, své sobectví i svou ustrašenost. Není rozhodující, jde-li o pokušení tělesná, duševní nebo duchovní. Jestliže jsme mu plně svěřili sami sebe, on nás přijal celé a své dílo naší záchrany a naší proměny v opravdové syny boží je hotov při nás dovést věrně až do konce. I kdyby se octl v situaci zdánlivě zcela bezvýchodné, nikdy si nedej našeptat, že Pán tě opustil. Může se stát, že o tvém vnitřním zápase nikdo z tvých nejbližších lidí nemá ani tušení, protože naprostá většina těch neviditelných bitev o člověka zůstává lidským očím skrytá. Ale tvůj Pán vidí a o všech tvých těžkostech ví. A on má veškerou moc na nebi i na zemi. Jeho moc začíná tam, kde tvé síly končí, protože on není Bohem našich pravděpodobností a lidských nadějí. Nýbrž Bohem nemožností a zázraků. Nepřestaň s prosbou víry vzhlížet k němu. Vytrvej, abys s chválou a vděčností v srdci spatřil Boží slávu i nad sebou.

Pane Ježíši Kriste, chválíme tě, že tvá moc i milost v našem životě není závislá na naší slabosti i síle. Že každého, kdo se srdcem upřímným a nerozděleným volá k tobě, slyšíš a jsi se svou pomocí vždycky na blízku. Děkujeme, že i ve svých zápasech a pokušeních smíme okoušet slávu tvého vítězství. Amen.

Konstatování toho, že Bůh je věrný, může proměnit život člověka, ten každodenní i ten ve věčnosti. Zakotvit jistotu pro svůj život právě v tomto ujištění může přinášet sílu do mnoha bojů, zkoušek a nejistot, připomněl Jiří Hurta v předchozích chvílích. Posílení touto skutečností můžeme jít vstříc novým dnům. A zase za týden se budeme těšit na slyšenou u pořadu Studna slova. Od mikrofonu z redakce Rádia 7 se loučí Jitka Vilažíková.

Nikdo z nás neví, co to bude za 100 let. Jedno je jisté, my ne. Možná naše děti, nebo spíš děti jejich dětí. Ale zajímalo by mě, co to bude, jak se to vyvine. Ten dům, ve kterém bydlím, a stromy, co jsem na zahradě zasadil. Kostel, hřbitov, hospoda, spousty otazníků a snů, co se mísí s bděním, mezi nimi vrávora, ale dobrá možnost není.

do stodol, vlaštovky přiletí a prošvitoří celý širý kraj. Na nebi hejno bílých hus proletí na pozdrav,

budem opravdově spolu normálně si povídat, budem držet se za ruce, vtipkovat a objímat, budem opravdově spolu tak často, jak jen je to možné, budem smát se, plakat a vzpomínat na všechny důležité věci. Kazeťák, rozbité kolena, první cigáro u kompostu a babičiny dorty. Výlety na sever i na jih, jak zrály tvoje třešně a rybíz. A než se nadějem, budem radovat se spolu. Nad hlavou pořád bude slunce jasně zářit a špičky hor mrazivý vítr objímat. Z dalekých zemí do stodol vlaštovky přiletí.

sejdu k potoku, vzhlédnu k horám a projasním si zrak. Už nesním o světě slávy.

ztratil hlavu, ztratil hlavu. Za šera, za nesmelých objatí.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Tak jako v každém kameni socha na dláto čeká, tak je i v každém prameni předlouhá řeka skrytá. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou, co lidské rty o tom zaspívat dovedou. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou, co lidské rty potom o tom zaspívat dovedou. Je světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí napsané v očích, je teploučko v duši, na horách sníh. Je teploučko v duši, na horách sníh. Tak jako v každém člověku srdce na lásku čeká, tak jako v každém dalším dnu jsou dobrodružství skrytá, a jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, je jaro v každém semínku a ve květech je naděje. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, jaro v každém semínku a ve květech je naděje. Je světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí napsané v očích, je teploučko v duši, na horách sníh. Je teploučko v duši, na horách sníh. Tak jako v každém semínku je skrytý jarní pel, tak jako v každém půl litru je cukr, smích a chmel. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte všichni andělé. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte

0: Debutové album Planeta Pluto vydává David Herzig, hudebník, producent a zvukový experimentátor, mimo jiné člen kapely Bert and Friends. Nahrávka, která propojuje elektroniku, akustické nástroje a trampskou poetiku, vychází u labelu Boom Boom Satori. Otevírá osobitý hudební svět Davida Herziga, v němž se experimentování se zvukem potkává s nostalgií dětství a dospívání. Hezký poslech přeje Anna Janošková. Já teď v Praze v Café Strop sedím s hudebníkem, s producentem, baskytaristou Davidem Herzigem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se budeme bavit o vašem prvním albu v češtině, která se jmenuje Planeta Pluto. Tak možná moje první otázka, proč Planeta Pluto?
1: Protože Pluto už není planeta nějakou dobu, je to takový jako for vlastně celý. Nějak to jako vychází z toho, že jsem vlastně vyrost ve světě, kdy byla Pluto ještě planeta a teď jsme ve světě, kde Pluto planeta už není. A celý to album je trošku rámovaný tady tím jako trošku vzpomínáním malinko nostalgií, nějakým návratem jako ke kořenům hudebním i jako textovým a tak. Takže proto.
0: Tak to mě zaujalo, ty hudební kořeny, jaké jsou, co to je za hudební kořeny, co tam nacházíte nebo objevujete?
1: Na tom albu je slyšet paleta různých žánrů, od nějakého psychedelického roku přes nějaký náznaky jako hip-hopového zvuku, přes trampské písně, něco, co můžeme možná nazvat country zvukem, že je tam jako harmonika a kytara, banjo je dokonce na jednom songu. Takže asi tohle, no. Nějaká písničkářská tradice taky a zároveň elektronická hudba nebo nějaký mix elektronické hudby a rockové hudby.
0: A když se podíváme na tu nehudobní rovinu, tak se vlastně tematicky vracíte kam, do čeho?
1: Tak jako letem světem bych řekl, že dětství, puberta až jako dospívání,

0: Je pro vás právě tady to vzpomínání nebo ta nostalgie, jako navozuje vám to spíš jako radostný pocity nebo spíš takový jako smutný, nebo jaký pocity ta nostalgie navozuje ve vás?
1: Řekl bych jako radostný a takový, možná se těším na to, co bude dál, jako radostným způsobem i neradostným způsobem, protože ne všechny věci jsou radostný ve světě, ve kterém žijeme, a možná se tohle změnilo trošku, že svět toho mého dětství byl takový klidnější, možná jenom proto, že jsem si nějakých věcí nevšímal, nebo možná je to moje vnímání toho světa, ale neřekl bych úplně jednoznačně radostný, neradostný, ale je to nějaký mix. Každopádně v těch vzpomínkách, který mám to štěstí, že mám hezký vzpomínky, tak je to takový happy place, prostě tomu se rád vracím.
0: Když bychom se měli podívat na úplné počátky té desky, kdy a jak začala vznikat?
1: Začala vznikat asi před 3 až 4 lety, nebo ty nejstarší demáče, ze kterých to vznikalo, tak jsou tak 3-4 roky starý, a vzniklo to z nějaký mojí touhy jako vytvořit album písní s textama, zkusit si vlastně otextovat nějakou hudbu, zkusit do toho vložit sebe jako slovní formou, dejme tomu.
0: Vy jste vlastně primárně baskytarista, jestli to správně říkám, tak jaké to bylo? Bylo to něco úplně nového, případně jakou třeba další polohu jste při té tvorbě objevil?
1: No, objevil jsem, co jsem asi nejvíc objevoval, tak je práce s vlastním hlasem a s hlasovým projevem, protože to je, já jsem předtím už pracoval na hudbě jako z různých pozic, ať už jako producent nebo instrumentalista, co hraje na různý nástroje, nebo sound designer, nebo aranžér. A ten hlas, ten vlastní hlas jsem nikdy nemusel třeba editovat, nebo jako nepřemýšlel jsem nad tím, jak je vlastně třeba těžký vyslovit nějaký slovo, tak aby tam byly všechny souhlásky, samohlásky. A jakou náladu vlastně dává ten můj hlas, když něco řeknu nebo zaspívám v nějaký poloze. To asi bylo takový nejvíc nový pro mě.
0: Konzultoval jste tohle s někým, nebo pomáhal vám přitom někdo, nebo jste to objevoval tak jako sám?
1: Dlouho jsem v tom byl sám. Já jsem vlastně docela dlouho nevěděl ani, jestli to album jako vznikne jako album, jestli to třeba nebude jenom single nebo něco. Postupně, když jsem těch věcí měl víc, tak jsem pomalu rozšiřoval okruh lidí, kterým jsem to ukazoval. Nejdřív začínal jsem od těch nejbližších, co mě znají prostě dlouho, a měl jsem k ním jako důvěru v nějaký to. A postupně jsem to rozšiřoval, a když ty ohlasy byly jako vlastně pozitivní, tak jsem si řekl, OK, to je něco, co by mohlo jít ven. A konkrétně s tím hlasem tak mi pomohl dost Albert Romanutis z Bert & Friends, se kterým jsem probíral nějaké svoje jako objevy z procesu prostě, že na něco jsem narazil, tak jsme se o tom pak bavili třeba na koncertech nebo tak. A když už jsem měl nějakou téměř finální podobu té hudby, toho mixu, tak jsem s tím šel za ním, a on mi dal moc krásný feedback na to zpracování toho hlasu, a spolu jsme to nějak jako dotáhli do té podoby, co je teďka už venku.

0: Posluchač může poznat na tom albu, že tam jsou nějaké právě odrazy Bert and Friends, nebo já jsem to tam jako slyšela hnedka, tak jak moc se tam propsala kapela Bert and Friends do toho vašeho soulového alba?
1: Určitě se tam propsala hodně, protože spolu fungujeme už docela dlouho, trávíme spolu dost času, máme jako posloucháme podobnou hudbu, máme nějaký estetický cítění podobný, takže určitě nějaké podobnosti tam jsou.
0: Když bychom vás měli zachytit při tvorbě toho alba, jak nebo kde bychom vás zachytili, jak zkrátka tvoříte?
1: Pronajímám si takovou místnost v jednom vnitroblokovém baráku na Žižkově a mám tam studio, kde dělám všechno jako zvukovou práci, co dělám. To místo je teda krásný, je tam taková zahrada, kde já jsem jako amatérský pěstitel bonsai, takže si tam pěstuju jako stromečky nějaký a ty stromečky mi dávají, hodně mi pomáhají jako v životě, bych řekl, že tím, jak rostou pomalu, mají ten cyklus takovej, vlastně celý roky může člověk sledovat, jak co dělají, jak se jim daří a tak.
0: Taky zajímavá věc, co jsem dočetla v tiskové zprávě, byla, že se vám to v jednu chvíli celé ztratilo, ta tvorba, a musel jste ji nacházet znova. No. Zněla by ta deska úplně jinak, kdybychom ji slyšeli předtím, než se ta všechna data ztratila?
1: No, ona by asi nevznikla, protože vlastně jsem na ní začal pracovat až potom, co přišla ta ztráta, že kdybych to asi nestratil, tak čert ví, ale možná bych prostě vydával elektronickou hudbu a k tomuhle bych se možná dostal pozdějc, nebo nevím. Tohle byl takový opravdu silný impuls, který mě přivedl do takový fáze experimentování jako a takový přehodnocení nějaký estetický podoby té hudby. Bylo tam takový období, taky experimentovací období, že věci, co jsem měl rozdělený, tak se mi vlastně nechtělo rozpracovávat znova. A začal jsem ty elektronické nástroje kombinovat s nějakým třeba mluveným slovem nebo různý samply nějaký řeči. A zjistil jsem, že vlastně, když v té hudbě je ten hlas, takže najednou je to mnohem uchopitelnější možná pro posluchače nebo pro někoho, kdo není vyloženě soustředěný na elektronickou hudbu nebo jakoukoliv jinou hudbu. Byla tam taková fáze takového ničeho chvíli a potom se objevily první náznaky těch demáčů. Planeta Pluto vlastně byl jako ta písnička, tak byla taková první věc, kde se objevil nějaký hudební názor, který jsem si řekl, že by byl fajn rozvinout dál.

0: Kde si tam vzal ten tramping, nebo to trampství? Je to něco, co jste třeba k čemu máte blízko, nebo jak jste to tam vzalo?
1: Mám k tomu blízko asi proto, že můj táta hrával na kytaru a jedna z mých prvních hudebních vzpomínek asi v životě, tak je, jak on hraje na kytaru někde u ohně a zpívá a měl takovej ten šnorchl, do kterého se nasazuje harmonika, takže mohl rukama hrát na kytaru a pusou foukat do harmoniky, takže vlastně obstaral celou kapelu vlastně pro ten pro to publikum v uvozovkách. A jezdil jsem na tábory, jako ty písničky prostě takový ty tradiční, co zná každý, tak mám prostě zarytý taky v sobě. A proč se to tam vzalo, tak je možná to, že je to taková věc, která je v Čechách docela silná, vlastně každý je to taková trošku jako lidovka, taková nelidová lidovka, která dokáže lidi jako spojovat a přenášet je do takového komfortního prostoru, kde jsou všichni relativně spokojení, bych řekl. Samozřejmě není to úplně pravidlo, ale přišlo mi právě, že je potřeba to trošku jako pozdvihnout nebo dát to do nějakého modernějšího kontextu, nebo jenom to připomenout, že prostě tohle to jako máme a že to je fajn.
0: Mě to zaujalo i z toho důvodu, že vlastně mi přijde, že ten tramping, aspoň třeba v mém okolí, se jako vnímá strašně negativně, nebo jako takový přežitek, tak jsem vlastně prvně nechápala, jestli to myslíte ironicky, nebo jestli jako vážně, a pak vlastně jsem pochopila, že to jakoby spíš má být teda asi ta podsta, anebo jsem to teda nepochopila.
1: Jo, a to vlastně máme dost podobný pocit, no, že taky mám pocit, že se s tím lidi trošku vytírají zadek někdy, a přitom je to super krásná a jako světově ojedinělá věc, že prostě máme ten jako falešný divoký západ tady, který je prostě super. No, je to myšlený, spíš to tomu má sloužit jako tribut, než jako nějaká satyra nebo tak.
0: A ten vesmír se tam vzal díky tomu Plutu, nebo proč je tam ten vesmír?
1: To je taková moje, asi jako kvůli tomu Plutu určitě, a je to taková jako hyperbola, že to správně, že hyperbolizovaný tramp, že kdyby se dalo trampovat jako po sluneční soustavě, takže by to bylo krásný vlastně. A ještě to jako tematická nit k mojí první desce Field Theory, která taky jako volně vycházela z vesmírné inspirace. Prostě vesmír je tak jako moje věc trošku, moje věc oblíbená.

0: Už jste to trochu nakousla, ale podle čeho jste si vybíral hosty, případně kdo všechno se na tom podílel a jak?
1: No, začalo to, první hosti, co se objevili, tak byli bubeníci, protože já jsem původně měl v plánu tam mít vlastně jenom elektronický bicí nebo nějaký takový perkuse, jenom který by to jako doprovázeli, ale pak přišel, když už to bylo trošku ucelenější ty skladby, tak mě napadlo, že by bylo možná fajn to jako oživit nějakým organickým bubnováním, tak jsem oslovil nejdřív Jakuba Schindlera z Bert & Friends. Ten nahrál bicí do Whistlesongu a do Podzemí. A těm skladbám to strašně moc pomohlo, nebo těm nahrávkám. Takže jsem pak ještě zkusil oslovit kamaráda Otakara Žáka, bubeníka, který nahrál bicí do dalších dvou písní, takže to byly první dva hosti. No to bylo teda víceméně to bylo jako trošku náhodný. Pak jsem ještě občas se scházím s jedním kamarádem, bývalým spolužákem z konzervatoře, který se jmenuje Kiril Jakovlev. Je to takový multiinstrumentalista, primárně kytarista, ale hraje na různý jako lidový nástroje. A jednou jsem nějak u něj byl, něco jsme zkoušeli prostě. Říkal jsem mu, že pracuju na nový věci. A jestli by do toho neskusil něco nahrát, a on perfektně umí jako se slidem, nebo prostě je to vynikající kytarista, takže do Planety Pluto nahrál pár kytarových partů. A potom už je to všechno vlastně... Pak ještě tam skladatelsky zahostoval můj kamarád Martin Hartl, který hraje i v Planeta Pluto jako živý kapele, která bude mít vlastně premiéru v den křtu. A ten tam přispěl tím motivem toho intra. Vlastně my jsme jako dlouholetí kamarádi, ale nějakou dobu jsme se spolu nebavili. A když jsme potom navazovali, tak jsme se potkali u mě ve studiu a pouštěl jsem mu nějaké věci. On mi ukázal tady ten motiv vlastně, tak jsme to nějak spolu nahráli, předrozpracovali a padlo, že by to bylo vlastně super, že se to náladově k tomu zbytku docela hodí a že by to bylo hezký intro pro tu desku, protože nějaký intro jsem tam stejně chtěl udělat, aby ta deska měla takovou jako příběhovost trošku, nebo že jsou tam ty zpívané věci a pak jsou proložený takovýma intermecama. Což má sloužit jako takový vydechnutí pro toho posluchače a sklidnění.
0: Jak se s tím pak bude vystupovat? Plánujete nějaké koncerty? Případně zmínil jste kapelu?
1: Kapela vzniká, pilně zkoušíme a zatím je v plánu ten křest. A kromě toho jsou rozjednané nějaké věci, ale potvrzený to zatím není. Rád bych určitě to přivez živě někam lidem a viděl vlastně naživo, jak to jako může fungovat. Takže chystám něco, ale zatím turné vyloženě domluvený není a je to takový otevřený zatím.
0: No a kdybyste si mohl úplně vybrat jako místo nebo časoprostor, kde by se vám to jako líbilo hrát, nebo klidně i jako konkrétní akci, tak jak by to místo vypadalo?
1: Asi na Planetě Pluto by to bylo nejlepší.
0: No a tady v Česku třeba?
1: V Česku asi by to byl jako úplně ideální, myslíme teďka. Tak krásný by to bylo. Určitě někde v přírodě by to mělo být. Někde u lesa. Někde u vody. Jaký chatky by tam mohly být třeba. Nebo týpíčko.
0: Tramská osada.
1: Třeba v tramský osadě nějaký, no, ale nevím, v jaký konkrétně.

0: A je pro vás právě ta práce s tou abstrakcí nebo s tím vizuálem, s tou estetikou jako důležitá, případně jak s ní pracujete nebo co tam prostě vidíte?
1: No, to je na další povídání asi, ale jako měl jsem jedno z takových míst, na který jsem se tak jako v hlavě jako vydával, když jsem na tom pracoval, tak byla taková zahrada někde, kde rostly kamenné rostliny, něco jako korály třeba nebo tak. A do té zahrady chodí tam prostě felit takový zvířata, které jsou hodně velký, jsou takový jako růžový, trochu jako slon to vypadá. A pak je tam jeden strom, který roste na takovém kopečku a má každý list jinak barevný. To bylo jedno místo. Další byla postava taková, takový nečekaně kovboj to byl, to byl prostě tulák, vandrák, měl takový pončo, takový jakoby pletený, ale hodně, hodně výrazná barva tam byla bílá, propletená nějakýma červenýma, modrýma nitěma. A to bylo vlastně, tato postava nějak jako inspirovala ten Goodbye Honey Pie, třetí song. Takže tohle takový moodboard trošku, no. A práce s abstrakcí, no já to mám jako, mám rád abstraktní věci, mám rád jako mystiku, mám rád třeba Junga nebo Nietzscheho, který jsou hodně takový jako oba obrazový nebo čerpají něco z nějakých vnitřních obrazů. A myslím si, že to pro mě znamená nějakou cestu do sebe, dovnitř, a to vlastně, co jste po mně chtěla, abych z abstraktního udělal konkrétní, tak vlastně v tom je trošku ta práce, jako tohodle, že člověk jde do nějakého svého vnitřku a něco z něj jako přinese ven, takže to byl takový pracovní motiv, jako trošku.
0: My se pomalu blížíme ke konci, tak mě zajímá, jaké s tím třeba máte plány, a nejen s tím, jestli třeba prostě můžeme třeba brzo očekávat nějakou další desku, nebo čím vlastně teďka trávíte jako čas?
1: Teď trávím nejvíc času asi tím, abych se naučil performovat tu desku, takže cvičím třeba zpívání nebo hraní na banjo. Ještě v průběhu toho tak mám nějaký další aktivity, že teďka jsem dokončoval sound design pro pár divadelních představení, takže jsem zase musel trošku obrátit svoji pozornost jinam. A to album vlastně zpracováváme teďka živě, takže to je taky spousta práce vymyslet nějakou tu živou podobu, rozmyslet se, co který nástroj kde bude hrát, protože původně to nevznikalo úplně čistě s tím záměrem, aby se to hrálo živě, takže je potřeba najít tomu trošku nějakou takovou uživatelsky přívětivější polohu. A moc rád bych navázal třeba nějaký, asi ne album úplně takhle hned, ale doufám, že v ideálním případě, kdyby se mi letos povedlo ještě dokončit nějaký single nebo EP nebo něco takového, tak bych byl šťastný a uvidíme.
0: Říká David Hercik, my jsme se bavili o jeho albu Planeta Pluto a já moc děkuju za rozhovor.
1: Taky děkuju.

0: Už nedobíhám tramvaje a všude chodím pěšky.
1: I pro mne doba nová je, kdy Mozart hraje z flešky.
0: Já neutíkám za štěstím, jen věřím, že ho potkám.
1: Čekáš, ale co já s tím, jsem černobílá fotka.
0: Já s kamarády na pivo zajdu jenom zřídka.
1: A říkáš si ty protihol, si kůrka nebo střídka.
0: Ta nenasytná potvora je čas, co kolem letí.
1: Jen díky němu okorá fotka vlastních dětí. Co já s tím, okorá fotka vlastních dětí. Kde jsou vzpomínky z alba vysypaný, kde jsou vzpomínky?

0: jsou životy lehký i ty těžký, kde jsou, já v kleci nenacházím ješky, kde jsou, řekni, kde jsou. Po místním nádraží vítr honí zmačkaný leták zbyly.
1: Bezďáček sbírá flašky, co se nerozbily.
0: Zapomněl na svoji první lásku.
1: Zastavte čas aspoň na obě.

bližšie ku mne, bližšie k sebe, čaj si dáme.

našim potom cestou rajom. Ty si moja a ja som tvoj, už som v tebe,

už to znáš, jenže co s tou malou lopatkou, co s ní uděláš, co s ní uděláš. Na téhle zahradě je už tolik jam, že sotva mezi nimi se proplétám a stará písnička v uších zní zas a znova. A stará písnička v uších zní zas a znova.

písnička v uších zní zas a znova. A stará písnička v uších zní zas a znova. A stará písnička v uších zní zas a znova. Zas a znova. Zas a znova. Zas a znova.

výprasky řemenem. Modřiny po těle, jak dlouho to vydržím?

říkáš slova, která bolí, jako ticho v natažené dlani. Znáš snad pocit strážců moří, jsi snad vítr, který hoří, to víš jen sama.

Houpačka pocitu, komu klást vinu, jen chyba na chybu.

špinavý tento svět. Špinavý tolik let a slunce nevidět.

jako tichu v natažené dlaní. Znám já pocit strážců moří. Viděl jsem vítr, který hoří.

Začíná únor, v Evropě končí slavy. Pod jižním sluncem sklízej čaj. Skrz dráty zápisky si dělám primolevy, ale tvoje paže dosahují přes okraj. A já bych si jen přál vzít tě sebou na jí.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Pohledem upřeným na agresivitu Ruska na Ukrajině se i u nás v Česku vede debata o tom, jestli jsme profesionální armádu schopni posílit mobilizovanými vojáky. Stále častěji se mluví o návratu povinné vojenské služby. Náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka v médiích mluví o tom, že by bylo vhodné uvažovat o povinné nebo dobrovolné vojenské službě. Prezident Petr Pavel by podle svých slov zavedení administrativních odvodů do armády přivítal. Ty by státu dali přehled o tom, s jakými možnostmi vůbec může počítat. Přičemž odvodů by se účastnili jak muži, tak ženy. Je za 5-5. U poslechu stejnojmenného pořadu na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Koncem 80. let jsem si odkroutil povinné 2 roky vojny. Alternativou tehdy bylo jít fárat do dolů nebo do vězení. Rozumím, že armáda v demokratické zemi je něco jiného než, promiňte mi to slovo, buzerace za komunismu. 2 z mých přátel učinili krok, o kterém jsem zatím nepřemýšlel. Stali se po 6týdenním výcviku aktivními záložáky. Přesně řečeno, záložáky a záložačkami. Vedoucí oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny a bývalá politička Kateřina Pursíková-Žák je od loňska členkou aktivních záloh České armády. Ahoj Kateřino.
3: Dobrý den.
2: Prosím tě, co přesně znamená pro tebe, že jsi členkou aktivních záloh České armády?
3: Tak nyní to pro mě znamená zejména nějakou odpovědnost a očekávání, co všechno na mě dolehne, protože, jak jsi řekl, mám za sebou teprve ten 6týdenní vojenský základní výcvik ve Vyškově, což byl už úkol sám o sobě, ale nyní čekám, jaké úkoly mi přinese moje zařazení k tomu 72. mechanizovanému praporu v Přáslavicích, kde bych měla působit v aktivní záloze u téhleté jednotky.
2: Vůbec si neumím představit, co znamená být v aktivní záloze. Jakého praporu? Jak jsi to říkala? Jaký je to prapor?
3: 72. mechanizovaný prapor v Čáslavicích. Je to tak, že ve chvíli, kdy člověk se stane příslušníkem aktivní záloh, tak je přidělen k nějaké jednotce, probíhá to přes to krajské velitelství a je snaha uplatnit lidi tak, aby jejich kvalifikace, jejich nějaké předpoklady byly maximálně využity. Takže když je někdo odborník v nějaké agendě, tak je dobré, aby to mohl dělat. Tak dělají třeba kybernetická ochrana, dělají specialisti nebo zdravotníci jsou specialisti často. V mém případě je to tak, že mám vysokoškolské vzdělání, nějakou znalost jazyků, zároveň asi nejsem dáno mým vysokým věkem někdo, kdo by měl být asi v nějaké frontové linii bojových operací a tudíž bylo pro mě nalezeno jakýsi to pracovní zařazení na agendě utajovaných informací, takže teď probíhá proces při NBU, kdy si získávám prověrku na stupeň utajení tajné, abych mohla tu funkci vykonávat.
2: No tak to o co víc oceňuji, že se se mnou bavíš, když budeš mít agendu utajovaných informací, tak jestli to není tajné, řekni mi, jestli máš doma armádní oděv, to znamená maskáče nebo uniformu, a jestli máš zbraň, jestli ti záložníci taky mají doma něco.
3: Tak během toho 6týdenního výcviku jsme zbraň měli neustále při sobě a to doslova opravdu během celého dne až do 10 večer, kdy nastalo nějaké to osobní volno, večerka a noční klid, tak skutečně voják má zbraň pořád při sobě, včetně toho, když jde do jídelny nebo na toaletu, to je ten puška Bren 2. ale domů dostává pouze to vybavení, teda, jak si to popsal, oděvy, nějaké výstroje, toho poměrně hodně, takže má v garáži celou skříň plnou prostě. Docela bych řekla kvalitního vybavení, moc mě to jako překvapilo, že třeba vojenské boty jsou strašně pohodlné, výborné, ty moderní Kanady, dobré oblečení, takže jako myslím si, že v tomhle ohledu mají záložáci docela jako kvalitní vybavení dobré.
2: My, Kateřino, směřujeme neodvratně k otázce, co tě vedlo k tomu stát se záložečkou, členkou aktivních záloh České armády, ale ještě předtím, ty jsi mluvila o 6-týdenním výcviku. Představuju si, že tam bude střelba, hod granátem, překážková dráha, nějaká teoretická příprava. Co ti dalo nejvíc zabrat?
3: Tak pro mě to bylo asi celkově poměrně náročné, dáno tím vysokým věkem, jak už jsem zmínila, žen také v té četě nebylo mnoho, byli jsme tam v menšině, takže pro mě byly samozřejmě jako ty fyzické úkoly náročné, zejména ty překážkové dráhy, československá dráha na to, to jsou takové jako opičí dráhy bojovníka. To byly věci, které pro mě byly docela náročné. Střelby mi překvapivě šly. Je to tam od základu, naučí vás prostě, jak ze zbraní pracovat, jak ji čistit, jak dodržovat bezpečnostní opatření a k údivu všech i sebe samé jsem střílela poměrně dobře, ale co pro mě bylo obrovsky náročné, byl teda hod ostrým granátem. Na to jsem se 5 týdnů jako psychicky připravovala a opravdu jsem z toho měla ohromné obavy, bála jsem se nějakého efektu jako zamrznutí. Pravda je, že velitel, který nás na tuhle disciplínu v počátcích toho výcviku připravoval, tak tam řekl možná neuvážení něco o tom, že za 3,2 sekundy nás granát roztrhá na kusy a to mé psychické pohodě určitě neprospělo. Ale ten nácvik byl tak důkladný, tak rutinní. Dělali jsme to pořád dokola a ty postupy jsou prostě automatizované. Člověk jde jako robot prostě do výdejny munice, vezme ten granát, ví, co má udělat, ví, kde si má kleknout, do které kapsy si ho hodí, jak ho odjistí, jak ho odhodí. A vlastně jsem byla překvapená, že jsem to pak jako robot zvládla.
2: A ono to pak bouchlo.
3: A granát jsem odhodila, pak to hodně bouchlo, ta detonace, jako je to velký výbuch, stojíte u toho blízko vlastně v tom okopu a ta intenzita je velká, takže takový pocit jako vysokého adrenalinu tam rozhodně byl.
2: Kateřino, kdybys to nezmínila sama, já bych tohle téma vůbec nevytahoval. Je to taková citlivá, delikátní otázka. Podívej, ty jsi ročník 1971, říká Wikipedie, a mluvíš o sobě jako o staré ženě. Já to chápu tak. Jednak mě tím mateš, protože tě nevnímám jako starou ženu, ale já to chápu tak, že z hlediska záložáků je ten tvůj věk spíš nestandardní. Takhle bych si to vyložil. Je to tak?
3: No tak v rámci naší čety, kde jsem byla zařazená, jsem byla jako s přehledem nejstarší a od těch nejmladších kolegů ve zbrani o 30 let starší. To je jako obrovský rozdíl. Já jsem tam v 52 byla s lidmi, kterým bylo 20.
2: Tak to je
3: samozřejmě znám.
2: No a jaké to bylo pro tebe?
3: No tak v mnoha ohledech složité, už jenom to, že jste na 6 týdnů vržen prostě do prostředí kasáren, to je nepřetržitý výcvik, takže jste tam prostě včetně víkendů v 5 ráno vstanete a do 10 do večera jste prostě zaměstnaný tím, čím máte být zaměstnaný, není tam žádný volný čas. Jste rádi, když se v noci, jsem byla ráda, když jsem se v noci mohla položit do postele, tu zbraň položit vedle sebe a prostě spát. Takže ten kolektiv, ten se velice rychle stmelí. To je týmová záležitost a od prvního dne je na to kladen důraz. Vy tam vejdete, prostě nesete si nějakou tašku, pár věcí v civilu a během jednoho dne vás oblíknou do uniformy a vlastně unifikují tu jednotku a důraz je na to kladen, že fungujeme jako četa. Jako to znamená, že prohřešek jednoho je prohřešek všech a úspěch celé čety je úspěch také všech. Takže ta četa se kolem mě semkla tak, jak já kolem nich. Takže v tomto smyslu jsem nijak nevyčnívala, ale ten můj vnitřní pocit z toho, že jsem starší. Já jsem to samozřejmě vnímala, byť třeba v těch fyzických testech jsem obstála dobře a v tom závěrečné soutěži, jak se tomu říká, po 6 týdnech jsem z těch asi 80 lidí byla 26. v pořadí toho výkonu, jako co jsem dokázala, ale to jsou samozřejmě i nejenom ty fyzické testy, střelby, ale i znalosti. Během toho výcviku se člověk hodně, hodně učí. Tam je takzvaná příručka vojáka, plná nějakých informací a museli jsme se hodně, hodně učit teorie a skládali jsme z toho také zkoušky.
2: A ten, když už tady se bavíme o věku, připomenu, že jsi ročník 1971, kdy ses byla hlásit u krajského vojenského velitelství nebo rekrutačního střediska, oni mají nějaké omezení nebo komentoval tam někdo, že nejsi úplně
3: jestli
2: v typickém věku?
3: Jestli se nemýlím, tak to omezení je 60 let. Nejsem si tím úplně jistá, nechci si to plet s odchodem do důchodu. Ten já myslím, že prostě myslím si, že to je 60 let, je možno se přihlásit do aktivních záloh a moje zkušenost s armádou je taková, že je naprosto nediskriminační, čili ani to téma pohlaví, genderu, to, že jsem žena, nikdo neřešil, ani v žádném náznaku, ani v pozitivním, ani v negativním smyslu slova to nebylo zohledňováno. A stejně tak s tím věkem. Já jsem se jedinkrát nesetkala s tím, že by se nad tím někdo pozastavil, nebo že by mi dal najevo, že tam nemám být, to vůbec jako nepřicházelo v úvahy. A v tomhle tom je to prostředí armády, myslím si, jako dobré, že to, co by jsme si přáli pro celou společnost jako rovný přístup a šance všechny, pro všechny stejné, tak v armádě z mé zkušenosti, tak jak jsem to prožila, tohle platí. Ale utekla jsem z té otázky toho jako příběhu, proč jsem se rozhodla.
2: Neutekla. Já jsem se ji teď chystal položit a zajímá mě. Teď se k ní dostáváme.
3: Aha, to už byla položená otázka. Tak často to lidi vnímají a to, co jsem jako viděla v té mé četě, jaké byly motivace lidí do armády vstoupit nebo do aktivních záloh, tak je to velice pestrá paleta důvodů od toho, že lidé chtějí si zlepšit fyzickou kondici, chtějí si něco dokázat, chtějí zažít dobrodružství, až po to, že chtějí být prostě užiteční. A hraje tam roli nějaké téma vlastenectví, které někdo prožívá více nebo méně a reakce na nějaké okolní události, jako je třeba nyní ta válka na Ukrajině. A u mě to bylo tak, že já ten aspekt vlastenectví nepociťuju tak silně, což by někdo možná očekával. Už vůbec ne ve smyslu národovectví, které je mi v některých projevech až protivné. A pro rozvoj demokratických hodnot by mohlo být i třeba nebezpečné, ale spíš vnímám ten aspekt obrany západních hodnot, přináležitost k západu a mezinárodnímu společenství. Tím mám na mysli naše členství v Evropské unii a v NATO. To jsou pro mě věci velice důležité a zásadní. Například bych nikdy nestoupila do Československé lidové armády v rámci Varšavské smlouvy. A pro mě, když jsem byla ve Vyškově v kasárnách a na tom shromaždišti vlála česká a vlajka NATO, tak to pro mě bylo jako velice důležité. A i ten moment, kdy jsem skládala slavnostní přísahu vojáka a hrála hymna, ale vlála nad námi vlajka NATO, tak to byl jako důvod, který pro mě hrál docela důležitou roli. Ale když bych šla jako do historie, tak v době středoškolských studií, jak správně si řekl můj věk, tak já jsem žila před rokem 89 na střední škole a těžce jsem nesla absenci demokracie, svobody a de facto nemožnost se identifikovat s vlastním státem. Spíše to byla nějaká opozice, rezistence vůči tomu státu, odpor k zřízení, ze kterým jsem nechtěla mít nic společného. A teprve se změnou politického režimu v roce 89 se tohle moje nastavení radikálně změnilo. A naopak jsem začala úplně intenzivně vnímat svoji aktivní občanskou roli. A mělo to pro můj život řadu konsekvencí, protože jsem se zcela přirozeně začala zajímat o to, jak funguje stát, jakou roli v něm hraje občanská společnost a jakou já mám jako občan v tom celém systému roli jako nějaký základní stavební kámen toho všeho a chtěla jsem tuhle svoji roli od doby, kdy jsem maturovala přesně na tom jako přerodu od totalitních demokratické společnosti. Věděla jsem, že tuhle roli prostě chci naplňovat. Nejenom tím, že chodím k volbám, že se angažuju v neziskovém sektoru, že pracuju pro stát a snažím se přinášet nějaké hodnoty, ale zrovna tak, že se třeba věnuju dobrovolnictví.
2: No a dobře, a tak...
3: To jsou jakoby, to je někde jakoby ten základ toho způsobu uvažování, jak se stavím k státu a jak vnímám svoji roli v rámci toho systému. No a přirozeně jsem se před už mnoha lety stala dobrovolnicí Českého červeného kříže, takže třeba když byla pandemie, tak jsem šla prostě pomáhat do nemocnice. No a když došlo k roce 2014 k okupaci Krymu Ruskem, a to jsem osobně považovala de facto za začátek války. Já si myslím, že tehdy prostě válka začala, jenom svět na to nereagoval, myslím si, adekvátně. A byl to takový první ústupek, který vedl potom k tomu, co se stalo před dvěma lety, že došlo k tomu jako otevřenému válečnému konfliktu, ale tehdy v tom roce 2014, kromě toho, že jsme chodili demonstrovat prostě na podporu Ukrajiny, tak jsem vnímala ty náborové akce, které armáda České republiky dělala. Někde ve veřejném prostoru jsem zkrátka zachytila tu informaci o smyslu aktivních záloh a začalo mi to vrtat hlavou.
2: A komu jsi to řekla, komu jsi to řekla jako první, že máš takový nápad?
3: No vůbec nikomu, protože jsem se jako dosti ostýchala a pravda je, a o tom jsme se také v rámci naší čety často bavili, že ty reakce okolí jsou různé a reakce rodin jsou také různé. Jsou rodiny, které prostě podporují toho člověka, který se rozhodne do aktivních záloh vstoupit, a zaměstnavatele, kteří tomu fandí, ale zároveň je to prostě i pro ty rodiny, i pro ty zaměstnavatele nějaká překážka a něco, co je pro ně složité. Takže v případě, že si matka od rodiny a odjedeš na 6 týdnů na výcvik, tak kromě toho, že 6 týdnů nejsi doma a ničím nepomůžeš, tak zároveň vstupuješ do nějakého rizika, protože prostě 20% lidí nedokončí ten základní 6-týdenní výcvik v průměru. No a řada lidí právě proto, že se zraní, ať už na těch překážkových drahách nebo nějakým jiným způsobem. Takže nějaká míra rizika tam je a ty rodiny samozřejmě tohle vnímají a z mýho hlediska je asi snažší jít sám do toho rizika, než se bát o někoho ze svých blízkých. Takže třeba pro moji rodinu to moje rozhodnutí jednak bylo z části zcela nepochopitelné. A za druhé manžel prostě o mě měl přirozenou obavu a děti. No.
2: Dobře, co teda nakonec rozhodl? Musel jsi to nějak prosadit? Já znám, abych jen to uvedl, já znám tvého manžela Martina Bursíka, který je velmi laskavý a velkorysý člověk, ale nevím, jak bych reagoval, kdyby moje žena řekla, podívej, na 6 neděl teďka budu běhat přes tu překážkovou dráhu. Jsou lidi, kteří si tam zlomí nohu a pak není úplně jisté, jestli ten granát vyšlu za ty 3 sekundy dost daleko od sebe.
3: No, Martin určitě ze začátku nereagoval pozitivně a nereagovali pozitivně ani moje 3 děti. Jo, tam prostě neměli pro to pochopení, nevěděli, proč to dělám, jaký to má smysl, a zdálo se jim, že je spousta jiných lidí, kteří se do toho můžou pustit a mají pro to lepší předpoklady. Ale zároveň pravda je, že Martin je jako velice podporující manžel, velice tolerantní manžel, a když viděl, že jsem determinovaná, jako že jsem byla, protože člověk musí do toho jít s nějakým jako přesvědčením, že to opravdu chce, tak ve finále, když už jsem nastupovala do vlaku do Vyškova, tak sice trošku jako slzel, ale zároveň mě podporoval, takže mi poslal ortézy v balíčku, když jsem potřebovala nějaké tabletky s magnéziem, a přijel na slavnostní přísahu s mojí dcerou a byli u toho, když jsem prostě pronášela slib, že pro obranu vlasti jsem připravena nasadit i svůj vlastní život. Což je věta v přísaze vojáka, která může taky někoho docela jako znervóznit.
2: Kateřino, obrázek, jak maminka odjíždí do vojenské služby a manžel se s ní loučí na nádraží, je pro nás, kteří jsme byli v armádě ještě za komunistů, dost netypický a popravdě vlastně má určitý půvab. teďka přinesu na stůl čísla. My máme, jako Česko má strategický plán, že do roku 2030 chce zvýšit počet lidí v aktivních zálohách na 10 tisíc. Teď jich je něco kolem 4,5 tisíce. Máš dojem, že by se to mohlo povést, že to je přitažlivá věc podle tvojí zkušenosti, že ti to něco dalo a že ti to nějakým způsobem umožnilo být aktivní na poli, kde chceš hrát aktivní roli?
3: Myslím, že je to jako velice individuální, kdo to dělá s jakou motivací a jestli ta očekávání se setkají s realitou. Ať už v tom výcviku nebo v tom dalším působení v aktivních zálohách. Myslím si, že vzrůstá prestiž armády České republiky i v souvislosti asi s tím konfliktem na Ukrajině. A myslím si, že takový to jako negativní nastavení, že armáda je jenom buzerace a něco špatného a vlastně nás se to netýká, že tohle to se pomalu jako vytrácí, jo. A že se posiluje spíš takový ten pocit občanské odpovědnosti za obranu České republiky, že to není jenom věc armády, ale nás všech. Ale to, co v tom člověk najde pro sebe sama, proč v aktivních zálohách je, to je opravdu tak strašně široká paleta možností, proč to kdo dělá, a ten můj důvod určitě nebude srovnatelný s důvodem někoho, kdo je prostě muž 20letý a ještě třeba myslivec nebo člověk, který vlastní zbrojní průkaz a strašně rád chodí na střelnici, což není vůbec můj případ. Hmm. Jo. Já jsem určité kořeny měla spíše v pacifismu a teprve postupně toho tenhle ten jako pocit nějaké jako odtažitosti k armádě se u mě teprve v průběhu let jako měnil. No.
2: Kateřino, možná, že se mění ta naše představa armády i díky lidem jako si ty a díky tomu, co jsi mi dneska řekla. Mám úplně na závěr jednu takovou zvláštní prosbu. Ty jsi mluvila o tom, že ten výcvik provází i teoretická příprava a že existuje něco jako příručka vojáka, že se si musela naučit. Tak řekni mi jednu věc, která tě překvapila a kterou bych určitě si nedovedl nějak domyslet z toho, co může být v příručce vojáka.
3: No tak ta příručka vojáka, kromě toho, že je tam nějaký právní zakotvení vůbec jako armády České republiky, právo vojáka, nějaké lidskoprávní aspekty, které to má, humanitární aspekty, které to má, tak je tam ale prostě popis zbraní, takže se učíš, co jsou které zbraně, jaká je bojová technika, učíš se o různých typech nebezpečí, typech války, topografie, zdravotnictví. Třeba docela důležitá součást toho výcviku je vlastně první pomoc, ale ne ta první pomoc, kterou já znám třeba z Červeného kříže, ale první pomoc skutečně v té jako válečné situaci, kdy většinou se učíš, jak zaškrtovat končetinu, protože prostě dochází, je prostřelená, musíš toho člověka zachránit, aby nevykrvácel, takže je to taková jako zvláštní hrubá forma první pomoci, tak tohle všechno tam je. No a u těch zbraní se učíš zkrátka jejich parametry, jaký mají dostřel, jaké mají ráže a všechno.
2: A to si všechno pamatuješ? Ty si to všechno pamatuješ, tohleto?
3: No, ten moment, kdy jsem dělala ty zkoušky, tak jsem si to musela pamatovat a byl to docela drill a opravdu jsme se učili denodenně. Ale tak s odstupem samozřejmě ty informace člověk vypouští z hlavy, ale asi bych si je zase obnovila. No.
2: Tak to říká členka aktivních záloh České armády Kateřina Bursíková. Žák, já ti moc krát děkuju.
3: Děkuju pěkně za pozvání a možnost sdílet svoje dojmy.
1: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
2: Posloucháte Radio Proglas, pořad za 5.5, tentokrát věnovaný tématu aktivních záloh armády České republiky. Slyšeli jsme zkušenosti Kateřiny Bursíkové Žak s 6týdenním výcvikem v armádě. Kateřina popisovala důvody, proč do aktivních záloh vstoupila. Popisovala tvrdost výcviku, který přirovnala k obráběcí lince. I to, jak vstřícné prostředí v České armádě jako záložačka našla. Druhým hostem tohoto pořadu je záložák, civilním povoláním architekt Jiří Vaculík. Jirko, ahoj.
4: Ahoj.
2: S Kateřinou jsem k té otázce směřoval, u tebe touto otázkou začnu. Proč jsi vlastně do aktivních záloh vstoupil? Máš nějaký jednoduchý důvod, který vyprávíš příbuzným, manželce?
4: Musel jsem si ho vyrobit, než jsem s tím předstoupil před rodinu, protože bylo jasný, že mě budou se ptát, hlavně maminka. Abych byl užitečný, abych byl schopný se zapojit, kdyby se něco dělo. Je to 5-6 let zpátky, kdy jsem vstupoval a tenkrát to vypadalo, že maximálně přijdou povodně a já půjdu někam skládat pytle s pískem, ale vyvinulo se to jinak. Takže abych byl schopný se zapojit a abych prostě byl na to nějakým způsobem vyškolený. To, jak moc mě nakonec budou školit, to jsem nedomýšlel, prostě jsem...
2: No to o tom ještě povyprávíš, ale ještě mi přibliž. Kateřina vstoupila do těch aktivních záloh v době, kdy bylo jasné, že Evropa není zcela bezpečný kontinent po dlouhých, déle než 70 letech, myslím. Je tu najednou válka, ale ty jsi říkal, že už je to 5-6 let, to znamená, to bylo ještě před tou ukrajinskou válkou, tak...
4: Bylo to, ani já jsem nedomýšlel, že ve 2014 začala válka. V tom roce 18, když jsem se šel přihlásit na rekrut na kulaťák, tak jsem to vlastně jako ten konflikt moc neznal a vlastně dneska se za to stydím. Takže já jsem vstupoval přesně s tím, že jako stát se může všechno, ale je to velmi málo pravděpodobný. To, že se to takhle přiblíží, jsem nedomýšlel, ale vlastně nás to jako všechny dost jako překvapilo, takže doba byla taková, že jsem fakt jako viděl nejdál na ty povodně a i proto jsem šel vlastně k ženistům.
2: Rozumím, ty jsi u ženistů, já jenom doplním, že v roce 2014 neoznačení vojáci obsadili Krym, jestli se nepletu tehdy. Putin říkal, že to nejsou jeho vojáci, nakonec se k tomu přiznal. Myslím, že v ruštině se tomu říká maskirovka, je to taková strategická lest. Kateřina vyprávěla, jak těžký pro ní byl to, čemu se říkalo u základní služby přijímač nebo ten 6-týdenní výcvik. Ty jsi sportovec, ty jsi člověk, který vypadá jako fyzicky velmi zdatný, tak bylo to pro tebe těžké nebo to byla sranda?
4: Sranda jsem se odnaučil říkat, protože jsem za to dostal čočku přímo tam ve Vyškově, když jsem si v takovém neformálním rozhovoru u jídla těm svým velitelům svěřil, že to pro mě je svým způsobem dovolená od těch pracovních povinností a od toho pracovního stresu. A oni na mě tak jako hleděli a říkali, jak? Jako já říkám, no fyzicky a vlastně nebo mentálně, protože nemusím jako nic moc řešit, mám povely a fyzicky mě to jako nedostává do úzkých, protože prostě to mám s rezervou a v tu chvíli prostě jsem byl jako předmětem
2: zvýšené pozornosti.
4: Ale neutavili mě, v tom opravdu mám ten fond jako s rezervou, s velkou, protože je to dělaný na lidi, kteří prostě se zvednou z gauče a začnou se na to trochu chystat a po pár týdnech jako hejbání tím projdou, byť jako je to bolí, tak člověka, co se hejbe celoživotně, tak to prostě nebolelo. Ale já jsem si přidával, takže jsem si to jako udělal takový, abych měl pocit, že jsem se jako vyndal. A splnilo to ten účel se dostat jako hrábnouci. Ale je to těžký, nebo pro mě bylo nejnáročnější se tak jako srovnat s tím jako režimem a naučit to. Ale i proto jsem si tam šel, že prostě jako budu poslouchat na slovo a budu o tom míň jako polemizovat s těma lidma a to se mi tak nějak hodí i do života.
2: Kateřina přirovnala ten výcvik v armádě k obráběcí lince, který nějakým způsobem ten výcvik má vyrobit lidi, kteří jsou schopní fungovat pohromadě. Tak ty už jsi říkal, že pro tebe bylo trošku těžké najednou se najít v té hierarchické struktuře armády a jestli se nepletu, tak tvoje zkušenost armádou byla ten rok na vysoké škole vojenské přípravy.
4: Ne, já už jsem katedru vojenskou minul. Já už jsem vojenskou katedru minul a nechodil jsem nikam, takže já jsem neprošel tím. Já jsem si na základní škole za socíku došel k obvodu Braneckýmu a už tenkrát vlastně jsem jako neměl, a tím jsem byl jako specifický na té základní škole, že jsem vlastně jako říkal, proč bych se tomu vyhýbal, tak je to stejné, jako když jezdíme na sportovní soustředění, protože jsem prostě byl někde na sportovkách. Vždyť je to prostě výcvik, nás to jako nezabije a nevyhejbal jsem se tomu. A pak celou vejšku jsem se tomu nevyhejbal, jenom jsem měl odklady, protože jsem pak už měl děti a vlastně jsem studoval tak dlouho, až prostě zrušili povinnou vojenskou. Ne, že by mě to tenkrát mrzelo, hodilo se mi to, potřeboval jsem makat, vydělávat, stavět, ale vlastně to ve mně hlodalo od toho roku 2001, kdy jsem dostal ten finální odklad a nenastoupil jsem až do toho roku 18. A souviselo to s tím, že děti odrostly a druhý vrch byl teprve na cestě, takže jsem si to lajznul jako podstoupit. A obrábí to lidi a mě to samozřejmě taky jako obrobilo trošku, ale myslím, že pozitivně v tom, že jak už jsem zmínil, o některých věcech míň diskutuju a třeba si o nich přemýšlím, ale třeba potichu a nemám potřebu komentovat úplně všechno.
2: Přidalo ti to disciplínu, odvody předpokládám byly spíš než na základní škole, byly na střední škole a ty říkáš, že jsi neměl tu zkušenost s armádou, kterou já jsem nazval, a omlouvám se za to slovo ještě jednou, buzerací. Řekni mi, jak rozumíš teďka té situaci, tebe jako záložáka, nevyčítá ti tvé okolí, že kdyby se něco dělo, byl bys povolán hnedka?
4: To je těžký téma, který jako jsem samozřejmě řešil primárně se svojí ženou, aby jsme jako prodiskutovali, jak to funguje. Tam je důležitý jako znát ten mechanismus a proto jako se snažím jak v armádě, tak prostě ze zdrojů jako velení jako dočíst toho, jak to funguje, kam by jsme šli, jak by jsme šli.
2: Jak to je v tvém případě?
4: Já to chápu tak, že naši ženisti, profíci jsou někam alokovaní v rámci struktur NATO a musí ve chvíli, kdy bude potřeba, NATO si je zavolá, tak tam prostě musí fungovat. A protože u profíků v Bechyni je nějakým způsobem podstav, tak už si prostě naši velitelé zjišťovali, kdo by vlastně byl ochoten sloužit po Česku, kdo by byl ochoten sloužit za hranicema Česka. A čili tu naší připravenost na to jít vlastně do těchto misí, které jdou do těch úkolových uskupení, které prostě vznikají na východní hranici, jako prostředky jako věrohodného odstrašení, tak prostě do těch by jsme rotovali stejně jako profíci. Čili nás začali extrémně cvičit vlastně na stejnou úroveň, aby jsme byli schopni zapadnout do těch jednotek profi, aby jsme tam prostě byli schopni jako na ty místa nastoupit a dělat tu práci, kterou dělají ty profi, v mém případě pontonáci, protože já jsem u pontonové roty, a vlastně s nima fungovat. Takže naše všechny cvičení za poslední dva roky už probíhají, takže cvičíme smíchaný s profíkama, aby nás nepřekvapilo to, že vlastně fungujeme v jiný skupině.
2: Čili jestli tomu dobře rozumím, Kateřina zmiňovala, že její odbornost v armádě bude práce s informacemi a tvoje odbornost je stavba pontonových mostů.
4: Přesně tak.
2: A co tam děláš? Ty jsi architekt, čili jsi inženýr, já chápu, že k tomu máš blízko, ale co přesně se tam dělá?
4: Ty pontony, to je taková ta spektakulární videa ze socíku, jak přijelo těch 8-10 tatrovek na břeh a prostě namávnutí praporku, to tam postupně jako domino napadalo do té vody, ty pontony se rozbalí a zůstanou, plácne to, stříkne to a naskáčou na to ty chlapy a začnou to jako lanama držet, bydlama, bydlujou to k sobě, začne se to spojovat. To je taková ta nejkrásnější činnost, která se jako nejlíp prodává, natáčí. Dělá se to do dneška stejně, ty pontonové soupravy jsou furt stejný. To, že ten ponton váží 7 tun a do té vody tak jako cákne a je to pěkná dunivá rána, tak to jsem pochopil, až když jsem u toho stál a získal jsem velký respekt před tou masou železa. Začal jsem na téhle pozici, prostě toho člověka, co stojí u těch lán, bydluje, spojuje, obsluhuje tu palubu, protože na té palubě se jako vystrojuje pár jako zařízení, které tam musí fungovat. To by bylo trošku na díl, nicméně není to jako raketová věda, ale má to přesně daný postupy, aby člověk to dělal efektivně, rychle, aby se u toho nezranil. Takže to jsme si nějakým způsobem jako nadrilovali a jsme schopní vlastně ten most postavit jako relativně rychle, ale samozřejmě nás nesmí jako rozstřílet z vrchu. Takže To jsem se naučil, ale pak samozřejmě v rámci té jednotky přicházeli další lidi, takže já jsem se jako posunul na další místa. V tuhle chvíli dělám jako výkonného praporčíka, což je...
2: Co znamená prakticky?
4: Výkonňák je takový člověk, logista, co se stará pro tu jednotku o všechno možný. Takže mě posunuli z pontonu zase zpátky na břeh a starám se jim o to, aby bylo co jíst, kde spát a tak.
2: A ta tvá jednotka v obvozovkách, nebo možná bez obvozovek? Ta je
4: v Bechyni a je to opravdu jednotka s naprosto přesnou hierarchií, strukturou velení, zástupce velení, družstva, čety.
2: Jakou máš hodnost?
4: Rotmistr.
2: Ty jsi rotmistr, takže jsi inženýr rotmistr Vaculík. A řekni mi, ještě Kateřina je teprve potom 6-týdenním výcviku, ale ještě nebyla na cvičení. Jak často jezdíš na cvičení?
4: Teď to nafoukli. Jezdili jsme, byl jsem zvyklý a měl jsem doma s rodinou domluvený, že prostě hold 3x až 4x za rok na 10 dnů, potažmo vlastně pro takový prodloužený týden odjedu. Teď to zvednuli prakticky na dvojnásobek, ale 80 nebo 84 dnů už prostě nemůžu chybět ani v práci, ani doma. Prostě se nedá. Ale je to tak udělané.
2: A tedy, jak to je udělané?
4: Je to, to je maximum, který můžeš odcvičit, co ti prostě dávám ministerstvo, nebo prostě tak je přijatý teďko zákon, ale neodcvičím to, musím se omlouvat a vlastně jsme si v rámci té jednotky stanovili ty klíčové cvičení, aby jsme se tam sešli, aby jsme byli prostě pohromadě, aby nás bylo co nejvíc a byli jsme schopni odcvičit to, co potřebujeme a aby i ty profíci, který s náma mají cvičit, tak aby prostě to mělo smysl. Takže 80 dnů nejsem schopný odjet a zase prostě letos naplním prostě ostře prostě 30-40 dnů, ale i to je dost velký zásah do toho pracovního.
2: Čili ta armáda ti může vyjít vstříc a řekne, nemůžeš 80, udělejme program pro tebe na 40, abys byl připraven pro fungování v jednotce?
4: Nedělá to specificky pro mě. Mm-hmm. My se o tom bavíme v rámci té naší jednotky, která je začleněná, že jo, u roty, u pontonové roty jako profíků a tam jsou na to instruktoři, se kterými ladíme, že některé ty cvičení jsou klíčovější a na ty se budeme snažit přijet v maximální počtu, některý prostě musíme vypustit. A je to teď takový jako zlomový rok, kdy je to nafouknutý, myslím si, že se to zase zpátky jako možná ukáže jako trochu neefektivní a zpátky se to smrskne, že se bude povolávat na míň cvičení, aby se nemuseli tolik lidí omluvat. Já se samozřejmě ze cvičení vždycky omluvit můžu, ty důvody uznávají všechny, jako já tam popravdě píšu, prostě nemůžu pracovně, nemůžu zdravotně, nebo jsou nemocní děti i žena, stalo se to při covidu, prostě neodjeli jsme, protože prostě byli nemocní, neměl se kdo starat o malé děti, takže jsem se omlouval. To KVV, krajský vojenský velitelství, u kterého já tyhle ty formality řeším, tak to akceptuje.
2: Tebe nenapadlo, že by jsi řekl, odkroutil jsem si svoje, kdyby armáda potřebovala, tak já jsem tady, ale už nebudu jezdit na ta cvičení a nějakým způsobem už jsem něco armádě dal a už jsem jenom takový člověk, který by se dal jenom aktivovat.
4: Možná jsem takovýhle pocit měl v tom roce jako 20, 21, když jsem se tak jako zaběh a ve chvíli, kdy vypukla válka na Ukrajině, tak jsem pochopil, že vlastně jako se musí jít dál a vlastně ty cvičení nabrali naprosto odlišný obrátky, než to mělo v roce 20, 21. Ty profíci prostě na nás začali strašně jako makat a v tu chvíli člověk tomu vlastně jako zcela přirozeně začne dávat víc. Takže dalo by se jako jezdit na méně cvičení, člověk už by věděl, že někam patří, přesně jak jsi to popsal, ale v tuhle chvíli každý to cvičení tě posouvá dál a nadriluješ ty věci ještě vlastně jako líp a v tu chvíli to vlastně jako vidíš, že když tam nepojedeš, takže vlastně ne, že bys o něco přišel, ale vlastně jako by neposuneš se.
2: Posloucháte pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný tématu aktivních záloh armády České republiky. Mým hostem je architekt Jirka Vaculík. Jiří, Kateřina tady mluvila o takových svých ideálech, proč vstoupila do armády, mluvila o její demokratické povaze, taky mluvila o tom, a to už bylo po vysílání společném, o tom, jak pro ní byl důležitý armádní kaplan. Co tam je důležité pro tebe? Ty, jak tě znám, tak jsi takový bezproblémový člen týmu, prostě s chlapama si hold někde stavíš pontony. Kdybys měl popsat armádu, co to je za organismus, co to je za společnost?
4: To je to je široký téma. Já jsem tam nezapadl tak snadno, jako zapadnu tady do hospody, když jdeme s kolegama, architektama a tak dále, a nebo sportovcema. V tom jsem tam byl právě trošku za exota z Prahy. Přijel prostě takovej, a teď jako nebudu se pouštět do těch termínů liberál, konzervativec, prostě jsem byl prostě pražská kavárna, přijela mezi chlapy, kteří nastoupili do záloh a byli jinýho ražení, než vlastně jako mají zafixovan Pražáky. A mě trvalo docela dlouho, než jsem je vlastně přesvědčil, že nejsem vlastně jako byť kafe rád a Prahu rád a kavárny a architekturu rád. Takže vlastně jako nejsem tenhle ten typ. Takže tam jsem vlastně zapadal tak jako ne složitějiš, ale vlastně jsme si museli s klukama spoustu věcí jako říct. A já jsem se právě jako naučil víc poslouchat, takže tam je spoustu takových jako pragmatiků, který jako jsou schopní klást jako kritické otázky i na to dělení jako Rusko na to. A v tom se jako střetáváme, kdy já jako argumentuju, oni mají takový ty racionální argumenty a co dělá na to o tom se tam jako bavíme. Ty lidi samozřejmě jsou jako ukotvený, takže jsou prostě v armádě na to, ale mají k tomu spoustu kritických keců s odpuštěním.
2: Teď mluvíš o těch profesionálech.
4: Prosím?
2: Teď mluvíš o profesionálech.
4: Ne, to byly to, s profíkama se do těchto debat nepouštíme tolik, ale vlastně taky. To, je to mix, ale víc debat jsem absolvoval s kolegama, prostě z jednotky se záložákama a tam se tak jako grillujeme jako navzájem vlastně, jak to je, jak to není, co je dezinfo, není. A je to zajímavý, takže
2: Jinými slovy, vy vlastně přemýšlíte nahlas o tom, proč tam jste?
4: Jo. To je potřeba si jako, nebo od toho roku 22, tak je potřeba si tohleto jako trošku promílat, protože jsou tam nuance, větší, menší, ale všichni vlastně jako chtějí být užiteční. To slovo je takový jako pro mě, já ho používám často, ale tam se to jako opakuje. Ty kluci to takhle mají.
2: Čili kdybych udělal rezumé, tak ten tvůj hlavní důvod byl užitečnost, nějaká schopnost přispět společnosti k nějakému lepšímu fungování ve chvíli, kdy je těžko, je to tak?
4: No, explicitně.
2: A to druhé poučení, které z rozhovoru s tebou mám, je, že zcela změnila tuhle tvoji situaci u armády, ta válka na Ukrajině, že to je dělící čára.
4: Nabralo to naprosto jako kruciální význam v tom prostě, že to a i to podpořilo to, jak ta armáda se k tomu trvalo jim to půl roku, než pochopili, že vlastně budou ty zálohy potřebovat. To pochopili prostě na konci roku 22. Dneska se to dostalo už i do novin, kdy prostě se mluví o tom, že prostě bude potřeba zálohy. Ty zálohy motivujou, změnily se pravidla, dostali jsme víc peněz. To jsou věci, které prostě mají zaznít, protože ne, že by se to nějak vyplatilo, ale oproti mý práci, ale prostě investuje se do toho, bude se do toho podle mě investovat čím dál tím víc, protože ty modely ze zahraničí jsou takový, že ty lidi tam jsou, protože jsou i zaplacený do určitý míry a má to tak být, ale odvádějí za to práci, prostě jako musí tomu dát jako by to maximum a je důležitý, že to hodnocení a ty peníze jsou teď jako navázaný na to, že se tam jako něco celkem jako přesně musí odvést, jsou tam přísnější hodnocení, než já jsem zažil v těch pár pracích, kdy jsem jako pracoval. Přísnější v tom smyslu, že prostě plníš, dostaneš víc, dostaneš míň. A to je jako něco, čím jde to pomalu. Já chápu, že jako ty počty záložáků jako nedokážou ve chvíli, kdy vidí, že je budou potřeba, takže je nedokážou jako dostat na ty počty, co dneska...
2: Jsme si říkali, že armáda potřebuje zhruba 10 000 záložáků a má jich teďka 4,5.
4: No, ale vlastně ty modely toho, jsou záložáci, kteří budou úplně vlastně kompatibilní s těma profíkama, tak těch třeba 10 000, to chápu, ale pak by potřebovali podle mě další desítky těch rezervistů, který vlastně budou vědět, kam mají, co budou zhruba dělat a který si během měsíce nebo 6 týdnů dovycvičí na ty pozice, jak budou potřebovat, ale o těchto rezervistech musí vědět a proto musí dojít k nějakým administrativním odvodům a tak dále, prostě jenom, aby o těch lidech armáda věděla, protože v tuhle chvíli nemají propojený registry, nemají prostě v dnešní době pro mě nepochopitelný, že jako nemá armáda informace o tom, kolik chlapů je zdravých a nemocných.
2: Co si myslíš, že tak nejlepší důvod, proč by se lidi měli o armádu zajímat. Ty sám si na vojně nebyl, čili neměl si ani averzi, ale taky nejsi úplně militaristický typ, jak tě znám.
4: Že já vůbec nejsem militaristický typ, jako v tom, že bych si jako oblíkal maskáče a chodil v nich k Sázavě. Já tam běhám v Mojře a v šustiákách.
2: Či by armáda mohla tak oslovit podle tebe společnost?
4: Tím, že lidi pochopí, že to prostě bez toho nejde. Že to je, v určitý moment jsou ty jednotky, ty chlapy tam vlastně jako klíčový v tom, že se ta země nepoloží.
2: Říká architekt a taky záložák armády České republiky Jiří Vaculík. Jiří, děkuji za rozhovor.
4: Já děkuji za pozvání a za možnost tady promluvit.
2: To byl pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný tématu aktivních záloh armády České republiky. Slyšeli jsme zkušenosti Kateřiny Bursíkové-Žak a Jiřího Vaculíka. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů na Proglasu přeje Petr Vizina.

0: špálí oči a nohy si natáhnu.
1: Blíží se 6. hodina a s ní také myšlenka na den od Daniela Ženatého.

Jaké to bylo, když jste se ocitli poprvé mimo domov? No, už je to dávno, vidíte, ale možná si vzpomenete, že to bylo třeba v nemocnici nebo na prázdninách u babičky a dědečka na letním táboře. I když od té chvíle uplynulo již mnoho let, mnoho desetiletí, ten zvláštní pocit si stále pamatujeme. Jak se to kdesi v nás hluboko sevřelo touhou být doma. Jako bychom byli vytrženi ze souřadnic, do kterých patříme. Cítili jsme intenzivně, že k celému našemu já nás vlastně kus chybí. A když jsme se vrátili po čase zpět, plným dechem jsme pak přijímali každý detail důvěrně známých věcí, často úplně obyčejných a všedních. A pocit sevření byl ten tam. Ten zvláštní jev se objevuje stále. Provází nás celým životem. Až když něco končí nebo je jinak, dochází nám, jak je to dobré. Zdraví svého a svých milých si vážíme intenzivněji, až když hrozí, že o ně přicházíme. Až když poznáme nenávist, dojde nám, jakou sílu a moc má láska. Až když řešíme rozhádané vztahy, uvědomíme si, jak požehnaný je pokoj a vzájemná úcta. Jako bychom museli odstoupit od obvyklého, aby nám došlo, kdo jsme, kam patříme a co dobrého k životu máme. No a právě léto nám může pomoci, protože přináší události, kdy se na krátký čas ocitáme mimo domov, chceme si odpočinout, něco pěkného prožít, ať se nám to daří. A možná jako bonus navíc budeme po návratu domů s uklidněním a vděčností přijímat to, co se před naším odjezdem zdálo docela obyčejné a všední. Pěkné léto vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

Je krátce po 6. hodině v pondělí 17. srpna, máte naladěný Proglas. Za mikrofon v tuto chvíli usedá Natálie Fajtová. Dobré ráno. Podle katolického kalendáře je památka svatého Mirona, kněze umučeného na území současného Turecka okolo roku 250. Připomíná se také svatý Mamas, palestinský pastýř a mučedník ze 3. století, ochránce dobytka. A podle občanského kalendáře má dneska svátek Petra, jméno je z řečtiny a znamená skálopevná skála. Petrám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Na Proglasu nás v tuto chvíli čeká ranní modlitba. Nejprve se začteme do 19. kapitoly Matoušova evangelia.

Nějaký člověk přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života? On mu řekl: Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání. Zeptal se ho: Která? Ježíš odpověděl: Nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe. Jinoch mu řekl: To všechno jsem zachovával, co mi ještě schází? Ježíš mu řekl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Když Jinoch to slovo uslyšel, odešel zarmoucen, protože měl velký majetek.

0: Na úryvek dnešního evangelia navážeme modlitbou ranní chvál. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Pavel.
0: Dnešní texty vezmeme ze dne, tedy z pondělí 20. týdne v mezidobí, ze 4. týdne žaltáře, v novějším vydání breviáře, vše od strany 1279. 1279. Ve starším od strany 1151. 1151. Ještě zopakuji všechny dnešní texty v novějším vydání breviáře od strany 1279 a ve starším od strany 1151. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Děkujeme, o Bože náš, že jsi z lásky otcovské této noci naše byl stráž a že nad námi svou moc neprovedl nepřítel náš.
1: Tebe, mi Otče, prosíme, veď nás svým svatým duchem, ať před tebou nehřešíme, dej, ať tento celý den k tvé cti a chvále strávíme.
0: Zažeň od nás ďábla zlého, vzdal od nás i člověka, lstivého a nepravého, pošli k naší ochraně anděla svého svatého.
1: A poněvadž v potu tváři svůj chléb jísti musíme, Bože dobrý hospodáři, požehnej pracím našim, ať se nám zde dobře daří.
0: Na tvou lásku spoléháme, tobě se poroučíme, se vším, co od tebe máme, dej, ať ve zdraví času večerního se dočkáme.
1: Hned z rána nás, Bože, nasyť svou slitovností.
0: Pane, ty jsi nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.
1: Dříve, než se zrodily hory, než povstala země a svět, od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože.
0: Rozkazem vracíš člověka v prach a pravíš, vraťte se smrtelníci.
1: Neboť tisíc let je v tvých očích, jako včerejší den, který minul, a jako noční hlídka.
0: Uchvacuješ je, jsou jako raní sen, podobají se pučící trávě.
1: Z rána kvete a bují, večer je zkosena a vadne.
0: Hyneme v skutku pro tvůj hněv, děsíme se pro tvé rozhořčení.
1: Položil jsi před sebe naše viny, naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.
0: Neboť pominuli všechny naše dny v tvém hněvu, jako vzdech jsme dokončili svá léta.
1: Našich let bývá úhrnem 70. U toho, kdo je při síle 80.
0: Většina jich je lopota a trýzeň, neboť rychle pomíjejí a my odlétáme.
1: Kdo uváží sílu tvého hněvu a kdo se bojí tvé nevole?
0: Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce.
1: Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat. Slituj se nad svými služebníky.
0: Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život.
1: Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.
0: Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, tvá sláva jejich synům.
1: Ať je nad námi dobrotivost Pána našeho Boha. Dej zdar práci našich rukou. Dej zdar práci našich rukou.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen. Hned z rána nás, Bože, nasyť svou slitovností. Oslavujte Hospodina po všech končinách země.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu od končin země.
1: vy, kdo se vydáváte na moře a všechno, čím je naplněné, ostrovy a ti, kdo je obývají.
0: Ať zajásá poušť a její města, osady, v nichž bydlí Kedar.
1: Ať zpívají obyvatelé Petry, ať volají z vrcholů hor.
0: Ať vzdávají Hospodinu slávu, ať na ostrovech zvěstují jeho chválu.
1: Hospodin vyjde jako hrdina, jako bojovník se roznítí zápalem k boji.
0: Vydá válečný pokřik a přemůže své nepřátele.
1: Dlouho jsem byl nečinný, mlčel jsem a zdržoval se.
0: Nyní jak rodička budu křičet, sténat a zároveň nabírat dech.
1: Spustoším hory a vrchy, všechnu jejich zeleň nechám zvadnout.
0: Proměním řeky v ostrovy, vysuším bažiny.
1: Povedu slepé po cestě, kterou neznají, dám jim chodit po neznámých stezkách.
0: Tmu před nimi změním ve světlo, nerovnou půdu v rovinou.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oslavujte Hospodina po všech končinách země. Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě.
0: Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte Hospodinovi služebníci,
1: kteří sloužíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha.
0: Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin. Opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
1: Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, Izraele za svůj majetek.
0: Vždyť já vím, velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
1: Cokoliv chce Hospodin, činí na nebi i na zemi.
0: V moři
1: i ve všech hlubinách vod.
0: Přivádí mraky od končin země, blesky vyvolává déšť, ze svých komor vyvádí větry.
1: Pobil egyptské prvorozence, lidi i dobytek.
0: Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, na faraona a na všechny jeho služebníky.
1: Potřel mnohé národy a zabil mocné krále.
0: Sichona, krále amorického, Oga, krále bašanského a všechny krále kananejské.
1: Jejich zemi dal do majetku Izraeli svému lidu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě. Děkujme Hospodinu, našemu Bohu. On nás zkouší, jako zkoušel naše otce. Myslete na to, jak jednal s Abrahamem a Izákem a co všechno se stalo Jakubovi. Jako je nezničil, když zkoumal jejich srdce, tak ani nás. Hospodin švihá ty, kteří jsou mu blízko, aby jim dal výstrahu.

0: Radujte se, spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili.
1: Radujte se, spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Zpívejte mu píseň novou.
1: Sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Radujte se, spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili. Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil. Kristus vyslyší a spasí ty, kdo v něho doufají. Volejme k němu.
1: Pane, chválíme tě a doufáme v tebe. Pane, ty jsi štědrý a milosrdný.
0: Děkujeme ti za tvou nesmírnou lásku k nám.
1: Ty s Otcem neustále ve světě působíš.
0: Obnovuji všechno silou svatého Ducha.
1: Otevři oči nám i našim bratřím,
0: abychom dnes viděli tvé podivuhodné skutky.
1: Ty nás dnes voláš ke své službě.
0: Učiň, ať jsme našim bratřím služebníky tvé mnohotvárné milosti.
1: Pane, chválíme tě a doufáme v tebe.
0: A připojíme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi svěřil lidem do rukou celý svět, aby ho dobře užívali a pečovali o jeho rozvoj. Provázej naši dnešní práce svým požehnáním, ať ji konáme ke tvé slávě a k prospěchu našich bližních. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Amen.

0: pondělí 20. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Izajáše, 3. kapitolu, podtitul Napomenutí Jeruzalému. Hle, Pán, Hospodin zástupů, odnímá Jeruzalému a Judovi posilu a podporu, všechnu posilu z chleba a všechnu posilu z vody, hrdinu a bojovníka, soudce a proroka, věštce a starce, velitele a váženého muže, rádce a moudrého kouzelníka i znalce zaříkání. Za knížete jim dám chlapce, výrostkové jim budou vládnout. Lidé budou sužovat jeden druhého, bližní bližního, chlapec se osopí na starce, bezvýznamný člověk naváženého muže. Uchopí-li někdo druhého z otcovského domu a řekne, máš šaty, buď naší hlavou a ujmi se této trosky. Ten zvolá v onen den, neumím léčit. Nemám ve svém domě chléb ani oděv, nedělejte ze mě hlavu lidu. Ano, Jeruzalém se bortí a Juda padá, neboť jejich jazyk a skutky jsou proti Hospodinu, aby dráždili jeho vznešené oči. Jejich drzá tvář svědčí proti nim, svůj hřích hlásají jako Sodoma a neskrývají. Běda jim, neboť sami sobě škodí. Řekněte, spravedlivému bude dobře, bude požívat ovoce svých skutků. Běda bezbožnému, stihne ho zlo, sklidí odplatu svých skutků. Dítě utiskuje můj lid a ženy mu vládnou. Můj lidé, kdo tě blahoslaví, klamou tě a odvádějí od cesty, kterou máš kráčet. Přichází Hospodin, aby vedl spor, povstává, aby soudil národy. Hospodin začíná soud s předními muži svého lidu a s jeho vládci. To vy jste spásli vinici, co jste urvali chudákům, máte ve svých domech. Co vás to napadlo, utiskovat můj lid, chudáka utlačovat? Pravý Pán, Hospodin zástupů.
1: V rámci duchovního slova jsme četli první čtení z pondělí 20. týdne v mezidobí.

Je 6 hodin 30 minut pondělí 17. srpna. Posloucháte Proglas. Od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Mirona, kněze umučeného na území současného Turecka okolo roku 250. Připomíná se také svatý Mamas, palestinský pastýř a mučedník ze 3. století, ochránce dobytka. 17. srpna 1887 přišel na svět poslední rakouský císař, blahoslavený Karel I., český a maďarský král. Zemřel v exilu na Madejře v roce 1922. 65. narozeniny by oslavila buněčná bioložka profesorka Jana Šmardová, odešla v roce 2023. 70. slaví francouzská herečka v Česku Chantal Poulain. 78 let se dožívá slovenská písničkářka Zuzana Homolová. 83. narozeniny slaví právník Pavel Rychetský, emeritní předseda Ústavního soudu, spoluzakladatel a prvosignatář Charty 77. A svátek má dnes Petra, jméno je z řečtiny a znamená skálopevná. Tak všem nositelkám tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude dnes počasí? Čeká nás ochlazení, bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy také bouřky, kromě jihozápadní poloviny Čech mohou být velmi silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. A nejvýše naměříme teploty v severozápadní polovině území mezi 19 a 23 stupni Celsia. Na většině území 23 až 28, na jihu Moravy může být až 30, v tisíci metrech na horách pak kolem 15. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem, nabídneme také přehled očekávaných událostí a od 7 hodiny tradičně zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď nám bude hrát Epidemie, píseň Do sebe.

10 minut po půl sedmé nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 17. srpen 2026. Rakouský národní fotbalový tým Kněží dnes oslaví 30. mezinárodní beneficí. V Olbendorfu se utká s kněžskou reprezentací Slovinska. Veškerý výtěžek určil na podporu dětí postižených ruskou agresí na Ukrajině a potravinovou pomoc Ukrajině. Pro ní bude prodávat i speciální dresy. V ulicích Hradce Králové dnes přibude 16 kamenů zmizelých. Stolpersteine na dalších 7 adresách připomenou obyvatele města, jejichž osudy ovlivnil holokaust. První položí dopoledne u bývalé židovské synagogy na Pospíšilově třídě v centru města. A Filharmonie Brno pořádá ode dneška na hradě v centru města hudební festival Spielberg. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: 12 lidí z Polska zahynulo a 10 dalších utrpělo vážné zranění v Maďarsku při havárii autobusu, který vezl 59 poutníků z mariánského poutního místa Medžugorje v Bosně a Hercegovině. V noci na neděli sjel na východě země z dálnice M3 poblíž meze Keresteše do příkopu a převrátil se. Řidič podle dostupných informací za volantem usnul. Rodinám obětí vyjádřil premiér Petr Maďar, stejně jako jeho polský protějšek Donald Tusk, hlubokou soustrast. Předseda Polské biskupské konference arcibiskup Tadeusz Wojda ujistil o modlitbách za věčný život.

0: V historické vodárenské věži Letná v Praze se dopoledne otevře festival O ničem. Návštěvníkům nabídne prostor k zastavení, nic nedělání a sebepéči. Pořádající nezisková organizace Milá chce připomenout, že základem péče o druhé je péče o sebe samého, vysvětlila pro Glasu ředitelka Mily Simona Bagarová.
1: Ty inspirace jsou vlastně dvě. Jedna vychází z naší loňské osvětové akce, kde jsme se návštěvníků ptali na to, co jim nejvíc pomáhá, když jim není dobře. A ty odpovědi byly většinou o tom, že to je dát si kafe, pustit si hudbu, číst si, zastavit se. A tak jsme si řekli, že takový místo, kde se nic neděje, vytvoříme. A druhá inspirace vychází z našeho pocitu, že se na nás ze sociálních sítí a z médií valí neuvěřitelné množství informací, rad a doporučení na lepší život. A tak jsme si řekli, že by bylo hezký, kdyby chvíli nikdo neříkal nic a mohli jsme jenom tak být. Jeho program je kompletně k nahlédnutí na webových stránkách www.festivaloničem.cz, ale ve zkratce se dá říct, že vlastně každý den proběhnou 3 akce, na které je vstup zdarma, což je to yoga, taneční lekce s Janem Cinou, je to třeba koncert zpěvačky Lenky Nové nebo cirkusové workshopy od organizace Cirkeon. Zkrátka je to pohybově kulturní program, ale i v těch mezičasech je možné na akci přijít a projít si celou tu vodárenskou věž a takovou uměleckou instalaci, kterou jsme na téma péče, sebe péče připravili se scenografem Markem Spinem. A i kdyby člověk chtěl přijít jenom se sednout a dát si kávu nebo si číst, tak určitě budeme rádi. Celý týden bude na místě fungovat pekárna SK, lidé tam budou moct strávit čas a odpočívat.
0: V dnešní uspěchané době je velmi těžké zastavit se a nic nedělat, pokračuje Simona Bagarová.
1: Říkali jsme si, že zkusíme vytvořit takovou oázu klidu, kde opravdu bude jenom příroda, příjemná káva, možnost se tak jako zastavit, zamyslet se nad tím, jestli opravdu ten spěch a ten schon je to, čím se musíme nechat strhnout. Zkrátka chceme lidem nabídnout takovou inspiraci a příležitost dotknout se toho, jaký to je nic nedělat a přáli bychom si, aby si odnesli z té akce zkušenost, že každý den se můžou aspoň na pár minut zastavit a nadechnout se a uvědomit si, že jenom to obyčejný bytí je vlastně úžasný zážitek a úžasný čas, který nás posiluje.
0: Pořádající organizace Mila funguje podle Bagarové 8. rokem.
1: Naše vize je péče jako hodnota společnosti. Snažíme se ukazovat, že péče nemusí být pro člověka jenom zátěž, ale že to je taky příležitost a že to je téma, které vstupuje do života úplně každému člověku a pokud o něm budeme víc mluvit, tak budeme jako společnost schopni více podpořit pečující, budovat lepší služby pro seniory a lepší zázemí pro ty, kdo o ně pečují. Takže naším cílem je osvěta péče a zlepšování důstojné a kvalitní péče o tu nejstarší generaci.
0: Říká k festivalu O ničem, který dnes zahajuje v Praze, Simona Bagarová, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Mila.

0: Denně či občas zapni si proglas.
1: O Magdi, vem si flétnu a pak ti do lesa širého a najdi si vodný pařez a poho, vlně si sedni a hrej si, co tě napadne mravence, to snad popadne ze srdce, budou si zpívat a kláda se jim ponese lépe. Magdi, ach to je krása celý les, teď kolem jásá vzduchem, skáčou zajíci a mají úsměv na líci.

si flétnu a pak jdi do lesa širého a najdi si vodný pařez a poho. Dlně si sedni a hrej si, co tě napadne mravence, to snad popadne za srdce, budou si zpívat a kládat se jim poneselé. Magdi, ach to je krása celý les, teď kolem jásá vzduchem, skáčou zajíci a mají úsměv na líci a kousek.

0: Blíží se 7. hodina a s ní také zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: A řekl bych, že to jsou to zhudobněné žalmy, je to jakoby strašně hluboké a řekl bych snadněji to vede k tomu, že je to...

0: Klíčová fáze při přípravě státního rozpočtu na příští rok. Jaký manévrovací prostor dávají vládě evropská rozpočtová pravidla?
1: Jak chce vláda bojovat proti extrémnímu suchu?
0: A co dělají zdravotní pojišťovny pro to, aby sehnali porodní asistentky pro novopečené maminky?
1: Předtím ale ještě zprávy, které dnes připravuje Naďa Procházková.
2: Dobré ráno. Vládu dnes čeká první zasedání po dvou týdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které trápí stále velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že chce kabinet na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: Znovu taky začne pracovat Národní koalice proti suchu, která v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků nebo zástupců samospráv. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. Stát chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Získat by měl z rozpočtu zhruba miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond by měla spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční banka, potvrdila Českému rozhlasu její předsedkyně představenstva Barbara Pošívalová.
4: Fond by mohl začít fungovat někdy z kraje příštího roku. Vše bude záležet na tom, kdy bude tento materiál projednán vládou.
2: Fond by měl miliardu korun dostat z peněz vrácených Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci operačního programu pro konkurenceschopnost. Peníze nepůjdou do konkrétních firem, ale mají směřovat do vybraných 5 až 7 fondů rizikového kapitálu, které podporují inovátory v oblastech, jako jsou kyberbezpečnost, biotechnologie nebo AI. V Česku je nedostatek asistentek, které chodí na poporodní návštěvy. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové si některé ženy kvůli dlouhému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v 6 nedělí nárok až 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. A to je taky jedno z témat ranního plusu už v další hodině.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes navštíví region Gironde, poničený rozsáhlým lesním požárem. Hasiči zlikvidovali plameny na začátku srpna. Oheň kromě lesů částečně poničil i některé obce. Vláda slíbila regionu peníze na jeho obnovu.
6: Ještě před oficiálním zahájením návštěvy se premiér Sébastien Lecornu bez ohlášení vydal v neděli do obce Le Porche, kde plameny pohltily přes 180 domů z 250. Premiéra doprovází 6 ministrů, se kterými by měl odpoledne představit plán pomoci. Plameny v regionu Gironde sežehly přes 42 000 hektarů, nejvíc ve Francii od konce druhé světové války. Premiér se setká i s místními požárníky. Hasičské odbory minulý týden oznámily na konec září stav a protesty, požadují personální posílení hasičských sborů nebo modernější techniku. Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Kvůli epidemii eboly v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje víc než 4900. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Silničáři dnes začnou bourat most přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Kromě rekonstrukce uzavřou taky přilehlé křižovatky a obec bude neprůjezdná. Odhadované náklady na demolici a stavbu nového mostu jsou zhruba 132 milionů korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
7: Ten most je zcela viditelně v havarijním stavu, takže ho čeká kompletní demolice a nahradí ho most nový. Připravena je provizorní lávka pro pěší.
2: Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krhanice. Jinak jezdí i autobusové linky. Hudba z úspěšné české videohry Deliverance Kam večer na hradě Špilberg zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniku je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
8: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
2: Připravili jsme pro vás dopravní informace. Na dálnici D4 na příjezdu do Prahy ze Strakonic u jíloviště na 9. kilometru je omezení do jednoho pruhu kvůli stavbě lávky. Fronta měří asi 3 kilometry a zdrží vás 15 minut. Na dálnici D7 příjezd do Prahy z Chomutova u letiště je zúžení, průjezdní je jeden pruh, fronta ze 4. kilometru vám zabere asi 20 minut. Navíc před omezením vyšetřují i nehodu. Dvě auta se střetla v levém pruhu. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy za Poděbrady na 36. kilometru je dlouhodobé omezení. Kolona začíná u sjezdu na Kolín na 39. kilometru. Čekejte 10 minut navíc. Na silnici 3 z Benešova do Prahy je kolona u Mrače, zdrží vás 10 minut. V Praze už sílí provoz, komplikace jsou v Cínovecké do centra. Před sjezdem do Kbelské vyšetřují nehodu dodávky s osobním autem v prostředním pruhu. Fronta je z dálnice D8 od Zdib na 15 minut a kolona je pak dál i v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Je to asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se přidají bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později budou srážky zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů, jinde až 28, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 15. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Lichtenštejnský vládnoucí rod v sobotu oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na trůn. Dědicem nebo dědičkou a následně knížetem či kněžnou malé alpské země se tak nově stane nejstarší potomek. Od roku 1989 stojí v čele konstituční monarchie kníže Hans Adam II. Jeho syn, dědičný princ Alois, od roku 2004 vykonává regentské povinnosti a spravuje každodenní záležitosti země se zhruba 40 tisíci obyvateli, ve většině katolíky. Sobota byla v Lichtenštejnsku státním svátkem. Administrátor arcidiecéze Vaduz, feldkirchský biskup Benno Elbs, při státním ceremoniálu na louce pod hradem Vaduz podle tradice požehnal zemi i lidu. Vyzval k postoji vděčnosti, důvěry a individuální odpovědnosti za komunitu, dobré a spravedlivé soužití v knížectví. Arcidiecéze Vaduz je jednou z nejmenších katolických diecézí na světě a je přímo podřízená Svatému stolci. Připomeňme ještě, že Lichtenštejnové patřili po staletí k nejvýznamnějším šlechtickým rodům v českých zemích. Výrazně se zapsali především do podoby Jižní Moravy, kde budovali Lednicko-Valtický areál.

0: Židovské muzeum v Praze zve na poslední dvě letní komentované prohlídky historického Josefova. Součástí 90-minutového okruhu jsou Majslova Pinkasova synagoga a starý židovský hřbitov. Podrobnosti má naše redaktorka v hlavním městě Adéla Šimuníková.
1: Návštěvníci poznají příběhy pražské židovské komunity, významných osobností i míst, kolem kterých denně procházejí tisíce lidí, aniž by tušili, co se za jejich zdmi odehrálo. Součástí vstupenky na komentovanou prohlídku je také plnohodnotný vstup do návštěvnického okruhu Židovského muzea v Praze. Ve stejný den nebo během následujících dvou dnů tak mohou vlastním tempem navštívit také Klausovu synagogu s výstavou Burning Love Karla Cudlína, Staronovou synagogu a Španělskou synagogu.
0: Poslední dvě letní komentované prohlídky proběhnou tuto a příští středu, tedy 19. a 26. srpna vždy od 17 hodin. Podrobnosti najdete na webu Židovského muzea v Praze.

0: Osvětová kampaň na podporu lidí s poraněním míchy začala v sobotu v Brně. Na několika místech v centru města se objevily informační panely s příběhy lidí, kteří kvůli poranění míchy skončili na invalidním vozíku. Zájemci se dočtou také o brněnském paracentru Fénix. Jeho mluvčí Jan Navrátil pro Glasu o kampani řekl.
1: Takovým hlavním sdělením u každého jednoho baneru je začátek příběhu jednoho z našich klientů. Povětšinou se jedná o citaci přímo o tom, ten člověk tam vlastně vypráví, jak se mu přímo stal úraz, kvůli kterému ochrnul. Dále je u toho citace k dispozici QR kód. Po jehož načtení se člověk dostane na webové stránky www.roztáčíme.cz, kde je možné si dočíst celý životní příběh daného klienta a samozřejmě si přečíst i osudy dalších vozíčkářů.
0: Banery jsou v Brně k vidění na náměstí Svobody, na Mendlově náměstí, Dominikánském náměstí, v ulici Česká nebo na Malinovského náměstí. Součástí kampaně je také takzvaná knuflíková sbírka. Prostřednictvím QR kódů mohou lidé přispět na podporu paracentra Fénix. Proč se sbírka jmenuje knuflíková a jak konkrétně pomůže?
1: Jednoduše, protože takový slogan, protože knoflík spojuje. V tomto případě propojuje společnost s lidmi po poškození míchy, dává jak si nahlédnout, ta sbírka i s tím knoflíkem dává jak si nahlédnout do života na vozíku. Napadlo to vlastně mou kolegyni, když viděla, jak asistent, jeden z našich asistentů pomáhá člověku s ochrnutýma rukama zapnout košily. Ono bylo krásně vidět to samotné zapnutí košile, ale taky taková, řekl bych, takové vzájemné propojení a důvěra těch dvou lidí. Takže knoflík spojuje knoflíková sbírka. Vybraná částka poputuje na fyzioterapii těchto lidí, kteří ochrnuli následkem úrazu nebo nemocí.
0: Uzavřel pro posluchače pro Glasu Jan Navrátil z paracentra Fénix.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7 hodin 31 minut, pondělí 17. srpna. A dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Mirona, kněze umučeného na území současného Turecka okolo roku 250. Připomíná se také svatý Mamas, palestinský pastýř a mučedník ze 3. století, ochránce dobytka. 17. srpna 1887 přišel na svět poslední rakouský císař, blahoslavený Karel I., český a maďarský král. Zemřel v exilu na Madejře v roce 1922. 65. narozeniny by oslavila buněčná bioložka profesorka Jana Šmardová. Odešla v roce 2023. Rovných 10 let je na věčnosti karmelitán páter Alois Jan Sarkandr Juráň. Před 8 lety zemřel polistopadový obnovitel a ředitel České biblické společnosti, kazatel církve bratrské Jiří Lukl. Před 7 lety vydechl naposledy herec a režisér, dramaturg a pedagog, zakladatel a principál brněnského divadla U stolu František Derfler. 70. dnes slaví francouzská herečka v Česku Chantal Poulain. 78 let se dožívá slovenská písničkářka Zuzana Homolová. 83. narozeniny má právník Pavel Rychetský, emeritní předseda Ústavního soudu, spoluzakladatel a prvosignatář Charty 77. A svátek slaví Petra, jméno je z řečtiny a znamená skálopevná. Petrám k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A jaké bude dnes počasí? Čeká nás postupné ochlazení, bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvýše naměříme teploty v severozápadní polovině území mezi 19 a 23 stupni, na většině území mezi 23 a 28, na jihu Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 15. Toliko počasí. A co jsme si pro vás připravili na dnešní ráno na Proglasu? Bude to ranní hudební kompas, který naladíte v 7 hodin a 45 minut. Představíme se tam arménského hudebníka Arsena Petrosiana a také to bude pozvánka na jeho vystoupení v rámci World Music Festivalu v Bratislavě. V 8 hodin nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí, od 9. hodiny pak pořad Před kostelem. Bude to druhá část o maronice církvi a svědcích Libanonu. S páterem Janem Vojnarem a jáhnem Pavlem Ramíkem se bude povídat Antonín Žolnerčík. To je tedy nabídka na dnešní ráno s Proglasem. Teď nám bude zpívat Václav Neckář.

0: Doma Žlice byly o víkendu dějištěm 72. ročníku chodských slavností, jednoho z nejstarších národopisných festivalů v Česku. Město zaplavily stovky krojovaných. Chodský kroj se podle pořadatelů, historiků, krejčových i etnologů znovu dostává do módy a hojně ho nosí mladí lidé. Lidí v krojích na slavnostech přibývá, vidět jsou i na vrcholu Vavřineček, kde se konala v sobotu poutní mše svatá s biskupem Tomášem Holubem a pak vyhrával u kostela folklorní soubor Hájíček. Po nedělním mši tam vystoupila domažlická dudácká muzika. Její člen, hudebník a pedagog Kamil Jindřich, popsal.
1: Mladí lidi kroje nosí opravdu čím dál tím víc a stává se dost často to, že k tomu jako dozrajou věkem, když třeba jdou na studia, jdou jinam, do Prahy, do Plzně a tam jim říkají, ty jsi z těch Domažlic chodské, oni je pozvou a za rok chodí v kroji všichni i ty návštěvy potom. Je tady spousta dětských souborů, vlastně pod těma souborama Mrákov, Postřekov, tak mají dětskou složku. Na Zůžce máme vlastně dvougenerační jako vlastně dětský soubory, takže není strach o budoucnost.
0: Podle Martiny Pincové ze Starého Klíčova, která šije kroje na zakázku, nosí tento tradiční oděv ze 2/3 ženy. Mužský kroj po roce 1900 prakticky vymizel. Muži chodili v oblecích. Ti současní se k němu ale vracejí. Lidé, kteří se do regionu přestěhovali, se pořízením kroje chtějí zařadit mezi chody, sdělila ze zkušenosti Pincová. Svoji knihu Lidový oděv na Chodsku uvedla při letošních chodských slavnostech Lucie Kalousová z Domažlic. Popisuje 20 typů krojů a součástí jsou i přesné návody jejich oblékání.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

chlapem dráku slyší jen on. Není, co bylo více, jsou jenom křídla půlnočních ptáků. Dva vlaky na trati,

neset mi nikdy se nerozední. Dva vlaky na trati, semafor zvedni.

0: Máme 7 hodin a 45 minut. Na Proglasu v tuto chvíli začíná ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: V dnešním vydání hudebního kompasu vás budeme zvát na World Music Festival Bratislava. Bude se konat od 17. do 20. září, tedy přesně za měsíc. A jedním z jeho hostů bude arménský hudebník Arsen Petrosyan. Na něj se dnes zaměříme především. Začneme s měsí tří lidových písní Sari Akjik, Šoror a Al Ayluk.

Hraje nám Arsen Petrosyan, mladý hráč na duduk, tedy arménský hudební nástroj zapsaný od roku 2005 na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Duduk je dvouplátkový nástroj, tedy příbuzný například hoboje. Vyrábí se nejčastěji z meruňkového dřeva a mezi dřevěnými dechovými nástroji patří k nejdynamičtějším. Dnes posloucháme ukázky z Petrosyanova sólového alba, které vyšlo v roce 2021 pod názvem Hokin Janapar, Cesta mé duše.

Autor je vnímá jako velmi osobní výpověď. Jednotlivé skladby jsou spojené s konkrétními příběhy a emocemi a společně představují jeho životní zkušenost i pohled na svět. Přestože je Arsen Petrosyan arménský hudebník, své dětství prožil v Gruzii, v oblasti Džavach, kde žije početná arménská komunita. Jeho předkové pocházeli z Erzurumu v dnešním východním Turecku a Petrosyan na albu čerpá z hudebního dědictví různých oblastí historické Arménie. Vedle soulové dráhy je Arsen Petrosyan také členem mezinárodního Agatria, v němž se setkávají hudebníci z Arménie, Gruzie a Turecka. Ty jsou před námi ještě dvě ukázky z alba Hokin Janapar. Nejprve to bude skladba Srapar a poté opět směs tří písní. Chosir Imsas, Angin Yars a Almaste Shogume.

0: Poslouchali jsme arménského hudebníka Arsena Petrosyana, mistra ve hře na dechový nástroj duduk. Vystoupí v září na World Music Festivalu Bratislava. Dnes ve 14 hodin se v hudebním kompasu budeme věnovat solovému albu hudebníka Filipa Píchy. Zítra ráno si představíme italského hudebníka Massima Buffettiho. A zítra odpoledne se budeme věnovat novému albu písničkáře Frantika Bartáka. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Blíží se 8. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Je 8 hodin, pondělí 17. srpna, naladili jste si Ranní Plus a od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová
3: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
3: A jaká je naše nabídka témat? Jak už jsem říkala, budeme se zabývat tím, co by měl být hlavní úkol Národní koalice pro boj se suchem, pokud bude obnovena.
2: Jak čínský výrobce aut vnímá český trh a bezpečnostní varování před předáváním dat do Číny.
3: A proč chce Donald Trump snížit americkou účast na vojenském cvičení Jižní Koreje?
2: Tak to vše uslyšíte po zprávách, které má dnes Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o víc než bilion eur, přepočtu přes 24 bilionů korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila v červenci. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa. Informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Otváně a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa a pomůže i vrtulník z Česka.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodu vybírat v prvním kole nové senátory. Matky v šesti nedělí mají od ledna nárok na 3 poporodní návštěvy u sebe doma. Porodních asistentek je ale málo. V prvním čtvrtletí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být víc než 50 tisíc.
6: První návštěvu jsme se domluvili na asi 25 dní po porodu, což mě v té době přišlo docela pozdě.
7: Zbylé dvě návštěvy se Barboře z Prahy zatím nepodařilo domluvit. Za chvíli jí přitom končí šesti nedělí. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové by pomohlo, kdyby pojišťovny nasmlouvaly víc soukromých porodních asistentek.
8: Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív.
7: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady je služba stále novinkou a situace se časem zlepší.
9: Ta síť poskytovatelů se postupně vytváří.
7: Ženy se můžou obrátit přímo na pojišťovnu a požádat i o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 14 základních a středních škol v Česku odloží kvůli stavebním pracím začátek školního roku. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Na Jižní Moravě budou mít o týden delší prázdniny děti ze základní školy v Pozořicích na Brněnsku. Výuka jim začne až 7. září.
10: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
11: Zatímco devítiletá Barbora Frolková má jasnou představu o tom, co bude první zářijový týden dělat, 11-letý Kamil Měšťan zatím neví.
12: Budu to ještě plánovat.
11: Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
13: Tak, aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
11: Stavba vyjde městy na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Povodí Vltavy instaluje v Klatovech unikátní měřící zařízení. Bude sledovat kvalitu vody v řece Úhlavě, která je jediným zdrojem pitné vody pro Plzeň. Díky automatizovanému provozu nemusí odborníci jezdit na místo a přitom získají přesná a vypovídající data i aktuální vzorky. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase jsou tato zařízení v republice jen dvě.
14: Tepelně izolovaný plastový box je osazený speciálními jednotkami, které odesílají naměřená data a zároveň nám umožňují dívat se třeba na mobilním telefonu nebo na počítači na to, co se tady přesně děje. A v tom boxu máme taky automatický odběrák, který si bude nasávat automaticky vzorky.
5: Měřící zařízení bude sledovat především kvalitu vody při deštích. Kvůli ochraně čistírny odpadních vod se při nich do řeky vypouští část odpadních vod z kanalizace. Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Ve východní části země pak do večera dál platí výstraha před vysokými teplotami. Včera v Česku ještě padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Teď tu pro vás jsou dopravní informace. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je pomalý provoz v okolí Poděbrad. Kolona začíná na 39. kilometru a asi 15 minut se popojíždí do zúžení na 36. Na dálnici D7 se ucpává příjezd a výjezd z Prahy směr Chomutov. U letiště na 2. kilometru je omezení do kolony od Středokluk a také od sjezdu na Horoměřice je to na 15 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna a z Vyškova. Pomaleji se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 211 až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196, celkem zdržení 20 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy popojíždí kratší fronta u Senohrab, zdrží vás 5 minut. V Praze se ucpává jižní spojka na příjezdu k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Pomalu se jede od sjezdu na Podolí až do Dobříšské ulice. Zdržení je 20 minut. Na Štěrboholské spojce se jede v koloně od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Zdržení je kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se přidají bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech budou i silné. Později budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jihu Moravy ještě až 30 stupňů, na horách kolem 15. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Zítra čekejme oblačno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání další oblačnosti. Na horách se místy jinde výjimečně vyskytnou u přeháňky. K večeru bude na jeho západě pršet víc. Teploty zítra 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. Ze zpráv je to vše. Hezký den přeje Naďa Procházková.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 12 minut po 8 hodině a nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 17. srpen 2026. Ruský nejvyšší soud má posoudit odvolání protiválečné strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Rakouský národní fotbalový tým Kněží dnes oslaví 30. mezinárodní beneficí. V Olbendorfu se utká s kněžskou reprezentací Slovinska. Veškerý výtěžek určil na podporu dětí postižených ruskou agresí na Ukrajině a potravinovou pomoc Ukrajině. Pro ně bude prodávat i speciální dresy. V britském Swansea se uskuteční pohřeb velské poprokové zpěvačky Bonnie Tylerové. Zemřela v červenci v Portugalsku po těžké nemoci ve věku 75 let. Volební uskupení a nezávislí kandidáti v Česku mají dnes poslední možnost upravit chyby a nedostatky v kandidátkách pro komunální volby. Ty se uskuteční 9. a 10. října souběžně s úvodním kolem senátních voleb. V ulicích Hradce Králové dnes přibude 16 kamenů zmizelých. Takzvané Stolpersteine na dalších 7 adresách připomenou obyvatele města, jejichž osudy ovlivnil holokaust. První položí dopoledne u bývalé židovské synagogy na Pospíšilově třídě v centru města. Festival O ničem v Praze ve vodárenské věži Letná nabídne týdenní program zaměřený na zpomalení, odpočinek a radost z obyčejných věcí. V kamenném přívozu u Prahy začne téměř roční uzavírka železného mostu přes Sázavu. Ten po demolici nahradí most nový. Filharmonie Brno pořádá od dneška na hradě v centru města hudební festival Spielberg. V týdenním programu vzdá například hold americké jazzové legendě Milesi Davisovi a oslaví kulatiny tenoristy Štefana Margity. Dějištěm multižánrového festivalu Týden hudby je ode dneška do pátku Vysoké Mýto. Interpretační seminář Letní jazzová dílna Karla Velebného hostí na týden Friedland. A v Hořicích začne pětidenní vědecká konference Josef Ladislav Jandera, Napoleon Pražské univerzity. Věnuje se odkazu významného hořického rodáka, premonstrátského kněze, teologa a matematika, rektora Karlovy univerzity. Od jeho narození uplynulo 250 let. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Animovaný snímek Tajemství křišťálové planety zvolili děti nejlepším filmem festivalu, který se konal na chorvatském ostrově Brač. Dílo chorvatského režiséra Arsena Antona Ostojiče už v červenci získal cenu Zlatá aréna na Pulském filmovém festivalu za přínos chorvatské animaci. Vznikl v pražském studiu, které už dříve vytvořilo animované filmy Lichožrouti a Čtyřlístek. V českých kinech se Tajemství křišťálové planety promítá v těchto dnech. Na původním dabingu se podíleli angličtí umělci Jeremy Irons, Michael York nebo Vanessa Redgrave. Herečka Eliška Balcerová, která do češtiny namluvila postavu matriarchy, ho doporučuje jako krásný film o lásce k planetě a zvířátkům. Herec a hudebník Jan Maxián dal zase hlas ptáku Zubounovi. Československo-chorvatský snímek podle něj může zaujmout každou věkovou kategorii a rodiče by si ho měli užít spolu s dětmi.
2: Ten film je skvělý v tom, že není jenom poutavý, dobrodružný, zábavný, ale právě má v sobě obrovskou hloubku, která stojí za to právě, aby byla shlednutá i s těmi rodiči. Protože z toho filmu může vyvstat spousta skvělých otázek těch dětí a může to pobídnout i rodiče právě pro nějakou společnou komunikaci a pro sdílení tohoto společného zážitku. A to bych hrozně rád, protože já sám zbožňuju, když moje děti mají otázky a chtějí to zažívat se mnou jako s rodičem.

změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší.

0: Celostátní setkání mládeže, které včera skončilo v Ostravě, se opíralo o mnoho hodin dobrovolnické práce. Mladí hostitelské diecéze podle jejího vedení zanechali výraznou stopu v ubytování, liturgii, hudbě a dalších týmech. Především ale v týmu pořadatelů, který účastníky navigoval Ostravou, zajišťoval jim vstupy do areálu, výstaviště nebo odpovídal na dotazy. Své důvody k dobrovolnické práci na setkání svěřila Proglasu Jana Eliášová.
1: Já jsem byla v Hradci Králové před 4 lety jako účastník a přišlo mi to fajn vidět i z toho druhého pohledu, jak se to chystá, kolik času to zabere a taky mě baví pomáhat a připravovat věci pro ostatní, takže jsem ráda skloubila něco, v čem můžu pomoct a zároveň můžu být součástí pro ty mladší třeba, co jsou tady. Dopolední program stíháme jako účastníci a máme poradu, kde si představíme, kdo z těch hostů přijede, kde máme kde být a tak dále. Pak jenom musíme jít dřív z oběda, aby se to stíhalo, musíme hosta doprovodit na to místo, postarat se o to místo, připravit ho a tak dále. A to zabere většinou celé odpoledne, protože jsou ty přednášky dvě a účastníci se musí vystřídat v těch sálech, takže pak to zabere se odpoledne a končíme třeba před 6. Když lidé jsou často sami a nemají, kdo by s nima trávil čas, tepak když najdou někoho, kdo je k němu empatický nebo má zkušenost s lidmi, umí komunikovat, umí se povídat, konverzovat nebo jenom mu věnuje čas a nějaké pochopení, tak si myslím, že to ty lidi potěší a mají z toho velký zážitek. I malý úsměv na ulici stačí.
0: Řekla Proglasu na celostátním setkání mládeže v Ostravě Jana Eliášová. Dobrovolnictví podle ní nemusí znamenat jen dlouhodobou pomoc.
1: To není o tom dělat rok nebo dva v kuse. Počítá se každá minuta, každá hodina, takže i kdyby to mělo být měsíc a pár setkání právě třeba s malými dětmi nebo v domově důchodců, tak dále, nebo tvoření nějakého zajímavého kroužku, tak všechno se vyplatí a určitě ty zkušenosti vám nikdo nikdy nevezme. Svět je malý a můžeme se setkávat na mnoha úrovních a můžou se setkávat lidi jiných názorů, jiného pohlaví, můžou spolu mluvit a to třeba tak nezažívám úplně každý den, když chodím do školy, si povídat s tolika zajímavými lidmi na jednom místě a to, že můžeme mít zábavu a zážitky z toho, že jsme spolu, mluvíme spolu, trávíme spolu čas a to nám v této době možná trochu chybí.

Je 8 hodin 30 minut pondělí 17. srpna. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Mirona, kněze umučeného na území současného Turecka okolo roku 250. Připomíná se také svatý Mamas, palestinský pastýř a mučedník ze 3. století, ochránce dobytka. 17. srpna 1887 přišel na svět poslední rakouský císař, blahoslavený Karel I., český a maďarský král. Zemřel v exilu na Madejře v roce 1922. 65. narozeniny by oslavila buněčná bioložka profesorka Jana Šmardová, odešla v roce 2023. Rovných 10 let je na věčnosti karmelitán páter Alois Jan Sarkandr Juráň. Před 8 lety zemřel polistopadový obnovitel a ředitel České biblické společnosti, kazatel církve bratrské Jiří Lukl. Před 7 lety vydechl naposledy herec a režisér, dramaturg a pedagog, zakladatel a principál brněnského divadla U stolu František Derfler. 70. dnes slaví francouzská herečka v Česku Chantal Poulain. 78 let se dožívá slovenská písničkářka Zuzana Homolová. 83. narozeniny má právník Pavel Rychetský, emeritní předseda Ústavního soudu, spoluzakladatel a prvosignatář Charty 77. A svátek slaví Petra, jméno pochází z řečtiny a znamená skálopevná. Tak všem Petrám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Jaké bude počasí? Čeká nás ochlazení, bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvýše naměříme teploty na severozápadě území mezi 19 a 23 stupni, na většině území mezi 23 a 28 stupně Celsia, na jihu Moravy může být až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 15. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním proudem písniček až do 9. hodiny, kdy vám k poslechu nabídneme pořad Před kostelem. Uslyšíme dnes druhou část cyklu Maronická církev a svědci Libanonu. S páterem Janem Vojnarem a jáhnem Pavlem Ramíkem si bude povídat redaktor Antonín Žolnerčík. Následují písně, potom zprávy Českého rozhlasu plus v 10 hodin. V 10 hodin a 15 minut nabízíme relaci Rádia 7 Stopy. Autorem je Milan Remek. Dnes uslyšíme svědectví Jana Knížka. Od 10:30 pak nabízíme voničku lidových písní a v 11 hodin čtení na pokračování. V pátek jsme dočetli Káju Maříka a dnes pro vás máme další knihu podepsána Charlotte. Autorkou je Sophie de Milnheim, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze. Pro Proglas načetli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. To je tedy pozvánka na dnešní ráno a také dopoledne s Proglasem. Teď si pustíme Šemíka od kapely Do větru.

už dávno zapomněl, sloufok sklopítá. Stáda běží opodál a můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuj, v balerínách tam a zpět, v jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží.

zajímá v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží, rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

0: Bohoslužbou s vysláním účastníků, které jste mohli sledovat v přímém přenosu z Ostravy na televizi Noé a také poslouchat na rádiu Proglas, včera skončilo celostátní setkání mládeže. Hlavními pořadateli byly Asociace křesťanských spolků mládeže a sekce pro mládež České biskupské konference. Její ředitel, vedoucí organizátor a mluvčí setkání páter Roman Kubín je teď naším hostem. Po telefonu přejeme dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Mohl byste nám prozradit, jak s odstupem ani ne 24 hodin od skončení této akce bilancujete?
1: Tak teď ještě uklízíme samozřejmě tady v prostorách, ale samozřejmě mnoho pomocníků už odjelo. Některé přípravné týmy vlastně velmi rychle vyklidili věci, takže teď už je takové jako dokončování, ale bilancujeme, spíš budeme bilancovat až jako v září společně, nebo teďka s jednotlivými týmy vedoucí bilancují o tom, jak to vlastně vypadá, co by bylo dobře, co jsme udělali třeba nějak špatně, co by mohlo být jinak lépe, takže určitě ano, ale myslím si, že při odjezdu a vlastně podle těch zpětných vazeb ty účastníci setkání opravdu dobře prožili a to nejenom na té stránce, že se jim to líbilo, ale že to bylo i hluboké a že je to oslovilo, takže jsme rádi.
0: Jaké momenty z této akce pro vás byly ty nejsilnější?
1: Tak určitě ten začátek, že samozřejmě to byla to napětí, jak to všechno se dochystalo a teď jako jak to vyzní, jak to dopadne a tak dále, takže to samozřejmě je taky to první napětí a pak samozřejmě i ta večerní vigilie v sobotu, ale i páteční pouti byly velmi nádherné, mi připadlo, že to bylo tak jako krásné rodinné setkání těch diecézí se svými biskupy a potom samozřejmě závěrečná bohoslužba, kdy už jsme mohli říct si Bohu díky za to, že to podařilo všechno dokončit dárně.
0: Bylo něco, co vás v průběhu překvapilo?
1: Tak byly samozřejmě momenty, že něco bylo domluvené, pak se to změnilo, jakože ze strany třeba dodavatelů, tak jsem musel hledat náhradní řešení, nebo něco jsme očekávali a ono to tak nebylo, takže samozřejmě to je tak v tomto množství lidí a všeho je to samozřejmě běžné a normální. No.
0: Účastníků bylo kolem 3000, mohl byste nám prozradit, kolik lidí pracovalo v zázemí, aby vše fungovalo, jak má?
1: Dobrovolníků bylo přibližně 700, samozřejmě někteří byli víc, někteří méně zapojeni, někteří přijeli až řekněme po posledních dnech, nebo jak to říci, někteří už tady byli celý týden, takže to bylo jako rozmanitý, to ta plejáda dobrovolníků a vlastně ještě na sobotu přijelo 2400 rodin, nebo tady řekněme jakoby lidí, to znamená jako rodičů, případně jako dětí, takže dohromady ještě nás to jako pozbudilo víc. Teďka v tu sobotu se to zvedlo skoro nechci na dvojnásobek, ale velmi významné množství lidí přijelo i na tu sobotní den pro rodiny.
0: Za co a za koho jste z pozice toho, který nesl tíhu toho řízení, zvláště vděčný?
1: Tak za každého člověka to se nedá si nějak jako specifikovat. Samozřejmě ten nejbližší tým, který nesl ty těžkosti a stresy a únavu, tak to je samozřejmě za ně, ale každý člověk to nějak vložil své síly, tak je to tak dobré.
0: A na závěr bych trošičku naťukla budoucnost. Místo a termín případného dalšího celostátního setkání mládeže jste včera přeloučení neoznámili. Uvažuje se o něm?
1: To určitě ano, ale přece jenom perioda 4 nebo 5 let je samozřejmě dlouhá a vždycky se ty setkání doplní podle toho, kdy bude světový den mládeže. To znamená, že my už bude příští rok v Soulu, ale teď nás jako možná bude čekat potom možná nějaké další setkání světové, tak aby se to nějak tak přiměřeně doplnilo. Takže tak to ještě my dokážeme úplně říct, takže to nemá cenu oznamovat a místo se vybírá vždycky podle tak by mělo být v Čechách nebo podle pravidla, jakože jednou Čech, jednou Morava, tak uvidíme, jo, jestli najdeme vhodnou lokalitu a tak dále. No.
0: Uzavírá páter Roman Kubín, vedoucí organizátor a mluvčí celostátního setkání mládeže v Ostravě. Děkuji vám, že jste navzdory únavě přijal pozvání do ranního proudu a děkuji za vaši službu. Ať se daří.
1: My děkujeme všem za podporu a za modlitby a děkujeme, že jsme mohli společně s vámi to setkání vytvořit.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Krakovský arcibiskup kardinál Gregor Ryš odsoudil násilné útoky na Ukrajince v Polsku. Neuplyne den, aby se v médiích neobjevily zprávy o nových násilných činech proti migrantům, zejména těm z Ukrajiny, napsal v pastýřském listu, který se četl v jeho arcidiecézi při mších o sobotní slavnosti na nebevzetí Panny Marie. Násilí je hřích a lhostejnost k němu také, prohlásil kardinál a vyzval k pomoci napadeným. Polsko po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 přijalo ze sousední napadené země více než milion válečných uprchlíků.
1: Jaký to bylo štěstí, když se hroutil.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola.

co za ní. Běžíme dokola tunelem spojených dlaní. Na konci čeká ona, a kdo ví, co za ní.

0: Včera skončené celostátní setkání mládeže v Ostravě provázelo motto podle Ježíšových slov z Janova evangelia Odvahu, já jsem přemohl svět. Odvaha se objevovala na nápisech mikin a trik, která nosili účastníci setkání. Jednu z přednášek o odvaze měl v programu šestidenní akce plzeňský dominikán Ludvík Grundmann.
1: Bylo to velmi povzbuzující. Já sobím jako spirituál na církevním gymnáziu, takže řekl bych, že kontakt s mladými mám docela intenzivní a pravidelný, ale vždycky je to velice povzbuzující a osvěžující. Myslím, že přišli velice dobře naladění a pozitivní atmosféře a i tady pomáhali vytvořit. Chtěl bych taky ocenit rozhovor arcibiskupa Konzbula, který tam vedl na téma církev. Myslím, že mi to tak jako velice dobře rozehrál před tou mojí přednáškou a já jsem na něj vlastně i odkazoval nebo navazoval jsem na nějaké věci, které on tam zvednul a které zvedli i ti sami mladí v té režijně velice odvážně pojaté scénce a myslím, že i z toho potlesku, který tam zazníval v tom davu, tak bylo vidět a slyšet, že jsou to opravdu témata, která mladé zajímají, takže mi to přijde opravdu důležité to brát vážně. Náročné to bylo v tom smyslu, že mladí nám vlastně nedovolují nějak jako ustrnout nebo zůstat jenom u těch teologických definic nebo u té spekulativní teologie, ale právem vyžadují nějaké osobní a existenciální odpovědi, že myslím, že jsem se připravoval docela poctivě, už tak měsíc předem jsem začal a snažil jsem se to tak promýšlet a nakonec naservírovat tu nejlepší verzi, hodně toho zůstalo pod stolem, někde v šuplíku, tak třeba to ještě nikdy přijde vhod.
0: Zhrnul dominikán Ludvík Grundmann v rozhovoru s naší reportérkou na setkání v Ostravě Sárou Bratrů a odpověděl jí i na dotaz, jak si odvahu sám představuje.
1: Věřím, že co jsem říkal, tak jsem říkal opravdu od srdce a věřím, že i to mladí ocenili. Ono už jenom to pro mladého člověka přijít na mši, kde je sám ve své věkové kategorii, vyžaduje odvahu. I v kontextu těch bohužel pravdivých negativních zpráv o tom, co se v církvi třeba dříve dělo, tak to vyžaduje třeba i odvahu od rodičů svěřit dítě jako na nějaké církevní akce. Takže bych řekl, že už jenom to, že mladí sem přijeli, ukazuje, že odvahu mají a jsem jim za to vděčný a myslím, že tohle téma té refily zase organizátoři velice jako dobře.
0: Svěřil pro Glasu Páter Ludvík Grundmann, dominikán, spirituál církevního gymnázia v Plzni a kaplan pro pastoraci studentů a pedagogů tamních vysokých škol, člen redakční rady Revue Salve.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Libanon je stát na Blízkém východě. Na severu sousedí se Sýrií, na jihu s Izraelem. Se svou rozlohou přibližně 10,5 tisíce kilometrů čtverečních a s 5 miliony obyvatel se řadí spíše ke státům menším. Jedná se však o území s nezanedbatelným jak historickým, tak i náboženským významem. O Libanonu, jeho svědcích a v neposlední řadě o maronické církvi hovořím dnes v ostravském studiu se dvěma pozorným posluchačům již důvěrně známými hosty. Prvním je farář z Dobratic, pater Jan Vojnar.
1: Chvála Kristu.
0: Druhým je pak Pavel Ramík, trvalý jáhen.
2: Chvála Kristu.
0: Oče Jene, maronická církev, neodmyslitelně spjatá se svatým Šarbelem.
3: Musíme se vrátit až k roku 313, kdy císař Konstantin Veliký oficiálně uznal křesťanství a pronásledování skončilo. Krvavé mučednictví, dříve taková jediná nejosvědčenější cesta ke svatosti, bylo nahrazeno takzvaným bílým mučednictvím, které zahrnovalo následování Krista skrze evangelní rady. Čistota, chudoba, poslušnost a tak dále. No a v polovině 3. století v Egyptě se kolem postavy svatého Antonína Velikého rok 251 až 356 formuje hnutí poustevníků, řecky anachoretaj. Překládá se to, kteří zbloudili, zabloudili na poušť. Až do té doby starověkých pouštních otců sahají duchovní kořeny maronické církve. Anachoretismus skrze úplné zřeknutí se světa, čistotu, přísnou askézi, modlitbu a pokání si klade za cíl radikálně napodobovat Krista. Byla nalezená a mnoha životy osvědčena taková nová cesta ke svatosti. Že nejenom v Egyptě tvořili velkou skupinu následovníci svatého Antonína Velikého, ale také i v Sýrii se rozvíjela tato duchovní cesta ještě radikálnější a v druhé polovině 4. století žije v provincii Sýrie poustevník Maron, který je považován za duchovní otce mnišského hnutí a zakladatele maronické církve.
0: Oče Jene, jak asi vypadal život pouštních mnichů? Co si můžeme pod tím představit?
3: Svatý Maron a jeho žáci, jeho následovníci, žili samotářským životem pod širým nebem, oddání rozjímání, neustále modlitbě, četbě písma svatého. A už jen ten samotný pobyt pod širým nebem se mohl stát dostatečně těžký. Totiž spali na zemi, snášeli v zimě chlad, v létě spalující slunce. A asketové se tím však nespokojili. Nosili pod hábitem cilicium, to je žiněnou košili, vykající oděv, nejčastěji z kozí kůže, těžké železné řetězy, opásky. A toto umrtvování bylo chápano jako pokání za vlastní hříchy a zadosti učinění za hříchy druhých. Po smrti Marona jeho následovníci založili klášter mezi Antiochií a Alepem, který se postupně stal takovým duchovním centrem rostoucího společenství věřících. Pro věrnost učení katolické víry, především závěrům Chalcedonského koncilu roku 451, byli krutě pronásledováni. Tady by nebylo od věci říct, že Chalcedonský koncil především definoval vyznání víry, to, že v Ježíši Kristu je božská i lidská přirozenost. Odpůrci tohoto Chalcedonského koncilu, východní křesťané, monofyzité, tvrdí, že jenom božská přirozenost je v Ježíši Kristu. Vlastně tyto odpůrci křesťané pozabíjeli až 350 maronitů v roce 517 pro tuto věrnost vyznání víry závěrům Chalcedonského koncilu. Od tohoto roku až do muslimské expanze v 8. století se přemístují maroničtí křesťané ze Sýrie na jih do Libanonských hor a mnoho místních obyvatel tam přijímá křesťanství. Ačkoliv formální potvrzení jednoty s Římem proběhlo v roce 1182, maronité nikdy společenství s Petrovým nástupcem v Římě nepřerušili.
0: Oče Jene, z jakých pramenů vycházela maronická liturgie?
3: Bohatství maronické liturgie, ale také hluboké spirituality je svázáno samozřejmě s pronásledováním křesťanů, ale přímé dědictví sahá až do nejstarší křesťanské tradice pocházející z Jeruzaléma, kolébky křesťanství. Poskytují živé svědectví o tom, jak křesťanská víra vypadala ve svém původním prostředí a v celém kulturním kontextu. Maronická církev představuje takové unikátní živé svědectví o nejranějším křesťanství. Zachovali autentické prvky víry, které se praktikovaly již v době apoštolů. A jejich liturgie patřící k západoselské tradici obsahuje anaforu, to je liturgickou modlitbu, připisovanou svatému Jakubovi, bratru páně, a prvnímu biskupovi Jeruzaléma. Mimochodem, taky teologové se domnívají, že byl bratrancem pána Ježíše. Je synem Marie Kleofášovi. Otec byl nazýván ať už jménem Kleofáš nebo Alfeus. Marie Kleofášova byla blízkou příbuznou Panny Marie. Podle jedné z legend byl Jakub mladší svým vzhledem podobný Ježíšovi.
0: Maronická církev patří k východním církvím. Víme, že liturgie východních církví se naprosto liší od liturgie západní. Jaký rozdíl bychom našli u těch maronitů? Na to se ptám Jana Pavla Ramíka.
1: Maronická církev je ve společenství katolické církve, která zahrnuje či združuje dalších 23 východních církví a mezi ně patří právě i maronická církev. Ano, jedná se o východní církev, východní spiritualitu, a ta je svým způsobem dost odlišná od spirituality západní. Měl jsem možnost být osobně přítomen maronické mše svaté, která je dnes běžně slavena v jazyce arabském. Nicméně liturgická modlitba se do dnešních dnů říká v aramejštině, čili v jazyce, ve kterém mluvil samotný pán Ježíš. Celá mše svatá je protkána velice hlubokými gesty, vyjadrujícími úctu k tomu, co se teď právě děje, a vyjadrujícími posvátnost všech těch úkonů. Mše svatá je doprovázena nádhernými orientálními melodiemi a musím říct, že i když od mše svaté, na které jsem měl možnost být přítomen, uplynulo půl roku, neustále mám v sobě ten hluboký zážitek z doteku ducha celé té liturgie. Skutečnost je taková, že v latinské církvi, čili západní, římské, je kladen důraz na formu. Forma je základní a pod tou formou každý věřící, který je přítomen liturgickému obřadu, hledá duchovní hloubku. Ve východní tradici je ten postup přesně opačný. Tam je důležitá duchovní hloubka, dotek každého jednotlivce, každé jednotlivé osoby s Bohem, stvořitelem, vykupitelem, spasitelem, a forma je až druhořada. A v naší západní tradici velmi často se setkáváme s tím, že přítomnost na liturgii je v uvozovkách jakousi povinností věřícího člověka. A mnohdy se setkáváme s tím, že si věřící v kostele v úvozovkách pouze odsedí ten daný čas. Ve východní tradici je to poněkud jiné, protože tam opravdu se duch dotýká nitra člověka a většina věřících se účastní liturgie ne jakožto povinnosti, ale po touze, protože je to jejich hluboká touha po setkání s Bohem.
0: Liturgie nějakého východního obřadu bývají dosti dlouhé. Liturgie svatého Jana Zlatoustého třeba trvá i hodiny. Jak dlouho trvá maronická mše svatá?
1: Tak jako známe v západní církvi recitovanou mši svatou nebo misa solemnis, to jsou dvě rozdílné formy, jedné a téže mše svaté a kromě jiného jsou rozdílné i délkou. Velmi podobné je to i v maronické církvi. Já osobně jsem byl přítomný takzvané recitované maronické mši svaté, která svou délkou přibližně odpovídá naší mši svaté, čili trvá možná tak zhruba 3/4 hodiny. Slavnostnější verze je určitě další, ale musím říct, že i tato recitovaná mše svatá se dotýká srdce a duše člověka a je nesmírně krásná. Ten, kdo pravidelně navštěvuje naše latinské mše svaté a zná důvěrně strukturu naší mši svaté, najde tutéž strukturu i v maronické mši svaté. Není to nic podivného, je to právě jeden ze spojujících prvků mezi východní a latinskou liturgií i v tom, že je kladena rozdílnost na hloubku prožívání a na symboliku zpěv a melodii.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem o maronické církvi, svatém Šarbelovi a dalších libanonských svatých hovoří v ostravském studiu pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Otec Jan říkal, že až do muslimské expanze v 8. století se maronité přemístěvali ze Sýrie na jih do libanonských hor. Tak libanonské hory jsou hory velmi vysoké, nehostinné prostředí.
3: Ano, tyto křesťané věrní římským koncilům a všeobecné církvi se snažili zachovávat víru během staletí muslimské nadvlády a museli tu věrnost katolické víře deklarovat. Byly to staletí pronásledování, útlaku a přijali těžkou fyzickou práci, zemědělskou práci v horách. V nepřístupných horách, kde osmanská nadvláda nemohla s nějakou technikou se dostat. Tyto maroničtí křesťané projevili opravdu statečnost. S těžkou fyzickou prací byla spojena jejich kontemplativní modlitba. Modlili se v tichosti, ve vnitřním usebrání. Projevovali hlubokou lásku k Panně Marii. Byli inspirováni askézy pouštních otců. Tato askéze jim byla cestou k Bohu. Kontemplace, ticho, asketická disciplína a jedinečné liturgické prvky, které už byly zde vzpomenuty, prvky maronického ritu, jako používání kadidla, svící, hodně se dotýkají svatých předmětů, ale i zachování a používání aramejštiny jazyka Ježíše Krista je přesně definovala v duchovních kořenech, které si v srdci přinesli. Takovou malou vzpomínku si dovolím ještě, když jsem loni stál na začátku údolí svatých, jak říkají Vady Kadiša, před klášterem svatého Antonína Kozhaja, který je jeden z nejstarších klášterů, kde svatý Šarbel také navštěvoval své strýce. Zadíval jsem se na jednu jeskyni ve skále s dřevěnými malými dveřmi a v té chvíli ten, který nás tak nějak vedl, říkal, tady přijížděli v minulosti i dodnes přijíždějí maroničtí patriarchové. Po tom žebříku dřevěném vystoupí do té jeskyně, vytáhnou za sebou žebřík, zůstanou tam s chlebem, s vodou, s Bibli týden, 10 dnů. Takové duchovní cvičení prožívají maronickým patriarcha, můžeme ji přirovnat dnešnímu nám známému biskupu v latinské církve, ale tím nechci říct, že bych prostě pochyboval, že také naši biskupové odcházejí do ticha a do meditace, aby byli s Bohem a načerpali duchovní síly.
2: Oče Jene, v souvislosti s biskupy mě napadá vzpomínka na zesnulého ostravského biskupa Františka Václava Lobkovice, který byl šlechtic, byl to kníže. Víme o něm také, chodil někam se postit do poustevny.
3: Děkuji za tuto otázku. Otec biskup František byl taky skaut, ale to bych nepřičítal jenom této jeho skutečnosti. Určitě nosil ve svém srdci, ve svém nitru hlubokou touhu po setkávání s Bohem v tichu. Osobně jsem slyšel od pána, který pochází z Podlise, že často právě otci Františkovi propůjčoval takovou malou dřevěnou chatku, kde se otec František zavřel na několik dnů k modlitbě, kde prostě měl nějaké prosté jídlo s sebou a tam přebýval. Ale také jsem slyšel, že před diecézním setkáním na Prašivé 1. července přijel dříve na Prašivou, ne proto, aby se ubytoval v tamnějším hotelu, ale aby prožil jednu noc seníku, který je vedle kostela svatého Antonína Paduánského na Prašivé.

0: Dosud jsme tedy hovořili o maronické církvi, o liturgii, spiritualitě. S maronickou církví máme neodmyslitelně spjatého svatého Charbela. Jaké místo zaujímal on v duchovním životě maronické církve a dodnes je uctíván mimo Libanon, známý na celém světě? Jahen Pavel.
1: Jeho význam dalece přesahuje hranice Libanonu a úcta k svatému Charbelovi se rozšířila postupem času na všechny kontinenty. Možná bychom si mohli položit otázku, co dnešní lidi přitahuje na životě svatého Charbela. Odpověď je, myslím, zřejmá. Je to právě hluboce kontemplativní, skrytý a asketický způsob života svatého Charbela. A to je přesně to, co oslovuje lidi napříč kulturami a napříč náboženstvími. Můžeme si všimnout, že svatost svatého Charbela se odehrávala naprosto skrytě. V tichu, bez pozornosti světa, naprostém odevzdání sama sebe a zázraky, které se na jeho přímluvu udaly ještě za jeho života, nebyly to hlavní, čím se jeho život vyznačoval, ale byly to ve skutečnosti jen důsledky jeho způsobu života. A myslím si, že právě tichost, pokora, skrytost, pokání, askeze, kontemplace je přesně to, co dnešní lidi oslovuje. Naše doba je přetížena informacemi, hlukem, požadavkem na osobní výkonnost, ale život svatého Charbela ukazuje na přesný opak. Skutečností je to, že dnešní lidé jsou fyzicky přetížení, psychicky přetížení, trpí spoustu lidí různými psychickými nemocemi, depresemi, podobným způsobem, protože náš život je prostě hektický. Bohužel my sami si mnohdy život komplikujeme tím, že nepřemýšlíme nad tím, co je smyslem našeho života. Domníváme se, že si život ulehčíme tím, že budeme hromadit věci. Budeme podávat větší výkon. Ale život svatého Charbela ukazuje něco jiného. Ukazuje skrytost a obrovský duchovní dopad této skrytosti. Je třeba si uvědomit, že není nutné být slavný, aby člověk něco změnil. Když se podíváme na život svatého Charbela, vidíme život skrytý, tichý a kontemplativní. A myslím si, že právě toto je lék na dnešní dobu. Odejít z hluku světa a přemýšlet nad smyslem našeho života. Odkud jsem se vzal, proč tu jsem, kam mířím, jestli to, co dělám, je správné, jestli způsob, jak to dělám, je dobrý.
0: V úvodu pořadu jsem říkal, že budeme hovořit o Libanonu, o maronické církvi a také o svatých, kteří jsou ozdobou maronické církve. Očejene, o kterých svědcích vzešlých z maronické církve byste chtěl pohovořit?
2: Děkuji za tuto otázku. Farnost v Dobraticích i kostel svatého Filipa Jakuba je mimořádně obdarován. Loni, když jsem se vrátil z poutě z Libanonu, přivezl jsem relikviář prvního stupně svaté Rafky a když 4. května letošního roku, roku 2025, přijel do našeho chrámu maronický kněz Antoine Bachalani z Libanonu, přivezl relikvie blahoslaveného Stefana a svatého Nematullaha Kasabi al-Hardini. A třeba toho bych nejdříve zmínil. Je to kněz a učenec, kterého svatořečil papež Jan Pavel II. Narodil se roku 1808. Od raného věku jej fascinoval život v klášteře a duchovní tradice. Projevoval mimořádné nádání pro studium a hlubokou zbožnost. Roku 1828 vstoupil do kláštera svatého Antonína Kozaja a přijal řeholní jméno Nematulach. Překladuje to dar boží. Roku 1830 složil řeholní sliby a zavázal se k životu v chudobě, čistotě a poslušnosti. Pak studoval filozofii, teologii. Roku 1833 přijal kněžské svěcení a působil jako ředitel scholastikátu a profesor morální teologie. Právě mezi jeho studenty patřil i budoucí světec Charbel Machluf a mnozí tvrdí, i když platí, že prostě není žák nad svého učitele, že svatý Charbel v mnohem, alespoň tady v té morální teologii, předčil svého profesora. V roce 1845 byl jmenován generálním asistentem opata v klášteře Panny Marie v Tamiche. Třikrát byl takto zvolen vždy na dobu 3 let. Odmítl nabízený úřad generálního opata. Často byl nalezen, jak v kapli klečí s pařemi ve tvaru kříže. Vedl velice hluboký asketický život. Vynikal také v řemeslné činnosti, zvláště ve vazbě knih. Žil v nevídané pokoře, věnoval se vroucí modlitbě. Byl takovým potvrzením té správné spirituality duchovní cesty, kterou si zvolil svatý Charbel Machluf. Svatý Charbel byl u jeho smrti, doprovázel její modlitbami, zemřel roku 1858, 14. prosince v Kfifanu, byl blahořečen roku 1998 a roku 2004 pak svatořečen. Podrobnosti o tomto svědci také máme na internetových stránkách na webu naší dobratické farnosti.
0: Otec Jan před chvílí jmenoval i blahoslaveného Stefana Nehmého. O něm víme co?
1: Tak blahoslavený Stefan Nehmé není doposud svatořečen, nebo zatím má postavení blahoslaveného v církvi. Byl to maronický řeholník, který žil v letech 1889 až 1938 a patří mezi velmi významné duchovní osobnosti maronické církve. Jako člen libanonského maronického řádu byl známý především svou hlubokou zbožností a neunavnou pomoci trpícím. Narodil se 8. března 1889 v obci Lehvet v Libanonu a dostal jméno Yusuf Nehme, čili Josef Nehme. Pocházel ze 7 dětí a otec se ztratil už ve 14 letech. Později vstoupil do řeholního života, studoval v maronické škole Panny Marie Milosti Plné v Libanonu a v roce 1905 vstoupil do noviciátu libanonského maronického řádu. První sliby složil 23. srpna 1907 a přijal jméno Stefan. Doživotní sliby pak složil později, a to 13. dubna 1924. Je známý svou řemeslnou činností, pracoval ve stavebnictví jako tesař, byl nesmírně zručný a svědomitý. Vykonával velké množství především manuálních činností v klášteře, v práci, na polích, v zahradách, nejenom ve svém klášteře svatého Cypriána a Justiny v Kvifanu, ale v mnoha dalších okolních klášterech, kde si jeho práci vyžadovali právě pro jeho zručnost. Během první světové války, která se ozývala i právě v Libanonu, byl velmi známý službou těm nejpotřebnějším, nebál se obětovat a sloužil těm nejpotřebnějším. Známá je jeho spiritualita, pocházela z velmi jednoduché repetitivní modlitby. A to Bůh mě vidí. Vynikal nejenom svou pracovitostí, kterou každodenně vykonával s mimořádnou pílí a pokorou, ale také nesmírně hlubokou mariánskou úctou. Postupně se stal vzorem řeholní života v maronické církvi. Zemřel 30. srpna 1938 ve svém klášteře v Kvifanu a 10. března 1951 bylo zjištěno, že jeho tělo nepodléhá rozkladu. A tak se jeho hrob přirozeně stal poutním místem pro mnoho věřících. Mnoho věřících dodnes hledá jeho přímluvu a prosí o uzdravení. Jako ctihodný byl prohlášen 17. prosince 2007 papežem Benediktem a blahořečení proběhlo 27. června 2010, tedy vlastně velmi nedávno, právě v klášteře svatého Cypriana a Justiny v Kvifanu.

0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem o maronitské církvi, svatém Šarbelovi a dalších libanonských svatých hovoří v ostravském studiu pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Oče Jene, do bratrském kostele přechováváte ostatky svaté Ravky. Tak něco o této maronitské světici?
1: Celým jménem svatá Rebeka Šabak Arhrajis mě tak trošičku přirostla k srdci, protože jsem si ji loni z Libanonu její relikvie prvního stupně přivezl. Narodila se ve vesnici Himlája 1832. V pouhých 7 letech přišla o matku. Jako postulantka vstoupila do kláštera Panny Marie, kde pracovala nejdříve v kuchyni kněžského semináře, začala s výukou v dívčí škole, po řeholních slibech, slavnostních řeholních slibech roku 1862 učila ve škole studentky a byla velice oblíbená. Po krizi, která v kongregaci nastala roku 1871, se modlila, aby jí Bůh ukázal správnou cestu. Zjevil se jí svatý Antonín Veliký, ten, který zemřel roku 356, a dokonce dvakrát od něj dostala stejný pokyn vstup do libanonského maronického řádu. A tak přijala hábit novicek v klášteře svatého Šimona v maronické vesnici Aitu. Řeholní sliby složila roku 1872. Přijala jméno své matky Ravka. Překládá se jako Rebeka. Co je důležité, možná bychom si mohli pamatovat o první říjnové neděli roku 1885, o svátku Panny Marie Růžencové při modlitbě před nejsvětější svátosti prosila Krista, aby jí dal účast na svém vykupném utrpení. Modlila se, můj pane, proč jsi mě opustil, proč stojíš ode mě daleko, co pak jsi na mě zapomněl? A odpověď na její prosbu přišla v zápěti. Nesnesitelně jí rozbolela hlava, následně se bolest soustředila do očí. Pak přišla Rebeka o zrak zcela a přidala se bolest v levém rameni. Tuto bolest snášela pokojně a modlila se. Nesla tuto bolest v rameni jako účast na Ježíšově zraněném rameni. Připomínala sestrám, nezapomínejte na Ježíšovu šestu ránu, na bolest jeho ramene, které neslo kříž našich těžkých hříchů. Svatá Ravka se dožila 82 let a z toho 29 let s vírou v Ježíše Krista, s láskou a radostí trpělivě snášela slepotu, ochrnutí, bolest ramene a další nemoci jako účast na tajemství Kristova vykoupení. Zemřela roku 1914 a mnoho zázraků se událo tím způsobem, že prostě jim k tomu posloužila zem z jejího hrobu. Samozřejmě skrze hlubokou víru v její přímluvu. Papež Jan Pavel II. 17. listopadu 1985 prohlásil za blahoslavenou a pak roku 2001 ji svatořečil.
0: V katolické církvi známe stovky, tisíce svatých, si připomínáme jejich životy. Kolik svatých vzešlo z maronitské církve, oče Jene?
1: Tak jestli dobře počítám a neopomenu zakladatele svatého Marona, tak bych napočítal nejspíš 7, doufám, že to je správné číslo, protože taky patriarcha stejného jména Maron je svatořečen A loni, když jsem byl v Libanonu, tak se chystaly velké oslavy blahořečení Antoine Tarabay, taky maronický mnich, poustevník z mariánského řádu, který žil v klášteře v údolí Wadi Kadiša, údolí svatých.

0: Už mnohokrát na Proglasu zaznělo, že každého 22. dne v měsíci se v Dobraticích koná den úcty svatého Šarbela. Jak takový den úcty probíhá, oče Jene?
1: Především jsem po každé až dojat, že Pán Bůh posílá mnoho lidí z farnosti, z okolí, ale i z daleka, a po každé se naplní kostel věřícími, kteří touží promodlit své problémy, těžkosti, starosti, odevzdat je Pánu Bohu, prožit vnitřní uzdravení. Jo, hledají odpovědi v otázkách, je možnost duchovního rozhovoru během tohoto odpoledne, je možnost prožít přímluvnou modlitbu, svátost smíření a každý druhý měsíc také přijmout svátost pomazání nemocných. Podle počtu někdy o 15:30 jsem dispozici k svátosti smíření. V 16 hodin modlitba svatého Růžence, korunka k svatému Šarbelovi, pomazání olejem svatého Šarbela, zhruba v 17 hodin mše svatá. Vždy se snažím v homilii připomenout a přiblížit spiritualitu svatého Šarbela, v čem bychom jej mohli následovat. A pak děkujeme v adoraci Pánu Bohu, kterou také prožíváme na způsob vnitřního duchovního uzdravení. Lidé píšou své prosby na lístečky, vkládáme je do mše svaté jako intence, před adorací čteme poděkování. Chci připomenout, že vždy všechno je zveřejňováno na našich farních webových stránkách, ale nejenom informace. Jsou tam krásné katechéze o těchto svatých, které jsme teďka vzpomínali, proto abychom se s nimi více seznámili, abychom je nabídli také druhým lidem jejich přímluvu. A zároveň už teď je na stránkách informace o probíhajících duchovních cvičeních s panem Raimundem Náderem, laikem, který přijíždí z Libanonu do Polska od 30. dubna do 3. května, a bude-li více zájemců z České republiky, bude zajištěn i překlad z angličtiny do češtiny. Jsou to duchovní cvičení pro rodiny, včetně dětí. Ve větším počtu loni těchto duchovních cvičení se zúčastnilo asi 190 osob. Srdečně zvu a nechme Pána Boha, ať On nás provází a také dokážeme svým duchovním životem, horlivým duchovním životem odpovědět na milost, která se nám nabízí, která se nás dotýká prostřednictvím svatého Šarbela ostatních libanonských svatých.
0: Oče Jene, na závěr pořadu alespoň jednu myšlenku svatého Šarbela.
1: Svatý Šarbel připomínal a říkal, svatost se vám nepoštěstí, svatost je volba, o ní musíme usilovat. A připomínal, že lidé žádají zázraky, aby uvěřili, znamení, aby uviděli, zprávy, aby slyšeli a pochopili, cestu, po které by mohli jít a dosáhnout spásy a štěstí. Zázrakem je nejsvětější svátost. Znamením je kříž, zprávou je evangelium a spása přebývá v církvi. Tolik z myšlenek svatého Šarbela z publikace Hany Skandar, kterou vydala karmelitánské nakladatelství.
0: O maronické církvi, svatém Šarbelovi a dalších libanonských svatých hovořili v ostravském studiu farář z Dobratic pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 47. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

jdeme příliš rychle, těžko nás něco zastaví. Jdeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví. Pověz mi, má sestra,

pláveme příliš rychle v černých vodách měňavých. Pláveme příliš rychle, těžko nás něco zastaví. Promiň mi, má sestřičko, promiň mi, že jsem musel jít. V kyslených vodách černých spolu budem hledat klid.

0: Bude 10 hodin a nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Mluvil s předsedou Asociace soukromého zemědělství Jaroslavem Šepkem. Děkuju vám oběma.
2: Děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly. Zlevnily brambory, vejce nebo mléko. Stát chce založit fond, který bude podporovat české startupy. Dá do něj 1 000 000 000 korun. Nové činidlo českých odborníků účinněji odstraní z vody nežádoucí látky. Dobré dopoledne. Zprávy přináší Naďa Procházková. Zemědělci v červenci zlevňovali, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o víc než procento. Oproti červenci předchozího roku jde o 13% pokles. Podle statistiků zlevnily od června například brambory, vejce, mléko nebo čerstvá zelenina. Například u drůbeže nebo olejnin ceny naopak rostly. Podle Vladimíra Klimeše ze statistického úřadu se zvedly i ceny průmyslových výrobků.
5: Ceny v průmyslu se v červenci zvýšily jak v meziměsíčním, tak v meziročním srovnání. Meziměsíčně byly vyšší o 0,3% a meziročně o 1,6%.
3: Meziročně rostly i ceny ve stavebnictví nebo ceny tržních služeb pro podniky. Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Získat by měl z rozpočtu zhruba 1 000 000 000 korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond by měla spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční, potvrdila pro Český rozhlas její předsedkyně představenstva Barbara Pošívalová.
6: Fond by mohl začít fungovat někdy z kraje příštího roku. Vše bude záležet na tom, kdy bude tento materiál projednán vládou.
3: Fond by měl 1 000 000 000 korun dostat z peněz vrácených ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci operačního programu pro konkurenceschopnost. Peníze nepůjdou do konkrétních firem, ale mají směřovat do vybraných 5 až 7 fondů rizikového kapitálu, které podporují inovátory v oblastech, jako jsou kyberbezpečnost, biotechnologie nebo AI.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Horská služba v italských Dolomitech zachraňovala v neděli 2 Čechy. Informuje o tom server Il Dolomity. Podle něj oba muže dopravil vrtulník do horské chaty. O pomoc požádali, když je nahoře Tofana di Mezzo ve výšce 3200 metrů nad mořem zasáhlo krupobytí. V tu dobu byly ještě několik set metrů od lanovky. Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech záchranáři v neděli odpoledne i v několika dalších případech. Mimo jiné pomohli dvěma polským horolezcům v nesnázích. Muž a žena skončili v nemocnici v Bolzanu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je hlavně to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
7: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
8: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
9: Zpětná vazba je velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané.
8: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Téměř 12 000 řidičů denně využívalo v červenci nový úsek dálnice D46 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková. Tento úsek dálnice byl po letech sporů a odkladů zprovozněný letos v červenci. Pojďme na dopravu. Na D1 dlouhé fronty mezi Brnem a Vyškovem u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 je v omezení nehoda. Fronty jsou asi na 30 minut z kilometru 215 a 204. Na D11 z Hradce do Prahy je pomalý provoz v okolí Poděbrad. Na 36. kilometru začíná fronta na 10 minut. Dobře dojďte. Počasí čeká nás oblačný až zatažený den a mohou se přidat silné bouřky. Teploty většinou 19 až 23 stupňů, na Moravě až 30. To byly zprávy, teď už podcast.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem.

nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil

jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy neviděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v prach.

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil.

0: 15 minut po 10. hodině Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Pokračují prázdninové srpnové týdny, ve kterých si připomínáme některá svědectví z našeho archivu. To dnešní patří Janu Knížkovi, kterého se doptávala Karolína Vološinová. Ať se vám dobře poslouchá.
10: Dobrý den, jsem Jan Knížek a chtěl bych s vámi sdílet svůj příběh, jak jsem uvěřil, jak jsem našel Boha, respektive jak Bůh našel mě. Pocházím z rodiny, která svým způsobem ctila křesťanské hodnoty. Moji rodiče chodili do kostela, ještě než se jim narodili všechny děti, tak do kostela chodili, ale u nás doma se v podstatě o Bohu vůbec nemluvilo. Akorát, když jsme se třeba na něco zeptali, tak nám něco vysvětlili, ale vlastně úplně chyběl takový ten živej kontakt s Bohem. Takže já jsem se nějakým způsobem považoval jakoby za křesťana, věděl jsem, že Bůh existuje, ale víc jsem se o to nestaral. Měl jsem takový ten samospravedlivý přístup k životu. I jsem vnímal třeba v různých situacích, že mě Bůh ochránil a že mě vyvedl z nějaký těžký situace. Zvlášť třeba na vojně se staly dva takový hodně složitý příběhy, u kterých já jsem měl být a nakonec jsem nebyl. A přitom se to bylo natolik závažný, že ty zúčastnění nakonec zavřeli do vězení a já jsem se tomu vyhnul díky prostě Božímu vedení, že jsem u toho nebyl, že jsem se u toho nenachomítl. Velký obrat přišel ve chvíli, kdy uvěřila moje žena. Ta pochází z úplně nevěřící rodiny, ateistický, ale byla svědkem takového životního příběhu své kolegyně v práci, kdy Bůh zasáhl do toho manželství, které bylo už téměř úplně v troskách a ona celý to dění mohla sledovat. A pro ní to bylo natolik silný, že uvěřila a dala svůj život Pánu Bohu v tom smyslu, že ho pozvala do svého srdce a svěřila mu svůj život. To se stalo zhruba 3/4 roku před mým samotným obrácení. Takže já jsem pak v zápětí začal víc intenzivně hledat Boha nebo ptát se po něm, srovnávat si nějaké věci, které jsem věděl, ověřovat si, co a jak je. Potřeboval jsem si vyřešit trojedinost Boží v tom smyslu, že jsem to považoval tak jako, že když mám Boha, tak nepotřebuji Ježíše, protože mám kováře, nepotřebuji kovaříčka. Tak jako to byl takový můj osobitý přístup k víře, než jsem pochopil, že Ježíš je ten prostředník, skrze kterého já se k tomu Bohu můžu dostat. Že to Bůh tak vymyslel, aby každý, kdo přijme tu Ježíšovu oběť na kříži, měl pak přístup k Bohu a nechat se vést, nechat se proměňovat. Jeden ze základních kroků, který jsem si objasnil, bylo to, že jsem zjistil, že Bůh je živý. Opravdu, jakože to je živá bytost, která vnímá, která slyší, vyslýchá, odpouští, vyučuje a tak dál. A pak tam byly další věci, když jsem si uvědomil, že Bůh je láska, život, světlo, pravda a všechny tyhle atributy, které prostě u Boha jsou, když si přečtu, že moudrost sama se v něm rozhodla přebývat. A pak jsem si k tomu dal ten protiklad, co všechno v tom Božím království, tam, kde je Bůh a tam, kde bude Bůh, co tam nebude a co bude v pekle. Peklo to je takový konkrétní místo, o kterém nikdo moc nechce mluvit. Nicméně vím, že v tom pekle, odkud pak už nebude úniku, bude věčná smrt, věčná bolest, věčná tma, věčná nenávist. Jako tom píše Boží slovo, bude tam pláč a skřípění zubů. A to je místo, které já nechci. Já prostě volím Boha a tak jsem se rozhodl, že ho chci následovat a že ho pozvu do svého života, do svého srdce, aby tam byl pánem a spasitelem. A to se stalo právě toho 25. března 1993, kdy jsem jel na první lekci toho kurzu Základy křesťanského života. Tam jsem vlastně celou tu dobu čekal, kdy konečně přijde ta výzva. To bylo úplně nekonečný. Jsi říkal, to už snad ani ten kazatel nás nevyzve, nebo proč to tak natahuje. A pak to opravdu jako přišlo, taková ta výzva, kdo ještě nevydal svůj život Bohu a chtěl by to udělat, tak teď opakujte po mně. A já jsem byl za to vděčný, že tou první modlitbou mě provedl někdo další, protože jsem zjistil, že k tomu potřeba notná dávka odvahy promluvit k někomu, koho nevidím, ale komu chci důvěřovat. A někdo si myslí, že víra a náboženství, že je pro slabochy, ale ať si ten konkrétní člověk zkusí v tichu místnosti vyslovit svoji první modlitbu, vidí, co k tomu bude potřebovat sám. Takže to byla taková moje cesta k Bohu, jak se k němu dostat, a jsem za to rád. Teďko vlastně budu slavit 30. narozeniny, ty druhý narozeniny. Vychází to tak, že v 66 letech budu slavit 30. narozeniny. Bible o tom mluví jako nové narození a je to v podstatě o tom, že člověk, který přijme Ježíše do svého srdce, tak se podle Božího slova znovu narodí. To vychází z toho, co nám taky říká Bible, že člověk je trojjediná bytost. Málo kdo si to uvědomuje, ale v podstatě člověk je duše, která žije v těle a má ducha. Bohužel stalo se to, co se stalo, že se lidi rodí s dědičným hříchem Adamovým, takže mají přirozenou schopnost hřešit a každý člověk zhřeší. Nemusí to být denně, ale naprosto každý člověk, jak je psáno, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Tak vlastně ten duch je tam v tom člověku, dalo by se říct, mrtvej. Člověk není schopný Bohem komunikovat, dokovať se znovu nenarodí, dokovať se v něm znovu nenarodí ten duch, který tam je z dědičního hříchu mrtvej. Ale ta duše, ta v něm je a ta je stvořená věčná. Když Bůh tvořil člověka, tak ho stvořil k obrazu svému. A to nebylo proto, že by se potřeboval podívat na člověka, aby si uvědomil, aha, já takhle vypadám. Ne, já jsem přesvědčený o tom, že Bůh stvořil člověka jako trojjedinou bytost a jako věčnou bytost. Jako je on sám trojjediný, tak je člověk taky trojjediný. A ve chvíli, kdy pozvete Boha do svého života, tak se stane ten zázrak a ten duch, který tam byl mrtvej, ožije. A člověk se stává kompletní osobností, která opravdu je duše, která žije v těle a má ducha. A v tu chvíli je ten člověk schopný komunikovat s Bohem, s Duchem Svatým, reagovat na jeho vedení, výzvy a tak dál. Takže to jsou takové věci, které jsem si ujasňoval. Je to proces, kterým člověk prochází, ale jsem za to Bohu vděčný, že se mi dal poznat a že s ním můžu být, že s ním můžu žít.
0: Jak se buduje důvěra k Bohu, kterého není vidět?
10: Já se snažím nějakým způsobem eliminovat to, že není vidět. O tom je ta víra, protože je spousta věcí, které nejsou vidět a přesto je máme všechny kolem sebe nebo i v sobě. Třeba strach. Ať mi někdo ukáže, jak vypadá strach, pak ať si ho vezme zase zpátky. Jo?
0: Je to emoce,
10: třeba je to prostě něco, radost. To jsou všechno věci, které nejsou vidět a přesto existují. Takže já vírou přijímám, že Bůh je, za prvé s ním můžu mluvit a on mi odpovídá. Můžu s ním komunikovat a on mě vede. Takže pro mě není tím, že je neviditelný, tak pro mě není neexistující nebo něco smyšlenýho. Takže s tou důvěrou je to pak tak, že tam, kde se dostávám do nějakých těžkých situací a spolehnu se na to, že to Bůh nějakým způsobem se mnou projde a vyřeší, nebo že mě povede k nějakému vyřešení, tak tam se ta důvěra podle mě buduje a posiluje. Náš syn onemocnil v 18 letech těsně před maturitou komplikovaným zánětem mozkových blan a zánětem mozku. Encefalitida a meningitida dohromady v podstatě. Ve chvíli, kdy on v těch 18 letech začal vyslovovat hrozný myšlenky, jakože musí vysypat z baťušku všechny hopíky a odníst je panu prezidentovi, tak jsem pochopil, že ten jeho mozek najednou začíná fungovat na úrovni 3letého dítěte. A já jsem dostal strašný strach. A Bůh nás tím provedl. A syn byl úplně totálně uzdravený, udělal maturitu a teď prostě úplně už nás obdařil dvouma vnoučkama a je to prostě radost s ním bejt. Takže tam se ta důvěra Bohu vložně posílila, takže člověk už jenom pokračuje a pokračuje dál.
0: Mně někdy připadá, že lidé, kteří nemají ten vztah s Bohem, takže to vnímají, že křesťané pro ně je Bůh berlička a možná trošku odchod od vlastních zodpovědností za své činy. A to, že když teda člověk něco chce, tak si má zatím jít, anebo když je nějaká těžkost, tak přece existuje věda, existuje třeba konkrétně v tom zdravotním stavu, jak jste zmiňoval u toho syna, tak jako proč můžu vyzkoušet všechno, co tady vlastně ten svět nabízí, aby ta léčba byla úspěšná, proč ještě se mám jako modlit, nebo...
10: Protože právě tam, kde končí ty lidské možnosti, tak Bůh má tu nadpřirozenou moc dotáhnout a uzdravit. Těch svědectví je celá řada, kdy lidi byli uzdravení, přestože už lékaři vůbec nedávali žádnou naději. A to se nemusí týkat jenom toho zdravotnictví, to může být ve vztazích, kdy se po nějakých neschodách udobří děti s rodičema nebo nějaký další jiný vztahy. Nemusí to být jenom rodina, ale myslím, že takhle nějak je to o tom, že to prostě berlička není. Je to něco, co potřebujeme nutně k životu.
0: Takže nemáte dojem, že byste o něco přišel, že vám není dopřáno třeba něco, protože to Bůh zakazuje podle Bible, nebo že vás to nějakým způsobem ta víra omezuje?
10: Všeho zkuste a dobrého se držte. Takže já to nevnímám tak, jako že bych to měl nějak zakázaný, ale vím, že mi to, když to je špatný a není to v souladu třeba s Boží vůlí, že mi to nepomůže a že mi to naopak může ublížit. Třeba v písmu nikdy nenajdete odkaz na to, že kouření škodí zdraví. A v té době, kdy jsem vlastně Boha poznal, tak jsem ještě kuřák byl. A dokonce to bylo takový, že jsem měl i dny, týdnu, kdy jsem dokázal vykouřit 5 krabiček za ten den. Nebylo to pravidelně, ale často se to i tomu blížilo. Já jsem pak po obrácení usiloval o to, abych se toho kouření zbavil. Věděl jsem, že to je prostě něco, co mě ovládá, co nedokážu sám, i když jsem to zkoušel zase. Stejně jako s tou hudbou, když jsem se pokoušel vymyslet sám hudbu na Boží slovo a nešlo mi to, tak mi nešlo ani z vlastní vůle zbavit se toho kouření. A potřeboval jsem z toho vysvobodit. Jo, to, je, jako, to není uzdravený, to není... Pravý slovo je vysvobození. Vysvobození z téhle závislosti, kterou jsem nedokázal sám zvítězit, přestože jsem to 3x, 4x zkusil a přišly abstinentní příznaky, kdy jsem byl protivnej a nepříjemný na rodinu, na děti. Tak jsem se pak jednoho dne probudil a věděl jsem, že už nikdy kouřit nebudu. a že mě z toho Bůh vysvobodil úplně totálně, rázem a bezbolestně. Jako to byl další důkaz toho, že Bůh existuje, že něco dělá, protože já bych si tohle nevymyslel. A od té doby jsem neměl žádný abstinenční příznak, žádný chutě jako znovu to zkusit. Prostě takhle to bylo rovnou ráz na ráz.
0: Žádné pokušení nepřišlo?
10: Právě že ne, opravdu jako to bylo hotovo.

0: Dozněl příběh Jana Knížka, který přišel na to, že Bůh je živý, že je to bytost, která vnímá, slyší, vyslýchá, odpouští, vyučuje. Že je láska, život, světlo, pravda. A rozhodl se ho pozvat do svého života a následovat ho, protože chtěl být tam, kde je Bůh a nechtěl zůstat bez něj. Pokud byste se chtěli o Bohu dozvědět víc, rádi vám na dotazy odpovíme na e-mailové adrese radio7@radio7.cz, na našich sociálních sítích, nebo si pustíte pořad či podcast Základy, který se věnuje otázkám víry v 16 zastaveních. Zatím Rádia 7 se pro dnešek loučí a naslyšenou opět příště se těší Milan Remeš.
1: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a také festivalů. Nejbližší pozvánka míří do Lašska na 31. ročník sochových národopisných slavností, který se uskuteční v sobotu 22. srpna ve Lhotce pod Ondřejníkem v areálu u mateřské školy. Jedná se o festival na počest místního sběratele písní a tanců Vincence Sochy. Program slavností zahájí ve 14 hodin přivítání účinkujících souborů a muzik na pódiu v areálu, na které naváže pořad dětských souborů nazvaný Malučkosti. Představí se v něm soubory Valášek, Malá Ostravica, Malá Ondřejnica, Slezanek a Krasničanek. Následuje pořad dospělých souborů balady, v němž vystoupí soubory Valašský vojvoda, Ostravica, Ondřejnica, Slezan a Gaudeamus vše. Protože v letošním roce slaví své významné výročí lohotecký soubor Pilky, připravil si pro diváky samostatný medailon Pilky 90leté. Tanečníky doprovodí už tradičně pustková cymbálová muzika. Muzikantský pořad Od krpců k paličkám bude věnovaný Vladimíru Holešovi, vynikajícímu cymbalistovi a také výrobci tohoto nástroje. V pořadu zahrají cymbálová muzika Ladě Holiša, pustková cymbálová muzika, cymbálové muziky souboru Valašský vojvoda a muzika Kašava. Program vyvrcholí pořadem Z jiného kraje. Vystoupí v něm zlínský folklorní festival Kašava, který přiveze do Lhotky ryze valašské tance a písně a soubor Gaudeamus vše z Prahy. V jehož podání se můžete těšit na taneční čísla z prvky městského folkloru, ale také na repertoár z různých oblastí Čech. Muzika Kašava nám zahraje také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech.

pondělí 11. hodinou na Proglasu otvíráme novou četbu na pokračování knihu podepsána Charlotte z pera Sophie de Milnheim. Přejeme příjemný poslech.

Lyon, listopad 1886. Nikdy! Emilie práskla vstekle dveřmi obývacího pokoje a vybíhá do schodů. Rychle. Rychle se schovat do svého pokoje. Hlavně, aby si nikdo nevšiml slz, které jí stoupají do očí. Emilie je příliš hrdá na to, aby ukázala, že ve svých 16 letech ještě někdy pláče. A přece by jí to nikdo neměl za zlé. Zvlášť její maminka by ráda uviděla, že se tomu konečně poddá. Už to budou brzy 2 měsíce od smrti jejího otce a Emilie ještě neuronila ani slzičku. Alespoň ne na veřejnosti. Smrt pana de Cocheta byla v Lyonu pro každého šokující. Tak energický člověk, plný života. Jednoho rána prostě nevstal. Nikdo neví, jaký neduch způsobil, že se už neprobudil ze spánku. Od té doby se Emilína maminka snaží, seč může. Ukázalo se, že záležitosti jejího manžela nejsou v tak dobrém stavu, jak se zdály být. Jeho investice nejsou tak výnosné, jak by si byl přál. Peněz je málo. Minulý týden musela paní de Cochetová propustit zahradníka, který pro ně pracoval. A jestli to tak půjde dál, bude nucena propustit kuchařku, služebnou i Evženii, která bdí nad Emílií od jejího útlého dětství. Dnes se tato čerstvá vdova rozhodla učinit zásadní krok, který je sice bolestný, ale na druhé straně velmi rozumný. Rozhodla se přestěhovat. Nikdy! Křičela Emílie, které právě tuto novinu oznámila. Nikdy neopustím tatínkův dům! Mně se odtud také nechce odejít, má drahá, ale nemůžeme tady dál zůstat. Tento dům je pro nás příliš velký a příliš drahý. Našla jsem něco menšího, co bude pro nás dvě naprosto dostačující. Nikdy! A Emílie vyběhla s prásknutím dveřmi.

Ani ne o 3 dny později prochází Emílie všemi místnostmi jejich nového domu. Podívej, volá radostně její matka, máme dokonce kousek zahrady. Budeš tam moc zahradničit, jako si to dělávala s tatínkem. Ať se paní Dekošetová snaží být sebevíc nadšená, její dcera se pořád tváří zachmuřeně. Neřekla ani slovo. Ani jí neráčila věnovat jediný pohled. Emílína matka ví moc dobře, co její dcera prožívá. Cítí to též. Nutnost opustit jejich bývalý dům jí rve srdce. Zanechává v něm tolik šťastných vzpomínek. Má dojem, že během několika týdnů ztratila podruhé svého manžela. Pojď se aspoň podívat na svůj pokoj, říká rádoby veselým tónem. Půjdu se tam podívat sama, procedí nakonec Emílie s pohrdáním. Ten dům je tak malý, že to bez problému najdu. Paní Dekošetová se smutně dívá na záda své dcery stoupající do schodů. Kdyby tak s ní chtěla mluvit. V patře Emílie na chvíli zaváhala. Nikdy by si nedokázala představit, že tady může být tolik pokojů. Druhé dveře nalevo, volá z přízemí matka. Emílie se nemůže ubránit úsměvu, když slyší, jak ji maminka naviguje. Odvahu, mami, prolétne jí myslí, aniž by chtěla. Emílie vykročila a už otvírá dveře. Pokoj není velký, ale dívka se v něm proti své vůli téměř hned cítí dobře. Světlemodré tapety, které pokrývají stěny, se jí okamžitě líbí. V rohu pokoje, osvětleného 2 velkými okny vedoucími na zahradu, stojí široká postel. Emílie se chvíli zamyšleně dívá na kousek zeleně, který tak nadšeně před okamžikem vychvalovala její matka. Bude mít ještě vůbec někdy chuť sázet květiny? Činnost, kterou tak ráda dělávala se svým otcem? Emílie rychle ustoupila od okna. Tak jako pokaždé, když pomyslí na svého otce, jí přemáhají emoce, ale Emílie se jimi v žádném případě nechce nechat zaplavit. Její otec by ji nechtěl vidět fňukat jako malou holku.

Jako jediná dcera manželů Dekošetových byla Emílie tatínkovým miláčkem. Vychoval ji tak, aby jí nic nescházelo. Často jí přivážel z manufaktur ve městě nádherné hebké látky, aby si z nich nechala ušít přepichové šaty. Moje dcera si zaslouží to, co je nejkrásnější, říkával rád, když obdivoval Emíliiny tmavé vlasy a hluboké hnědé oči. Nicméně přesto, že jí rád vídal hezky oblečenou, pan Dekošet nestrpěl afektovanost a fňukání. Člověk kňouráním nevyroste, opakoval často.

Poblíž krbu byly v dřevěném obložení skryté dveře, otevírající se do maličké koupelny. Polovinu z jejího omezeného prostoru zaujímala měděná vana. Emílie v duchu děkuje mamince, že ji zde nechala nainstalovat. Připomnělo jí to ten den v roce 1874, kdy tatínek nechal triumfálně přinést měděnou vanu do jejich bývalého domu. Co to je? Ptala se tehdy sotva čtyřletá Emílie. Vana. Vana? Ano, moje milá holčičko, vana, opakoval hrdě tatínek. V tom okamžiku někdo zazvonil u dveří. Pan de Košet? Ptal se jeden z mužů na zápraží. Osobně. Domácí koupelová služba, představil se neznámý. Očekávám vás, odpověděl Emílín tatínek se širokým úsměvem. Prosím, pokračoval, když jim dával znamení, aby jej následovali. Oba muži, nesoucí každý po dvou vědrech horké vody, vešli do domu. Pan de Košet je zavedl až do koupelny, kde trůnila nová vana. Tady to je, ukázal s hrdostí. Oba muži tedy vypráznili obsah věder do vany a hned se vraceli k cisterně, která čekala před domem, aby je znovu naplnili. Emílie viděla něco takového poprvé v životě. Až do této chvíle to byla Evženie, kdo měl na starost ohřívání několika litrů vody, které stačily ke koupeli v dřevěné kádi. Po naplnění vany teplou vodou se do ní děvčátko ponořilo, provázené láskyplnými pohledy rodičů. Jaká to pro ní byla radost šplouchat se v teplé vodě. Ten den představoval pro Emílii vstup do vanové éry.

Kolem postele se po dřevěném obložení pne malovaná girlanda malinkých modrých kytíček. Čáry jsou tak jemné, že se Emílie nemůže ubránit, aby je špičkami prstů nesledovala až k drobným kuličkám tvořícím okvětní lístky. Když narazila na jednu perličku modré barvy, která byla o trochu větší, bavila se tím, že se ji snažila jemným stlačováním dostat do stejné úrovně s ostatními. Z ničeho nic ta větší kulička najednou vklouzla do dřeva a uvedla v pohyb neviditelný mechanismus. Bylo slyšet lehké klapnutí a ve stěně se otevřela malá dvířka. Emílii se rozbušilo srdce. Vsunula do otvoru ruku a opatrně šátrala v jeho hlubinách. Prázdno. Počkat, možná tam úplně vzadu, tam za špičkami prstů. Ano, něco tam je. Emílie jen stěží dokáže ovládnout své vzrušení. Natahuje ruku a snaží se prsty dosáhnout co nejdál, aby se jí podařilo uchopit tu tajemnou věc. Marně. Co když to jsou peníze? Sní. Balíček bankovek, který by pomohl mamince z nesnází a my bychom se mohli vrátit k nám domů. A nebo šperky? Či akcie na majitele? Emílie hledá očima, čím by si ze svého okolí mohla pomoci. Pohled se jí zastaví na kleštích na ohárky, které visí vedle krbu. To mi poslouží, říká si, berouc je do ruky. Emílie tedy noří dlouhé kleště do otvoru a pomalu k sobě z útrob skrýše přitahuje ten pečlivě uschovaný poklad. Dívka je zklamaná. Nebyly to ani peníze, ani šperky, natož pak nějaké akcie. Je to jen obyčejný balíček dopisů svázaných modrou sametovou stužkou.

na zámku Naděje 14. října 1792. Moje drahá Elizabet, dnes večer opouštím náš krásný zámek Naději. Zanechávám jej v rukou Magdalény a Ludvíka. Chudáci už jsou tak staří. Budou mít dost sil, aby se dál starali o naše panství? V jakém stavu asi najdeme naše sídlo, až se vrátíme? Protože my se vrátíme, slibte mi to. Nedokážu si představit, že bych odcházela navždy. Kdybyste viděla svou sestru, nepoznala byste ji. Stala jsem se Charlotte obyčejnou. Jestli ještě pořád máte moji miniaturu, tak si můžete odmyslet pěkných pár centimetrů mých blond kadeří. Magdaléna mi je právě před chvílí ustřihla, protože jsem ji o to požádala. Umíte si představit, jaký to drásalo srdce. Tak ráda nás česávala, aby se nám vlasy krásně leskly. Pamatuji si na ty nekonečné seance, kdy jsem netrpělivostí kopala nohama a doufala, že ji maminka zavolá k nějaké jiné práci. Moje vlasy jsou teď ustřižené. Magdaléna už mě nebude česat. Neměla jsem na vybranou. Musím se vám přiznat, že to pro mě bylo těžké obětovat všechny mé lokny. Skoro jsem až plakala. Není to neuvěřitelné? Já, která jsem nikdy nebrečela, ani když jsem spadla z koně, tak teď slzím, protože mi stříhají vlasy. Ale můžete být klidná. Vaše sestra se brzy vzpamatovala. A nakonec jsem s výsledkem docela spokojená. Můj nový účes mi dodává vzezření rošťačky, což se mi docela líbí. Samozřejmě, že mamince by se takové vymoudění zdálo nepřiměřené našemu stavu. Ale Charlotte z Naděje už není. Jmenuji se prostě Charlotte. Charlotte obyčejná. A vy, kde se teď právě nacházíte? Píši vám a ani nevím, na jakou adresu mám tento dopis poslat. Možná, že ji pošlu našim příbuzným Andriézovým, kteří jsou už v Anglii. Dávejte na sebe pozor a nevracejte se, dokud to tady všechno neskončí. Nechci, aby se vám něco přihodilo. Někdy si říkám, že bych asi udělala lépe, kdybych odjela spolu s vámi do Anglie. Mohla bych tak na vás stále dávat pozor. Odpusťte mi, že jsem vás nechala utéci samotnou. Ale navzdory žalu, který mi způsobuje naše odloučení, jsem v hloubi duše přesvědčená, že jsem měla zůstat. Moje místo je zde. Je tady tolik práce. Někdy jindy vám napíši o svých záměrech. Už je pozdě a musím už jít. Ať vás pán ochraňuje, drahá Elizabet. Buďte opatrná. Charlotte.

0: Poslouchali jsme první část četby na pokračování z knihy Podepsána Charlotte Sophie de Milnheim. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze a četli nám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

11 hodin a 30 minut na Proglasu jste s Alenou Rubášovou v pondělí 17. srpna 2026. Podle katolického kalendáře je památka svatého Mirona, kněze umučeného na území současného Turecka okolo roku 250. Připomíná se i svatý Mamas, palestinský pastýř a mučedník ze 3. století, ochránce dobytka. 65. narozeniny by dnes oslavila buněčná bioložka profesorka Jana Šmardová, která zemřela v roce 2023. Rovných 10 let je na věčnosti karmelitán pater Alois Jan Sarkandr Juráň. Před 8 lety zemřel polistopadový obnovitel a ředitel České biblické společnosti, kazatel církve bratrské Jiří Lukl. A před 7 lety vydechl naposled herec a režisér, dramaturg a pedagog, zakladatel a principál brněnského divadla U stolu František Derfler. 70. dnes slaví francouzská herečka v Česku Chantal Pullen Polívková. 78 let se dožívá slovenská písničkářka Zuzana Homolová a 83. narozeniny slaví právník Pavel Rychetský, emeritní předseda Ústavního soudu, spoluzakladatel a prvosignatář Charty 77. Svátek mají všechny Petry, jméno z řečtiny znamená skálopevná či skála. Všem Petrám blahopřejeme. Na vlnách Proglasu plujeme odpoledním proudem písní a zpráv. Před 12. hodinou se zaposloucháme do myšlenky na den Daniela Ženatého. Následuje polední modlitba ze studia Ostrava a pak hudební siesta z díly Petra Iliče Čajkovského, Maxe Brucha a France Schuberta. Tak příjemný poslech.

0: bohoslužbou s vysláním účastníků, které jste mohli sledovat v přímém přenosu z Ostravy na televizi NOE a slyšet na Radiu Proglas, včera skončilo celostátní setkání mládeže. Hlavními pořadateli byly Asociace křesťanských spolků mládeže a Sekce pro mládež České biskupské konference. Její ředitel a mluvčí setkání Proglasu popsal nejnáročnější část akce z pohledu organizátorů.
1: Určitě ten začátek, že samozřejmě to dobaka to napětí, jak to všechno se dochystalo a teď jako jak to vyzní, jak to dopadne a tak dále, takže to samozřejmě je taky to první napětí. A pak samozřejmě i ta večerní vigilie v sobotu, ale i páteční pouti byly velmi nádherné. Mně připadlo, že to bylo tak jako krásné rodinné setkání těch diecézí se svými biskupy a potom samozřejmě závěrečná bohoslužba, kdy už jsme mohli říct si Bohu díky za to, že se to podařilo všechno dokončit dárně. Byly samozřejmě momenty, že něco bylo domluvené, pak se to změnilo, jakože ze strany třeba dodavatelů, tak jsem musel hledat náhradní řešení, nebo něco jsme očekávali a ono to tak nebylo, takže samozřejmě to v tomto množství lidí a všeho je běžné a normální. Dobrovolníků bylo přibližně 700, samozřejmě někteří byli víc, někteří méně zapojeni, někteří přijeli až řekněme po posledních dnech, někteří už tady byli celý týden, takže to bylo jako rozmanitý ta plejáda dobrovolníků a ještě na sobotu přijelo 4000 lidí, to znamená jako rodičů, případně jako dětí, takže dohromady ještě nás to jako pozbudilo víc. Teďka v tu sobotu se to zvedlo skoro nepřijde na dvojnásobek, ale velmi významné množství lidí přijelo i na to samotný den pro rodiny.
0: Řekl pater Roman Kubín, vedoucí organizátor a mluvčí celostátního setkání mládeže, a připojil zhodnocení akce a také vhled do dalšího ročníku.
1: Budeme bilancovat až jako v září společně, nebo teďka s jednotlivými týmy. Vedoucí bilancují o tom, jak to vypadá, co bylo dobře, co jsme udělali třeba nějak špatně, co by mohlo být jinak lépe, ale myslím si, že při odjezdu a vlastně podle těch zpětných vazeb si účastníci setkání opravdu dobře prožili a to nejenom na té stránce, že se jim to líbilo, ale že to bylo i hluboké a že je to oslovilo, takže jsme rádi. Přece jenom perioda 4 nebo 5 let je samozřejmě dlouhá a vždycky se ty setkání doplní podle toho, kdy bude Světový den mládeže. To znamená, že bude příští rok v Soulu, ale teď nás možná bude čekat i potom na nějaké další setkání světové, tak aby se to nějak tak přiměřeně doplnilo. Takže to ještě my dokážeme úplně říct. A místo by mělo být v Čechách podle pravidla, jakože jednou Čech, jednou Morava, tak uvidíme.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Poslouchali jsme duet Xindla X a jeho dcery Alice Látkové. 12 lidí zahynulo a 10 dalších utrpělo vážné zranění v Maďarsku při havárii polského autobusu, který vezl 59 poutníků z mariánského poutního místa Medjugorje v Bosně a Hercegovině. V noci na neděli sjel na východě země z dálnice M3 poblíž Meze Keresteše do příkopu a převrátil se. Řidič podle dostupných informací za volantem usnul. Rodinám obětí vyjádřil hlubokou soustrast premiér Peter Maďar, stejně jako jeho polský protějšek Donald Tusk. Předseda polské biskupské konference arcibiskup Tadeusz Wojda ujistil o modlitbách za věčný život tragicky zesnulých a za uzdravení zraněných.

Rakouský národní fotbalový tým Kněží dnes večer oslaví 30. mezinárodní beneficí. V Olbendorfu se utká s kněžskou reprezentací Slovinska. Veškerý výtěžek určil na podporu dětí postižených ruskou agresí na Ukrajině a potravinovou pomoc Ukrajině. Pro ní bude prodávat i speciální dresy.

Jaké to bylo, když jste se ocitli poprvé mimo domov? No, už je to dávno, vidíte, ale možná si vzpomenete, že to bylo třeba v nemocnici nebo na prázdninách u babičky a dědečka na letním táboře. I když od té chvíle uplynulo již mnoho let, mnoho desetiletí, ten zvláštní pocit si stále pamatujeme. Jak se to kdesi v nás hluboko sevřelo touhou být doma. Jako bychom byli vytrženi ze souřadnic, do kterých patříme. Cítili jsme intenzivně, že k celému našemu já nás vlastně kus chybí. A když jsme se vrátili po čase zpět, plným dechem jsme pak přijímali každý detail důvěrně známých věcí, často úplně obyčejných a všedních. A pocit sevření byl ten tam. Ten zvláštní jev se objevuje stále. Provází nás celým životem. Až když něco končí nebo je jinak, dochází nám, jak je to dobré. Zdraví svého a svých milých si vážíme intenzivněji, až když hrozí, že o ně přicházíme. Až když poznáme nenávist, dojde nám, jakou sílu a moc má láska. Až když řešíme rozhádané vztahy, uvědomíme si, jak požehnaný je pokoj a vzájemná úcta. Jako bychom museli odstoupit od obvyklého, aby nám došlo, kdo jsme, kam patříme a co dobrého k životu máme. No a právě léto nám může pomoci, protože přináší události, kdy se na krátký čas ocitáme mimo domov, chceme si odpočinout, něco pěkného prožít, ať se nám to daří. A možná jako bonus navíc budeme po návratu domů s uklidněním a vděčností přijímat to, co se před naším odjezdem zdálo docela obyčejné a všední. Pěkné léto vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: Z ostravského studia vás zveme k polední modlitbě. Dnes zvláště pamatujeme na obce Netín, Velké Meziříčí, Olešnice a Znojmo, kterými procházejí poutníci ze svatého kopečku na Velehrad. Modlitbu povede otec Leoš Hryška.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Anděl Páně zvěstoval Páně Marii.
3: A ona počala z Ducha Svatého.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami.

0: a slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrahava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami

0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane,
1: poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej našim drahým zesnulým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí.
0: Ať odpočívají ve tvém pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás, všemohoucí a milující, Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobro řečme Pánu.
1: Bohu díky.

4 minuty po 12. hodině zahajujeme na Proglasu hudební siestu. Dnes nejprve vyslechneme nocturno pro violončelo a orchestr Petra Iliče Čajkovského. Violončelistu Jiřího Bártu doprovází Jihočeská filharmonie, diriguje Marek Prášil.

Doznělo nocturno pro violončelo a orchestr opus 19 Petra Iliče Čajkovského. Violončelistu Jiřího Bártu doprovázela Jihočeská filharmonie, dirigoval Marek Prášil. V rámci hudební siesty na Proglasu dále vyslechneme koncertní kus pro housle a orchestr Maxe Brucha. Na housle zahraje Salvatore Accardo, doprovází Gewandhausorchester Lipsko, diriguje Kurt Mazur.

Vyslechli jsme koncertní kus pro housle a orchestr Maxe Brucha. Na housle zahrál Salvatore Accardo, doprovázel Gewandhaus Orchestr Lipsko, dirigoval Kurt Mazur. Závěr dnešní hudební siesty na Proglasu bude patřit symfonii číslo 2 B-dur France Schuberta. Slovenskou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

Na vlnách Proglasu dozněla symfonie B-dur France Schuberta. Slovenskou filharmonii dirigoval Zdeněk Košler.

0: Nyní přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Anna Horáčko.
2: Vláda má první zasedání po dvou týdenních prázdninách. Řeší aktuální sucho. Celníci společně s policií zajistili na Teplicku 10 kilo drog. Při zásahu zadrželi dva muže. Dvojnásobný šampion cyklistické Tour de France Vingegaard ukončil kvůli zranění sezónu. Po nehodě vznikají kolony na silnici 3 Praha-Budějovice u Oldřichovce. A počasí čekejte velkou oblačnost s deštěm, místy pozor na silné bouřky a teploty v širokém rozmezí kolem 20 na severozápadě, jinde i 28 stupňů a na Moravě i 30.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Řekl to v ranním interview Radiožurnálu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, které podle Šebestiána připravila.
4: My nezačínáme od nuly, mám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho hodně doplnit.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun. Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky, vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V jihovýchodní části republiky naopak meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a bude foukat taky silný vítr.
5: Ojediněle kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příbalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
2: Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu i výstraha před rizikem vzniku požáru. Dva drony zaútočily na kancelář premiéra kurdistánské regionální vlády v Iráku, Masruta Barzánýho. Zasažený je i dům šéfa kurdské bezpečnostní a zpravodajské agentury. Zatím nebyly hlášené žádné oběti a k incidentu se nikdo nepřihlásil. Podle kurdské vlády byl útok vedený z iránského území. Barzánýho úder odsoudil, označil ho za nebezpečnou eskalaci a přímou hrozbu bezpečnosti a stability kurdského regionu. Kriminalisté našli na Teplicku ve spolupráci s celníky 10 kilogramů kokainu, pervitinu a heroinu. Podle mluvčí celní správy Martiny Kaňkové při zásahu zadrželi dva muže, kterým teď hrozí až 12 let vězení. Oba muže jsou cizinci, drogy dováželi ze zahraničí a pak je prodávali. Kaňková dodala, že muži drogy záměrně ředili.
6: Tento případ je specifický v tom, že zjistili, že ty drogy byly naředěné. Zajištěné osoby to vlastně udělaly z toho důvodu, aby zvýšily prodejní množství a potom následně samozřejmě zisk. Ten heroin ředili paracetamolem a kofeinem.
7: Sport. Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard už letos nebude závodit. Dánský cyklista, který letos ovládl Giro d'Italia, se po červencové zlomenině klíční kosti rozhodl ukončit sezónu. Oznámila to jeho stáj Visma Lease Bike. 29-letý Vingegaard se zranil při pádu v 15. etapě Tour de France. V té době figuroval na druhém místě průběžné klasifikace za suverénním Slovincem Tadejem Pogačarem. Nucenou pauzu si teď prodlouží až do konce roku a vynechá i zářijové mistrovství světa v kanadském Montrealu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 v Brně a nehoda na trojce u Oldřichovce. Na dálnici D1 přes Brno panuje velmi hustý provoz v obou směrech před zúžením u D2. Směrem na Prahu je kolona hlavně kamionů v pravém pruhu od Holubic z 211. kilometru. Směrem na Vyškov je fronta nejdřív od exitu 194 od sjezdu na Vídeň k D2 a potom se pozvolna rozjíždí kolona z 203. kilometru od Ostravské do omezení za Rohlenkou. V něm na kilometru 209 po dřívější vážné nehodě už všechno odklidili a volné jsou zase oba pruhy. V Brně na městském okruhu v Královopolském tunelu směr Pisárky řeší nehodu a vzniká tam kolona na vjezdu do tunelu z Hradecké. Dálnice D7 Praha-Chomutov už je u Loun, průjezdná v obou směrech. Popoledně tam byl provoz zastavený obousměrně kvůli policejnímu zásahu u člověka stojícího na mostě. Teď už jsou oba směry volně průjezdné. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice. Čekejte komplikace mezi Voticemi a Miličínem v obou směrech u U Oldřichovce havarovalo osobní a nákladní auto kolony na jih od Hostišova, na sever hned za Miličínem zdržení kolem 20 minut. A na šestce Praha Karlovy Vary před stavbou mostu v Petrohradu kolona od Bílence až na půl hodiny, opačně na Prahu jen kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přehánkami, místy se objeví bouřky, s výjimkou úplného západu Čech budou i velmi silné, večer pak začnou srážky od západu už postupně ustávat. Teploty dnes v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů Celsia, jinde i 28 a na jihu Moravy naměříte ještě víc, tam i 30 stupňů Celsia. Ještě přidáme informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně.
3: Posloucháte vysílání.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin a 10 minut a vyladíte Proglas s Alenou Rubášovou v pondělí 17. srpna. Naskočili jsme do odpoledního proudu písní a zpráv. Bude nás provázet až do 16. hodiny, kdy začíná Čaj do páté Heleny Bredfeldové. Tentokrát jako podsta Michalu Prokopovi k jeho 80. narozeninám. V mezičase si řekneme něco víc o dnešních výročích. Od 14 hodin zařadíme hudební kompas Milana Tesaře, v němž si představíme album Je později, než si myslíš, písničkáře Filipa Píchy. A v 15 hodin opět krátce přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Tak dobrý poslech a zůstaňte s námi.

0: Celostátní setkání mládeže v Ostravě bylo včera zakončeno závěrečnou mší svatou. Za plzeňskou diecézi zde byl přítomen biskup Tomáš Holub, který se s námi podělil o své dojmy a zážitky. Prozradil nám, jak se na setkání připravoval a jestli to pro něj bylo náročné.
1: Je to úžasné pro nás biskupy, že toto připravují lidé, kteří mají na starosti Centrum pro mládež. A my se tak trošku vezem, že to řeknu poctivě. Jsem si připravoval kázání, pak se zjistilo, že jsem zvolil příběh, který už byl před 4 lety, takže je vidět, že jsem se nepřipravoval úplně poctivě, ale je to spíš těšení se. Já bych řekl, že takováto setkání leží na ramenou úplně jiných lidí a my jako biskupové si to užíváme. Trošku náročné to je, ale protože už jsme starší pánové, že biskupové, takže nemáme takovou výdrž jako ti mladí, ale je to nádherný, protože to nabíjí, protože tady je vidět živá víra, která je svobodná, otevřená, hledající, bez předsudků. No a to je naděje církve.
0: Hlavním motem tohoto ročníku bylo odvahu, já jsem přemohl svět. Tomáš Holub nám přiblížil, jak na něho toto téma působí.
1: Tak já jsem bývalý vojenský kaplán, takže jsem přesvědčen, že býti odvážný patří k tomu, co by mělo být ve výbavě každého křesťana. A jsem moc rád také, jak se o tom tématu mluví, že to není nějaká fyzická odvaha v první řadě, ale že to je zakotvenost něčem, co nám dává možnost překonat strach, takže skvěle. Právě ten psychologicko-duchovní rozměr, který se tady promítá v těch dnech, které máme za sebou, je přesně odpovídající tomu, co ti mladí potřebují. Takže opravdu klobouk dolů před všemi, kteří to připravovali. Děkuji všem, kteří to s takovou velkou intenzitou, s velkým nasazením, ale taky s velkou vnímavostí pro realitu mladých lidí připravili. Já jsem 10 let biskupem, první moje setkání bylo na světovém setkání mládeže v Krakově, kde to byly miliony lidí. Byli jsme minulý rok v Římě, předtím jsme byli v Lisabonu, předtím v Hradci Králové. Tak si myslím, že to je něco, co je nějakou tváří církve, na kterou se těšíme a kterou máme rádi a která je povzbuzující.
0: Nakonec nám sdělil, kde čerpá inspiraci a energii pro vykonávání služby.
1: Inspiraci pro to, abychom byli skutečně lidé na cestě, abychom byli lidé, kteří naslouchají druhým, těm, kteří mají jiné názory, a abychom měli důvěru, že nás na té cestě dál, která nevíme, kam vede, protože ten svět je měnící se velmi rychle, ale že na této cestě máme podporu Božího ducha, že on je ten, který nás vede. V tom lidském putování mě inspiruje právě to, že se netouláme, ale směřujeme do Božího království a že to je cesta, která vede opravdu k cíli, který stojí za to.
0: To vše nám sdělil biskup plzeňský Tomáš Holub, který se účastnil celostátního setkání mládeže v Ostravě.

To byly Pavla Boučková a Petr Novotný z alba Nedolomím. Krakovský arcibiskup kardinál Grzegorz Ryś odsoudil násilné útoky na Ukrajince v Polsku. Neuplyne den, aby se v médiích neobjevily zprávy o nových násilných činech proti migrantům, zejména těm z Ukrajiny, napsal v pastýřském listu, který se četl v jeho arcidiecézi při mších o sobotní slavnosti na nebevzetí Panny Marie. Násilí je hřích a lhostejnost k němu také, prohlásil kardinál a vyzval k pomoci napadeným. Polsko po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 přijalo ze sousední napadené země více než milion válečných uprchlíků.

Máme 2:02 a to na Proglasu znamená nejvyšší čas otevřít dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Je pondělí 17. srpen 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Mirona, kněze umučeného na území současného Turecka při pronásledování křesťanů okolo roku 250. Připomíná se i svatý Mamas, palestinský pastýř a mučedník ze 3. století, ochránce dobytka. Svátek mají dnes všechny Petry. Jejich jméno je z řečtiny a znamená skálopevná či skála. Z Proglasu samozřejmě přejeme všechno dobré. 17. srpna 1887 se narodil poslední rakouský císař, blahoslavený Karel I., český a maďarský král. Za první světové války jediný státní představitel, který se pokusil o nastolení míru. Zemřel v exilu na Madejře v roce 1922. Víra mu ukazovala cestu, když na sebe bral odpovědnost jako monarcha i jako otec rodiny, podtrhl papež Jan Pavel II., který panovníka roku 2004 povýšil k úctě oltáře. A 65. narozeniny by dnes oslavila buněčná bioložka profesorka Jana Šmardová. Odešla roku 2023. Její knihu Co nás učí nádory jsme uvedli ve čtení na pokračování. K poslechu je dostupná v audioarchivu na webu Proglasu i v audionakladatelství Slyš to. Objevte s námi dílo profesorky Šmardové, která mimořádným způsobem propojila vědu, moudrost a lidskost a připomínala, jaký zázrak je život.

To byla kapela z Londýna a Jetra Kvartet. 17. srpna 1775 papež Pius VI. Potvrdil pravost mariánských zjevení v litevské Šiluvě z roku 1608. Ta se stala nejstaršími církví uznanými zjeveními Boží matky v Evropě. 16 let nás dělí od úmrtí básníka, dramatika a překladatele z němčiny, znalce výtvarného umění a literárního historika Ludvíka Kundery, editora díla Františka Halase. Obdržel státní cenu za překladatelské dílo i cenu Jaroslava Seiferta. Rudá totalita mu zakazovala publikovat. S kolegy vydával bibliofilské samizdatové tisky poezie. Komunistický útlak během normalizace chápal Ludvík Kundera jako nejtemnější období českých dějin. Když v srpnu 2010 zemřel, tehdejší vedoucí památníku písemnictví na Moravě, Vojen Drlík, ho označil za osobnost neobyčejně širokého záběru, v skutku renesančního člověka. Bývalý prezident Václav Havel pak poznamenal, že, cituji, s Kunderou odchází kus české duchovní historie. A před 15 lety odešel karmelitán pater Alois Jan Sarkandr Juráň. V duchovní správě působil v Ludgeřovicích, ve Frýdlantu nad Ostravicí, Horce nad Moravou a na několika místech Olomouce, u svatého Michala, v Hejčíně, Nových Sadech a ve Slavoníně. Hrob pak má v rodném Lidečku.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Stal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

Zpíval nám Ivo Viktorin. A tady už jsou dnešní oslavenci. Sedmdesátiny dnes slaví francouzská herečka v Česku Chantal Poulin-Polívková. 78 let se dožívá slovenská písničkářka Zuzana Homolová, někdejší členka sdružení Šafrán. 83. narozeniny má právník Pavel Rychetský, emeritní předseda ústavního soudu, spoluzakladatel a prvosignatář Charty 77. A 89 let se dožívá emeritní předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, britský arcibiskup Michael Louis Fitzgerald, člen kongregace Bílých otců misionářů Afriky.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: Na Proglasu dohrála kapela Epidemie a já vás teď ráda pozvu k poslechu večerních pořadů Proglasu, jak se vám líbí a debaty z Dominikánské 8. Hostem pořadu Jak se vám líbí ve 7:45 večer bude jazzový hudebník Vilém Spilka, který představí album Sun své skupiny Sakoby. Základní trio se na albu setkává se třemi o generaci mladšími a třemi o generaci staršími hosty a nabízí pestrou jazzovou hudbu z prvky blues, gospelu, bluegrassu a dalších vlivů. Řeč bude také o spontánním způsobu nahrávání, o setkávání různých generací a o plánech kapely do budoucna. A ve 20:15 otevřeme otázku, zda jsou konkordáty jen reliktem dějin, kdy byla katolická církev významným mocenským aktérem, nebo se jedná o smysluplnou součást mezinárodního práva i v současném středoevropském prostoru. Jak s nimi nakládat v sekulárním demokratickém státě, kde jsou lidé hlásící se k církvi ve výrazné menšině a mají konkordáty?

Kordátní smlouvy svoje paralely v dokumentech upravujících právní postavení nekatolických církví. Odpovědi nejen na tyto otázky budeme hledat během debaty z Dominikánské 8 dnes od 8:15 večer.

Je tu 14. hodina a s ní hudební kompas na pondělí 17. srpna. Dnes si v jeho rámci poslechneme tři skladby z nového alba písničkáře Filipa Píchy s názvem Je později, než si myslíš. První se jmenuje Útesy.

Představujeme si album písničkáře Filipa Píchy, které vyšlo letos v dubnu pod názvem Je později, než si myslíš. Produkoval je Martin Kišperský. Pícha se na albu pohybuje mezi folkem, písničkářstvím a punkem. Nejde o žánrově čistou nahrávku. Hudba má poměrně pestrou instrumentaci a produkce Martina Kišperského využívá například akustické i elektrické kytary, kontrabas, saxofon, klarinet, banjo, balalajku, flétnu, ukulele nebo zvonkohru. Jedním z charakteristických rysů alba je střídání zdánlivě protichůdných poloh. Písně se pohybují mezi humorem, absurditou, nostalgií a vážnějšími úvahami o životě. Často vycházejí z obyčejných situací. Ze svatby, třeba z nespavosti, setkání po letech či z prostředí pouličního muzikanta, které autor posouvá do groteskní až fantazijní roviny. Opakovaně se v nich objevuje téma tvorby, vztahu umělce k publiku a otázky, zda má smysl dělat něco, co od člověka ostatní očekávají. Vedle hravých motivů letajícího koberce, masopustu nebo rock'n'rollové svatby v textech najdeme také témata samoty, pomíjivosti, loučení a smrti. Celek tak působí jako svérazná směs ironického pohledu na současný svět, osobních vzpomínek a poetických či absurdních příběhů. My budeme poslouchat ještě písně Koberec a Svatební.

0: Filipe, klapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy.

0: Poslouchali jsme písničkáře Filipa Píchu z alba Je později, než si myslíš. Zítra ráno si v Hudebním kompasu představíme nové album italského hudebníka Massima Buffettiho a zítra odpoledne sáhneme po novince písničkáře Frantika Bartáka. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Raz, dva, tři.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Máme 14 hodin 30 minut a vy posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou v pondělí 17. srpna. Tady je odpolední proud písní, zpráv a pozvánek na akce po republice. Dnes například do Plzně, Mikulova či k nám do Brna. Společně si proud užijeme až do 16. hodiny, kdy začíná čaj do páté s poctou Michalu Prokopovi k jeho 80. narozeninám. Od 18 hodin pak naladíte modlitbu z oficíny s jáhnem Janem Špilarem. Tak dobrý poslech všech našich pořadů.

0: To byl nový singl Lenky Filipové Norský dřevo. Celostátním setkáním mládeže v Ostravě, které včera skončilo, přineslo spoustu nových poznatků, zkušeností a nezapomenutelných zážitků nejen účastníkům, ale i těm z řad organizátorů. Části programu jsme se přímo účastnili a otce Leoše Ryšky, ředitele televize NOE, jsme se ptali na jeho prožitky a názory. Přiblížil nám, co obnáší přípravy na takto velkou akci a prozradil něco ze zákulisí produkce televize NOE.
1: Náročné to je, protože člověk trochu méně spí, protože je potřeba všechno připravit, ale jsou to dny velké radosti, skutečně vděčnosti Pánu Bohu za to, že máme tolik mladých lidí, kteří se snaží žít s Bohem, kteří se snaží být mravní, chtějí mít hezké rodiny, spoustu lidí, kteří tady přišli sloužit. Ať už to jsou ty scholy, těch spoustu dobrovolníků, kteří to chystají, děcka, kteří dělají program, režie, média. Z toho má obrovskou radost. My máme nějaký, bych řekl, 40 členy štáb, možná i víc. Je takže čas našich kolegů natáčí ten program na Černé louce, který se odehrává na pódiu. Mimo to máme 3 zpravodajské štáby, tak se různě hlásíme do studia. Přímo kousíček, asi 350 metrů máme televizi NOE, tam je velké studio, kde si Jirenka Policerová, moderátorka, zve hosty. Také tam vlastně jsou i ty reportáže, které se natočí během toho dne. Takže se snažíme s diváky být několik hodin, aby co nejvíc atmosféry, která se tady odehrává, oni mohli vidět, zažít. Zpravodajství jsou pozdraví, je to fuška.
0: Motem letošního ročníku bylo Odvahu, já jsem přemohl svět. Leoš Ryška nám sdělil, jak na něho toto téma působí.
1: Musíme být odvážní. Si chceme něco změnit, především začít u sebe, že? Ale potom, pokud něco chceme měnit, co nám vadí okolo, tak musíme být odvážní. V podstatě jít proti proudu. To není jednoduché, to chce velký kus odvahy. A zaznívají tam různá svědectví a všechny jsou vlastně o odvaze. Je třeba řeholní sestra odejde z řádu, protože se necítí naplněná, ale nechce se vdát, jo? Chce sloužit. Nebo někdo má odvahu odejít z domu, protože chce jít cestou za Bohem a vidí, že by ho to doma dusilo. Je tady spousta biblických lidí, kteří jsou odvážní. Hned ten první den, to byl ten starozákonní příběh Vašty, potom to byla Panna Maria, byla to také svatá Klára. Všechno jsou to příběhy odvahy lidí, kteří se nebáli prostě udělat ten krok, jak si být proti proudu, nebo někdy i proti tomu, co mi říká rozum, jít za tím, co mi říká srdce, víc než rozum.
0: Okomentoval svoje působení na celostátním setkání mládeže otec Leoš Ryška, ředitel televize NOE. A o své dojmy se s námi podělili také dvě účastnice.
2: Já se jmenuji Veronika, jsem z Frýdku Místku.
3: A já jsem Adela
4: a jsem z Palkovic.
2: Důvod, proč jsem sem chtěla přijet, tak bylo, že jsem si chtěla najít nějaké nové křesťanské kamarády, prohloubit svůj vztah a svoji víru s Bohem a najít novou sílu a novou energii.
4: Tak já jsem tady vlastně přijela, protože mi to Verče nabídla, že tu jede a jestli bych nechtěla jet s ní. A celkem mě to zaujalo a řekla jsem si, že by to mohla být taková fajn cesta k tomu, jak se více otevřít tomu Bohu, více to poznat i ty lidi, jak to vlastně funguje.
2: Spousta lidí je tady otevřeno nějaké poznání a té diskuzi. Máme fajn spolubydlící, spousta super lidí.
4: Tím, že jsme všichni potom rozděleni do takových diskuzních skupinek, kde teda jako po většinu ty další lidi nezná, tak je pozná i tam, ale zároveň je poznává i na jiných aktivitách, na jiných přednáškách.
2: Já jsem měla celkem velké očekávání, protože já jsem byla tuším 4 roky zpátky v Hradci Králové, jak se to konalo. A myslím si, že většina z nich byla prostě splněná, že je tady super atmosféra. Organizačně je to taky fajn.
0: Dívkám se velmi líbily připravené scénky.
2: Potom i třeba ty večery chval, jako docela dost silné.
4: Mně třeba osobně se strašně líbila přednáška od děkana brněnské diecéze na téma humor jako lék. Takové krásné spropojení toho humoru a toho křesťanského života. Panuje tak nějaké stigma, že jako křesťané nejsou vtipní, nemají rádi určitý humor. Pokud to nikomu neubližuje nebo neděláme ty věci jako se záměrem někomu ubližit, nebo je to vlastně naprosto v pořádku.
0: Ze setkání si odnesli především povzbuzení k tomu, aby žili přítomným okamžikem, zpomalili, udělali si čas na Boha i sami na sebe.
2: Kouzlo a síla těchto setkání je v tom, že je tu spousta mladých lidí, prostě zpívá se, je program. Je to víc určené pro nás, víc nás to může jakoby oslovit.
4: Znala jsem prostě většinu takových těch fakt jako až fanatických křesťanů, kdy spoustu věcí bylo zakázané a prostě přijali i ti kněží, že se baví se mnou jako s rovnocenným člověkem. Hodně mi to prohloubilo ten vztah celkově.
0: Říkají Veronika a Adéla, účastnice celostátního setkání mládeže v Ostravě.

0: Pozvánkou teď míříme do Plzně, kde začal v sobotu 9denní festival Na ulici. Na několika scénách vystoupí celkem přes 150 hudebníků napříč žánry, ale i tanečníků a spisovatelů. Představují se i neziskové organizace a nechybí zábava pro děti. Největší hudební přehlídka ve městě se letos kvůli rekonstrukci centrálního náměstí a střechy katedrály přesunula do areálu kreativní a kulturní zóny Depo 2015. Další scény leží v docházkové vzdálenosti. Vstup je zdarma, řekl za pořadatele Lukáš Krásný.
1: Já chci, aby prostě plzeňský muzikanti zažili ty plné scény, aby to byl i pro ně třeba odrazový můstek pro to, aby se věnovali té kariéře a aby měli další a další hraní. Plzeň je to specifický v rámci republiky, my jsme prostě tady trošku jiný na tom západě, jsme konzervativní, líbí se nám jiný věci, než se líbí po republice, ale těch kapel tady vzniká spoustu a máme dokonce i basking scénu, kde můžou úplně ty začínající, kteří umí 3-4 písničky, tak i tak si tady u nás můžou zahrát.
0: Návštěvnost festivalu Na ulici od covidu stále roste. Za dobrého počasí podle organizátorů přijde až 75 000 lidí, často rodin s dětmi.

Na fialovou kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Jeho žurnál je 15 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
2: Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Na korejském poloostrově začalo další vojenské cvičení. Americký prezident Trump ale nařídil zmenšit rozsah manévrů. Tenisti Menšík, Lehečka a Nosková budou hrát o postup do osmifinále turnaje v Cincinnati. Kolona po nehodě vzniká na silnici 35 před Vysokým mýtem směrem z Litomyšle. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví déšť a teploty většinou kolem 20, na jižní Moravě naměří i 25.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Skupina zasedá poprvé právě teď. A problémy kvůli suchu jsou teď mimo jiné v Jihlavě. Tamní rybník Stará plovárna zaváží hasiči vodou. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu totiž ztratil přítok a výrazně mu klesla hladina. Na místě máme reportéra Daniela Zacha.
4: Před pár minutami tady začalo pršet a ten déšť je čím dál intenzivnější, což hraje do karet, to doufají hasiči, rybáři a také zástupci města, kteří doufají, že v těch příštích dnech, především dnes a dál, pomůže přirozený déšť trochu doplnit hladinu, zvednout hladinu, která je v těchto chvílích teď čeřená, ale zelená. Je tady čerpadlo, které čeří, ještě tu vodu provzdušňuje a dvakrát, třikrát se tu dokonce otočily městské technické služby, které nabraly vodu na základě povolení z řeky Jihlavy, aby alespoň trochu zmírnili ten stav, kdy voda zůstává skutečně jen u hráze, kterou se podařilo zavřít. A v příštích dnech se taky všechny zodpovědné orgány tady znovu potkají už zítra. Poradí se, co dál. Z Jihlavy Daniel Zach, Radiožurnál.
2: Omluvte prosím zhoršenou kvalitu technického spojení. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale taky na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu, vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Číhalíková Sedláčková.
5: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
2: Ústavní soud odmítl taky další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Jižní Korea a Spojené státy dnes zahájily společné vojenské cvičení i přesto, že americký prezident Donald Trump oznámil jeho omezení. Manévry se mají zaměřit na elektronický boj, kybernetické útoky nepřítele nebo způsob vedení boje při omezeném přístupu k systému satelitní navigace.
6: Podle společného velení jihokorejských a amerických sil má severokorejská armáda stále lepší znalosti o tom, jak účinně napadat nepřítele v kybernetickém prostoru i díky své přítomnosti na Ukrajině. Moskva sdílí s Pchjongjangem citlivé vojenské informace a severokorejští vojenští hekři patří k nejlepším na světě. Cvičení potrvá 10 dnů a přichází v době, kdy jihokorejská vláda zvažuje návrh na společné jednání o uzavření míru mezi Severní a Jižní Koreou. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistky Marie Bousková a Kateřina Siňáková postoupily v nočním programu do třetího kola turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bousková ve dvou setech porazila Stefaniniovou z Itálie. Siňáková vyhrála nad Španělkou Buzasovou Manejrovou 2-1. Z turnaje naopak vypadla Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinové 1-2 na sety.
8: Večer budou ve dvouhře v akci tři čeští reprezentanti. Jakub Menšík, Jiří Lehečka i Linda Nosková budou hrát o postup mezi nejlepší šestnáctku. Menšíka čeká v boji o osmifinále Australan s japonskými kořeny Hijikata. Lehečka nastoupí proti Francouzi Fisovi a úřadující wimbledonská šampionka Nosková bude hrát s Tausonovou z Dánska. Zápasy českých tenistů v Cincinnati začnou nejdřív ve 20 hodin středoevropského času. Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D4 u Mnišku, nehody na trojce u Oldřichovce i 35 u Mýta. Místy se vyskytují velmi silné bouřky, třeba na Jihlavsku, Třebíčsku, Znojemsku. Ve Středočeském kraji, zejména mezi Dobříší a Prahou, silný vítr láme větve, na vozovce je voda, pozor na aquaplaning. Varováním v tomto ohledu mimo jiné z dálnice D4 z Prahy na Strakonice od Mnišku z 18. kilometru.
10: A jak je to přemostění, tak těsně za ní je velká laguna, hlavně v levém, ale i v tom pravém, a roztohází.
9: Potíž třeba i na příjezdu do Prahy starou Poděbradskou 611 před Horními Počernicemi za Sichrovem.
11: Je tam spadlej strom před cestu, zatím je to průjezdný tak, ale hodně špatně.
9: Na dálnici D6 z Prahy na Karlovy Vary za sjezdem na Velkou Dobrou vzniká kolona ze 17. kilometru, vleče se kolem 10 minut na 19. tam blokuje pravý pruh porouchané auto.
12: Zúžení zůstalo velice do seba poruchou.
9: Kousek za začátkem dálnice D3 z Prahy na Budějovice na kilometru 67. Pozor, po nehodě zabraný pravý pruh vybočuje a brzdí se v zatáčce. Na silnici 3 Praha Budějovice po nehodě u Oldřichovce stále kyvadlový provoz kolony až na půl hodiny z Mlíčína a za Voticemi od Hostišova. A na silnici 35 ze Svitav na Hradec nejdřív velmi silný provoz od Janova do Litomyšle a potom kolona od Tršku půl hodiny před Hrušovou. Tam se srazila sanita s osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes odpoledne zůstává oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přehánkami, místy se objevují taky bouřky, s výjimkou úplného západu Čech budou i velmi silné, s přívalovým deštěm, kroupami a taky nárazy větru. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. Nejvyšší teploty v úterý 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 25. Tolik zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Poslouchali jsme kapelu Estonian Voices. Aktuální výstavou na zámku v Mikulově připomíná regionální muzeum 100 let od otevření své první stálé expozice. Pro Glasu to řekl kurátor Miroslav Koudela.
1: Výstava se jmenuje Víříme prach a to právě proto, že my jsme si pohrávali s obecnou představou lidí muzea jako starého zaprášeného domu, ve kterém vlastně na všechny, na předměty a na nás, co tam pracujeme, padá prach. V našem případě už teda doslova století. A chtěli jsme teda tu představu rozvířit, rozprášit a proto s tou nevíříme prach. A my vlastně v té výstavě představujeme jednotlivé profese odborné, které u nás v muzeu pracují a přiblížit tak vlastně jakoby naši práci veřejnosti. Výstava je vlastně rozdělena do 5 místností a v každé z nich je představena jedna ta naše profese a každý ten příběh té práce je vyprávěn jednak v podobě obrazovky, na které představujeme naši profesi svým povídáním, ale zároveň vlastně v každé místnosti je ten příběh vyprávěn také pomocí nějakého sbírkového předmětu, popřípadě nějaké lokality, kterou daný odborník zkoumá. Takže v každé místnosti najdete příběh nějakého sbírkového předmětu. Například teda knihy, kterou uloupili švédská vojska v roce 1645, zámecké knihovny. My jsme tu knihu zase po 400 letech vypátrali, koupili a vrátili vlastně zpátky na své místo.
0: Výstavu Víříme prach doplňuje na Mikulovském zámku podle kurátora Miroslava Koudely i prezentace dětských prací.
1: Velký dík patří našim edukátorkám na zámku, které ve spolupráci vlastně se školami mikulovskými už vlastně dopředu připravovali ty školy na to, že tahle výstava bude se otevírat v letošním roce. A ty děti za náma chodili a my jsme jim představovali naši profesi a oni vždycky měli potom za úkol vytvořit nějaký artefakt, který potom na té výstavě vlastně taky představujeme. Takže my tady vlastně máme potom takovou velkou výstavu prací dětí mikulovských škol, ve kterých oni zachytili svoji představu, jak oni si představují tu naši práci odborných pracovníků v našem muzeu.
0: Expozice Víříme prach je na zámku v Mikulově k vidění do 28. listopadu. Teď si pustíme Simona a Garfunkla The Sounds of Silence z roku 1968.

0: To byli finalisté Porty 2025 Bima Family. Pátý ročník mezinárodního festivalu Štetlfest se od 26. do 30. srpna koná v Brně a okolí. Tématem letošního ročníku jsou návraty. Festival připomene místa, osobnosti a příběhy spojené se židovskou historií města a nabídne koncerty, divadlo, výstavy, přednášky i komentované procházky. Podrobnosti sdělí mluvčí pořádajícího Centra židovské kultury Štetl Kateřina Hefrová.
1: A nově se taky vydáme do Alexovic, Brněnce, Ivančic a Svitávky, protože to jsou právě místa, která se pojí s významnými brněnskými židovskými rodinami, které taky letos připomeneme. Přivítáváme v Brně potomky rodin Plaček, Lévber, Furman, Kohn a Šťastný. A samozřejmě je s těmito rodinami spojena taky velká část programu, ať už je to pokládání kamenů zmizelých, tak i komentované procházky, přednášky a besedy. No a symbolickým centrem letošního ročníku bude místo někdejší brněnské velké synagogy na nároží ulic Přízová spálená, takže skoro v centru Brna, které na několik dní znovu ožije. Každý den se skutečně ten prostor nějakým způsobem promění, ať už od centra duchovního, tak i komunitního. Společně tady po více než 80 letech taky zasedneme k šabatové večeři, která je přístupná opravdu každému, kdo by chtěl tento svátek oslavit na vlastní kůži.
0: Součástí programu bude také premiéra autorské inscenace Identita. Návštěvníci budou moci zavítat na židovskou tržnici, připraven je i program pro rodiny a řada koncertů.
1: Bude tady umístěn i poeziomat a takovou třešinkou na dortu je slavnostní přejmenování ulice, která dodnes nese název Spálená a právě odkazuje k tomu tragickému osudu velké brněnské synagogy. Tak ta ulice se opět vrátí ke svému původnímu názvu, a to U synagogy.
0: Říká o festivalu mluvčí Centra židovské kultury Štetl Kateřina Hefrová. Přesný program je k nalezení na webu štetl.cz.

0: Poznali jste kapelu Greenhorns a nahrávka byla z roku 1969. O zařazení podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO usiluje Krajské muzeum v Turnově. Pro takzvané kamenářství nyní dokončuje podklady pro nominaci. Česko má zatím ve světové databázi 10 zápisů. Z Libereckého kraje je tam výroba vánočních ozdob ze skleněných foukaných perliček z poniklé i ruční výroba skla a bižutérie. Podle emeritní ředitelky Turnovského muzea Vladimíry Jakoubějové to dosvědčuje, že Liberecký kraj patří mezi významná centra tradičních ručních řemesel.
1: Myslím si, že Liberecký kraj jako takový, na to, že to je nejmenší kraj v celé republice, takže má oproti těm jiným výhodu, že hlavně v těch oblastech pod horami, kde nebyla taková pracovní příležitost, tam to řemeslo prostě zůstalo a je tam pevně ukotvené.
0: Historie zpracování drahých kamenů v Turnově a okolí je dlouhá zhruba 7000 let a sahá tedy až do pravěku. I v současnosti je region enklávou kamenobrusičských mistrů, kteří představují řemeslnou špičku ve svém oboru a podílejí se na prestižních zakázkách pro významné příležitosti, podtrhla ex-ředitelka muzea Vladimíra Jakoubějová. Připomněla restaurování vzácného relikviáře svatého Maura, vytváření kopií korunovačních klenotů, růžence z českých granátů a vltavínů pro papeže Benedikta XVI. Nebo repliky strahovského evangeliáře.

kostřice na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: pohleď si do očí, napoj se na zdroj své síly.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Poslouchali jsme Marii Tilšerovou a single Za stěnou z deště. Teď zpráva z Německa. Berlínský spolek chce zachránit bunkr z druhé světové války, který nechal v letech 1937 až 1938 vybudovat pod svým kancléřstvím nacistický diktátor Adolf Hitler. V letech 1940 až 1944 měl bunkr využití jako kryt pro berlínské matky a děti. Na konci války pak jako lazaret. Hitler sám v něm zřejmě nikdy nepobýval. Po druhé světové válce byla stržena celá budova nového říšského kancléřství. Velký bunkr ale zachovali. Teď hrozí podzemnímu krytu s rozlohou přes 1200 metrů čtverečních zánik kvůli plánované výstavbě bytových domů.
1: Podle Dietmara Arnolda z neziskové organizace Berlin und Welten by ale německé hlavní město přišlo zbořením bunkru o kus své historie. Argumenty, že by se mohl stát kryt poutním místem pro neonacisty, Arnold odmítá. Výstava, kterou by jeho spolek v bunkru chtěl otevřít, by podle něj naopak přispěla ke společenské osvětě. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.

0: Moto odvahu, já jsem přemohl svět, mělo celostátní setkání mládeže pořádané Tuzemskou katolickou církví v Ostravě. Během víkendu se otevřelo široké veřejnosti. Organizátoři ho pojali jako Den rodin. O své zážitky se s posluchači Proglasu podělila sestra kroměřížského kláštera Kongregace milosrdných sester svatého kříže Sofie Koukalová.
1: Jedna toto setkání pro mě byla docela osobní záležitost, protože už jsem generace, která od 15 let na tato setkání jezdila, takže je to pro mě kontinuální pokračování v tom. Tím, že jsem řeholní sestra, tak mám výhodu, že pořád jezdit můžu neomezeně věkem oproti těm účastníkům.

0: kteří mohou pouze do 25 let. Takže jsem jela moc ráda s tím, že tady potkávám vrstevníky, kteří jsou buď organizátoři nebo nadní rodin. A zároveň se tady seznamuji s další generací mladých lidí, kteří jsou mi blízko a s kterými i pracuji. Zaujalo mě v programu, že při přednáškách v dopoledních blocích nemluví jenom biskupové nebo kněží, ale že tam pozvali například poslance Františka Talíře, nebo tam mluvila psycholožka Tereza Uhrová, že už tak nějak trošku začínáme spolupracovat na těch synodálních principech, že můžou i laici se zapojovat do přednášek a mají nám co předat.
1: Sestra Sofie Koukalová připojila také přání

0: mamovat a navazujeme vztahy, bavíme se mezi sebou, zdravíme se ahoj na zastávkách. Je to moc hezké a inspirativní, že se nemusíme bát seznamovat s cizími lidmi.
1: To vyřizuje z Ostravy milosrdná sestra Svatého kříže Sofie Koukalová. Ozvěny ostravského setkání mládeže nadále přinášíme na vlnách Proglasu.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším čajem do páté, a to tentokrát se symbolickou, byť o 3 dny spožděnou gratulací. Zpěvák Michal Prokop se 13. srpna tohoto roku dožil neuvěřitelných kulatin, které začínají 8. Český rokový zpěvák, hudební skladatel, také bývalý politik, člen Občanské demokratické aliance a do dnešní doby moderátor a také komunální politik. Dlouhá léta působil v hudební skupině Framus Five, ale také zastupoval Vladimíra Mišíka v době jeho zákazu a pochopitelně zpíval i v solových sestavách se svými přáteli. V roce 2007 byl uveden do beatové síně slávy v kategorii osobnost. Začali jsme jednou z nejstarších nahrávek jeho hlasu. A je to nahrávka z roku 1968 s názvem Respekt, kde ho doprovází

již Framus 5 z alba Blues in Soul. Toto album nám ještě nabídne jednu ukázku, a to skladbu Keep a Light in the Window. Pak se představí nahrávka o 3 roky mladší, a to z kultovního alba Michala Prokopa a Framus 5, které neslo název Město erb. Píseň se jmenuje Tis Kam.

Možná se málo ví, že Michal Prokop vystudoval vysokou školu, a to zcela mimo hudební obor, je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou dokončil sice bez diplomu a titulu inženýra, ale uzavřel ji jako kompletní vystudovanou. O 20 let později, v roce 1988, si doplnil vzdělání ještě jednou vysokou školou, a to Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, obor kulturologie. Zpívat začal a veřejné vystupování otevřel v roce 1963, tedy ještě dřív, než mu bylo 20. A to v rockové hudební skupině, která později nesla název Framus Five. Zpočátku ovšem nikoli jako zpěvák, ale jako kytarista. Zpěvákem této skupiny začal být až v roce 1967. Skupina se původně žánrově orientovala na takzvaný bílý soul a rhythm and blues, což bylo právě na debutovém albu Framus Five. Později přibyly i vlivy progresivního roku, jak nám představila ukázka z alba Město R. Toto album je kompletně vystaveno na textech Josefa Kainara. Později přibyly další vlivy a postupně se Michal Prokop přiblížil od progresivního roku až víceméně k populární hudbě. Přijal angažmá v divadle Semafor. V roce 75 vystupoval se skupinou Mahagon a od roku 78 v obnovených Framus Five. My si teď představíme ukázky z alb Až si pro mě přijdou z roku 1984 a Kolej Yesterday z téhož roku. Tehdy se jeho, dalo by se říci, dvorním textařem stal básník Pavel Šrut.

že ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

voňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku,

0: Tak to byla sada snad největších hitů Michala Prokopa. Kolej Yesterday a Bitva o Karlův most patří k jeho, dalo by se říct, tradičním populárům. Stejně tak blues o spolikaných slovech, které mnoho z nás zná pod sloganem Až si pro mě přijdou funebráci. Pokračování bylo další spolupráci s Framus Five, a to v podobě alba Nic ve zlým, nic v dobrým z roku 1987, kde se Michal Prokop představil jako autor, například u Yeti Blues, a dále autorským přínosem Petra Zkoumala. Další ukázky svého básnického umění na albu představil Pavel Šrut.
1: Jdu sám po bílý hoře, poslední Moravan, v katách jsem prohrál moře.

Po sametové revoluci působil Michal Prokop jako československý politik, poslanec sněmovny národu federálního shromáždění a ve volbách roku 90 zasedl do české části sněmovny národů za občanské fórum. Po jeho rozpadu přešel do poslaneckého klubu ODA. Od roku 1992 do roku 1996 vykonával funkci náměstka ministra kultury. To snad by, pokud jde o jeho politickou kariéru, stačilo. Dá se říci, že se v komunální politice udržel dodnes. Ještě stojí za zmínku, že v letech 98 až 2001 byl ředitelem projektu Praha Evropské město kultury a na konci 90. let uváděl politicky orientovaný pořad Nic ve zlým v televizi Prima. Jako moderátor ho nemohli nezaregistrovat diváci České televize, protože celých 13 let moderoval televizní talk show nazvanou podle jednoho z jeho hitů v baru jménem Krásný ztráty. Knižní podobu těchto televizních rozhovorů vydal dokonce ve dvou knihách. Jeho televizní profil vytvořil dokument Jiřího Vondráka Michal Prokop, až si pro mě přijdou, z roku 2020. Samozřejmě nejenom jeho solová alba, ale i četné spolupráce přinesly krásné muzikantské ovoce. Ta častá spolupráce je s houslistou Honzou Hrubým, kdy album Hrubý Prokop mustil a zkoumal s názvem Černý ovce z roku 1996 mu přineslo další krásné hity. Ten nejznámější se jmenuje Nech mě bejt a přes trochu třeskutou, dalo by se říci hospodskou muziku, má nesmírně půvabný text. Poslechněte si.

mě bejt. Nejsem žádnej hrdina kladnej, já ti říkám, nech mě bejt. Ty jsi divná nějaká, já ti říkám, nech mě bejt. Nejsem blídnej, a pak mám bídnej, já ti říkám, nech mě bejt. Prosím si jako má.

Ke zpěvu v angličtině se Michal Prokop vrátil i na výběrovém albu z roku 2000 s názvem Odněkud někam. Dvou album nabídlo retrospektivu spousty jeho dřívejších nahrávek a píseň I Believe to My Soul je to velkou a krásnou ukázkou. Své šedesátiny oslavil koncertem v pražské Lucerně, z něhož existuje i záznam na videu i na CDčku, takže Live 60 Lucerna 2006 nabídla celou řadu přepracování jeho hitu. My jsme z něho vybrali duet s Jiřím Suchým v písni Jiřího Suchého Blues pro tebe.

0: Pan Jiří Suchý, dámy a pánové.
1: Studiových alb, na kterých se podílel Michal Prokop, se z větší části váží na spolupráci s Framus 5 a pak je tady celá řada jubilejních edic a retrospektiv. My zmíníme jeho poslední nahrávku a to je album Ostraka z roku 2025. Z něhož ukázkou dnešní Čaj do páté zakončíme. Ještě předtím si připomeneme jeho tradiční spolupráci s autorskou dvojicí Petr Zkoumal a Pavel Šrut a to písní Poprvé a naposledy. Přejeme Michalu Prokopovi všechno nejlepší a stále živé interakce s živým publikem na koncertech. To je z dnešní.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Můžete třeba v aplikaci Můj rozhlas. A to už je z odpoledního Plusu vše. Za pozornost děkuji, Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Pavel podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Premiér Babiš chce z kraji sestavit mapu nejproblémovějších míst, která trápí sucho. Rychlostní kanoisté se připravují na mistrovství světa, které bude příští týden v Poznani. Na D35 za Mohelnicí ve směru do Olomouce hasiči likvidují popadané větve. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Nedostatek vody v krajině chce premiér a předseda ANO Andrej Babiš řešit cíleně. Řekl to pojednání obnovené Národní koalice pro sucho. Stát podle něj musí najít problematická místa a spolupracovat s lidmi z obcí a krajů, tak, aby peníze šly cíleně do lokalit, které sucho trápí. Ministerstva proto společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří jejich mapu, říká Babiš.
4: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu tady mám, ano, takže znamená, ty červené místa jsou problém, takže to budeme dělat cíleně.
3: Příští týden v pondělí se pak podle Babiše sejde ústřední komise pro sucho. Ta řídí a koordinuje opatření proti suchu na celostátní i krajské úrovni a jsou v ní taky zástupci samospráv nebo hasičů. K současné situaci se suchem v Česku chystáme speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naladit si ho můžete hned po hlavních zprávách po 18. hodině. Maďarská policie zahájila trestní stíhání proti řidiči polského autobusu, který včera havaroval na dálnici M3. Podezírá ho z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. Při nehodě zemřelo 12 lidí a další utrpěli vážná zranění. Soud teď bude rozhodovat o uvalení vazby.
5: Řidiče autobusu policisté zadrželi už krátce po nehodě. Pracují také s verzí, že za volantem usnul. Vyšetřování je ale teprve na začátku. Varšava s Budapeští mezitím začaly připravovat přesun zraněných do Polska. První skupinu by mělo armádní letadlo připravit ještě dnes večer. Zbytek zůstává v nemocnicích v Egeru a Myškovci, dokud jim zdravotní stav přesun neumožní. Nehoda se stala v noci na neděli na dálnici M3 na severovýchodě Maďarska. V autobuse tou dobou bylo 57 cestujících a dva řidiči, kteří se vraceli z poutní cesty na Balkáně. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží řeší hygienici u klientů a návštěvníků priznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 případů. V zařízení teď proto platí protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
6: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během jednoho až dvou dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
3: Ve věku nedožitých 67 let zemřel včera po těžké nemoci vrchní sládek a spolumajitel pivovaru Bernard Josef Vávra. Informaci potvrdil mluvčí společnosti Radek Tulis. Vávra společně se Stanislavem Bernardem vydražili podnik v roce 1991. Od té doby v něm působil jako sládek a autor receptur piva Bernard.
7: Rychlostní kanoisté dokončují přípravu na mistrovství světa. Na šampionátu v polské Poznani budou příští týden největšími českými nadějemi na medaili kanoista Martin Fuxa a kajakař Josef Dostál. Toho ale aktuálně trápí infekce. Kromě dvou úřadujících olympijských vítězů může česká výprava pomýšlet i na další úspěchy. Mluví o tom předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a taky olympijský vítěz Martin Doktor.
8: Já myslím, že pro nás to mistrovství světa teď je obrovský důležitý z hlediska olympijské kvalifikace. Na to my dáváme velký důraz. Snažíme se obsadit všechny kategorie, kde to jde. Snažíme se mít vždycky rezervu v tom, že by někdo zaskočil. Bude důležitý se dostat do finálí, nebude to jednoduchý, doopravdy ten svět je rychlej.
7: Úvodní jízdy začnou na mistrovství světa v rychlostní kanoistice příští středu. O medaile se pak pojede v Poznani od pátku do neděle.
9: Kolony na D1 v Brně a překážky na D35 za Mohelnicí. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova teď vzniká kolona od exitu 210 Holubice. Osobním autem je to na 20 minut za omezení u Rohlenky, dál se pak sunou kamiony pravým pruhem a zase osobní auta se různě pomalu vlečou od Slatiny z kilometru 201 levým pruhem za nájezd od výstaviště na 189. ještě kolem 20 minut. Na dálnici D35 z Mohelnice na Olomouc za sjezdem na Palonín mezi kilometry 242 a 44 teď hasiči dokončují úklid popadaných větších větví v pravém pruhu, postupně už odjíždějí. Silná bouřka se posunula dál k Olomouci a tak se tam teď jede v obou směrech pomalej mezi Unčovicemi a Křilovem, dejte pozor. Taky ze silnice 11 Hradec Králové Ústí nad Orlicí hlásíte popadané větve mezi Třebechovicemi a Týništěm. Stejně tak na 35 se na výjezdu z Liberce na Turnov za sjezdem na Dlouhý most kolem 26. kilometru má policie hlášený spadlý strom. A aktuálně výstraha právě stahu 35 mezi Paceřicemi a Hodkovicemi. Dejte pozor v obou směrech. V úseku, kde je železniční viadukt, ve středovém pásu pohybuje chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Až do večera pozor na velmi silné bouřky, doprovází je přívalový déšť, kroupy a taky silný nárazový vítr. Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Nyní se zvání k poslechu Myšlenky na den. Autorem i interpretem je Daniel Ženatý. Myšlenka nese název Léto, čas odstupu od obvyklého. Myšlenka je reprízou z roku 2024.

Jaké to bylo, když jste se ocitli poprvé mimo domov? No, už je to dávno, vidíte, ale možná si vzpomenete, že to bylo třeba v nemocnici nebo na prázdninách u babičky a dědečka na letním táboře. I když od té chvíle uplynulo již mnoho let, mnoho desetiletí, ten zvláštní pocit si stále pamatujeme. Jak se to kdesi v nás hluboko sevřelo touhou být doma. Jako bychom byli vytrženi ze souřadnic, do kterých patříme. Cítili jsme intenzivně, že k celému našemu já nás vlastně kus chybí. A když jsme se vrátili po čase zpět, plným dechem jsme pak přijímali každý detail důvěrně známých věcí, často úplně obyčejných a všedních. A pocit sevření byl ten tam. Ten zvláštní jev se objevuje stále. Provází nás celým životem. Až když něco končí nebo je jinak, dochází nám, jak je to dobré.

Tvé. Zdraví svého a svých milých si vážíme intenzivněji, až když hrozí, že o ně přicházíme. Až když poznáme nenávist, dojde nám, jakou sílu a moc má láska. Až když řešíme rozhádané vztahy, uvědomíme si, jak požehnaný je pokoj a vzájemná úcta. Jako bychom museli odstoupit od obvyklého, aby nám došlo, kdo jsme, kam patříme a co dobrého k životu máme. No a právě léto nám může pomoci, protože přináší události, kdy se na krátký čas ocitáme mimo domov, chceme si odpočinout, něco pěkného prožít, ať se nám to daří. A možná jako bonus navíc budeme po návratu domů s uklidněním a vděčností přijímat to, co se před naším odjezdem zdálo docela obyčejné a všední. Pěkné léto vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Já vás za pár okamžiků pozvu k poslechu modlitby z oficíny. Je to bohoslužba slova, kterou povede Jáhen Jan Špilar. Nicméně z technických důvodů to v tuto chvíli není zatím možné, tím pádem za chvíli snad už vám nabídneme modlitbu z oficíny.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry, milí bratři, vážení posluchači Rádia Proglas, všichni, kdo mě slyšíte, ať už doma nebo někde v autě, tak poslyšte, že slyšíte modlitbu z oficíny, která pravidelně každé pondělí po 6. hodině se zamýšlíme nad texty z písma na daný den a modlíme se, aby ty texty proměnily naše srdce, abychom dokázali být jedno s Bohem. Aby se nám to lépe dařilo, zamysleme se nad sebou a vyznejme své hříchy. Přišel jsi smířit svět se svým Otcem, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Vzal jsi na sebe všechny naše hříchy, abychom byli skrze tebe ospravedlněni před Bohem. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. V jednotě Svatého Ducha žiješ stále u Otce, aby se za nás přimlouval. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Modleme se. Bože, ty jsi připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit. Vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a abychom tak dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení, převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Ezechiela. Hospodin mě oslovil, synu člověka, náhlou ranou ti odejmu potěšení tvých očí, nesmíš však naříkat ani plakat, nesmíš prolévat slzy, jen tiše vzdychej, neoddávej se smutku, oviň si hlavu turbanem, na nohou nos sandály, nezahaluj svůj vous, nejez chléb nářku. Ráno jsem mluvil k lidu, večer pak mi zemřela žena a druhý den ráno jsem udělal, jak mi bylo rozkázáno. Tu mi řekli lidé, nechtěl bys nám oznámit, co tyto věci znamenají? Děláš je pro nás? Řekl jsem jim, Hospodin mě oslovil. Mluv k Izraelovu domu, tak praví Pán Hospodin. Dám znesvětit svoji svatyni, píchu vaší moci, potěšení vašich očí, touhu vašich duší. Mečem padnou vaši synové i vaše dcery, které jste zanechali, a budete dělat, co jsem dělal já. Nezahalíte svůj vous, nebudete jíst chléb násku, budete mít turbany na hlavě, obuv na nohou, nebudete naříkat a plakat. Za své hříchy budete chřadnout, jeden nad druhým sténat. Ezechiel vám bude znamením, budete dělat všechno, co dělal on. Až se to stane, poznáte, že já jsem Pán, Hospodin. Slyšeli jsme slovo Boží. Pane, buď se mnou v mé bídě, Pane, buď se mnou v mé bídě. Na skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl, opustil jsi Boha, který tě splodil. Hospodin to viděl a zavrhl je, rozhněval se na své syny a dcery. Pane, buď se mnou v mé bídě. Pravil, skryj před nimi svou tvář, uvidím, co se s nimi stane. Neboť je to zvrácené pokolení, synové jimž nelze věřit. Pane, buď se mnou v mé bídě. Popudili mě k žárlivosti, kvůli tomu, kdo není Bůh. Rozhněvali mě svými modlami, nuže já je popudím k žárlivosti kvůli tomu,
Kdo není národ, kvůli pošetilému lidu je rozhněván. Pane, buď se mnou v mé bídě. Aleluja, blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Aleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Nějaký člověk přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: Mistře, co dobrého mám dělat, abych dosáhl věčného života? On mu řekl: Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání. Zeptal se ho, která? Ježíš odpověděl: Nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe. Jinoch mu řekl: To všechno jsem zachovával, co mi ještě schází? Ježíš mu řekl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Když Jinoch to slovo uslyšel, odešel zarmoucen, protože měl veliký majetek. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Dnešní texty nás přivádějí v pondělí 20. mezidobí. Už se blížíme, za chvíli budou Vánoce, víte, už jsem to říkal minule, ale nemůžu si pomoct, protože kdo dělá nějaký obchod, tak ví, že v září, když přijde do nějakého skladu, tak už tam mají vánoční balíčky, tak sice to neznamená, že je kupujeme, nebo že hnedka na to reagujeme, ale člověk se vyděsí, že už to bude brzy a že něco nestihne, takže je vidět, že ten rok utíká rychleji a rychleji, jak říkají staré babičky, Vánoce jsou stále častěji. Tak dnešní texty nám zpřivádějí k Bohu, který je naším štítem a chce nám zjevit tvář pomazaného. Přivádí nás k tomu, abychom si vážili toho, když jsme v Božích nádvořích, tedy v Božích přítomnosti, a přislibuje nám dary větší, než jsme schopni si představit. My toužíme potom, abychom měli lásku v srdci, abychom milovali za všech okolností a nade všechno. A Ezechiel nám má být znamením, stejně tak, jako potom víme u Pavla, že nám říká, že máme žít jako Ježíš, máme žít jako žil on. A tak je to podobné. Sice u Ezechiela nejde o Mesiáše, jde o proroka, který svým prorockým chováním a jednáním tak ukazuje vlastně Božímu lidu to, že Bůh je přítomen v jejich životě a vlastně je přivádí do toho střetu, do té jednoty, do toho sjednocení. Jo? Ono to vypadá negativně, ale ve skutečnosti je to vlastně pozitivní záležitost. Problém je v tom, že my všechny negativní věci, které nám jsou nepříjemné, které jsou takzvaně dnes diskomfortní, tak považujeme za naprosto negativní a nemožné, že by byly od Boha. Oni samozřejmě negativní věci od Boha nechodí, ale jeho nepřítomnost ve světě nebo v tom problému tak způsobuje tu bolest nebo to trápení. Ať už psychické, fyzické nemoci nebo cokoliv jiného. Je to vlastně jako, že nemoc je nedostatek zdraví samozřejmě, že a podobně. Nebo zima je nedostatek tepla, tma je nedostatek světla. Tak stejně tak, když Bůh není jaksi vnímán a reflektován, pak se může stát, že máme pocit negativity nebo něčeho nepříjemného, nebo že nás Bůh opustil. Bůh říká Ezechielovi, že nesmí naříkat ani plakat, nesmí prolevat slzy, jen tiše vzdychat a neoddávat se smutku. Je to proto, aby vlastně Boží lid, který ho pak bude napodobovat, Ezechiela, tak aby vlastně vnímal to,
že to ty tragédie, které se jim dějí, takže vlastně mají přijímat stejně jako Ezechiel. Mají mít hlavu omotanou turbanem, na nohou mají mít sandály a nezahalovat si vous, což je znamení smutku, nejíst chleba nářku ráno. Říká Ezechiel pak, že ráno mluvil klidu a večer už mu zemřela žena a druhý den ráno si udělal to, co po něm Bůh chtěl. Tedy znamená, že máme být připraveni, mít turban, sandály a nezabývat se jaksi ztrátami ve svém životě, i když je to bolestné a intimní, jako třeba manželství, když zemře partner nebo děti, tak je to kruté a bolestné, ale že máme vlastně v tom být stateční a být připraveni, jak si být na cestě. Ano, je to vlastně něco takové, co vychází, prochází celým starým zákonem a vlastně i novým zákonem a dnes se pokouší církev to nějak zpracovat jako synodální proces, tedy, že jsme na cestě spolu, tak je to podobné. Má být připraveni a nemáme se zabývat, tak Ježíš tomu také říká, ať mrtví pochovávají své mrtvé a může to působit krutě a tvrdě. Ve skutečnosti jde o to, abychom se nenechali ani smutkem, ani tou ztrátou jakéhokoliv druhu, abychom se nenechali odvést od té podstaty, že Bůh je s námi stále ve spojení, že je stále s námi, že On se o nás stará, i když my ho nevnímáme a nějak ho nezažíváme. Pak je tady to kruté, za své hříchy budete chřadnout a jen na druhým sténat. Tak samozřejmě potom to působí trošku satisfakčně, že když budeme hřešit, tak dostaneme hned nějaký trest a lidé to tak často říkají, Pán Bůh tě potrestal nebo potrestá a podobně. Starají se o věci, po kterým jich není, mají se starat o sebe a ne o druhé, ale přesto tady v tomhletom případě jde o to, abychom si připomněli to, že všichni jsme hříšní, kdo by tvrdil, že je bez hříchu, je lhář a pravdy v něm není. Žádný svatý nebyl bez hříchu. Církev učí, že jenom Panna Maria a Pán Ježíš byli bez hříchu, ale jinak jako všichni ostatní podléháme tomu zranění a padáme. Právě proto, abychom byli pokorní, abychom dokázali se vždycky navrátit a přimknout k Bohu a nemysleli si, že už jsme to zvládli a že jsme nějací borci nebo borkyně, které už nepotřebují Boha a jsou vlastně bohy sami. To je vlastně ten prapůvodní hřích, nebo možná prapůvodní hřích, o kterém mluví prvotní, že člověk vlastně tak spišněl, že už si myslel, že Boha není třeba. A potom poznáme, že Hospodin je náš Pán. To je závěr Ezechielova prorokování. Pak máme zde žalm. Pane, buď se mnou v mé bídě, tedy buď se mnou ve všem mém konání, všude, kde jsem. Kdo žije déle, ví, že to žádná hitparáda není, že často padáme a často můžeme to prožívat jako utrpení. Pochopitelně mladí trpí tím, že nemají, staří trpí tím, že mají a nechtějí se toho vzdát. Ať už je to zase, jak říkám, hmotné bohatství nebo duchovní bohatství nebo duševní bohatství, to znamená svatost, třeba touha po svatosti, nebo vzdělání, inteligence, vědecké posty a něco všechno, samozřejmě peníze, to je v tom prvním případě v tom materiálním nebo hmotné statky, miliardy nebo domy, firmy, já nevím co všechno. Nemáme na tom lpět, ať už jsme jakýkoliv, nemáme lpět na tom, že jsme bohatí a nemáme lpět na tom, že jsme chudí. Víte, ani jedna z těch věcí není správná. Člověk má být svobodný a to může i pouze v Bohu. V nikom jiném a v ničem jiném to není možné realizovat. Pak samozřejmě můžeme přijmout to, co je nebylo čteno, ale je to vlastně před evangeliem blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Není zde mysleno nějaké hlupáky, ani lidi fyzicky třeba chudí, ale lidi, kteří nelpí. Chudí v duchu znamená, že nelpí ti lidé na ničem a na nikom a dokážou vlastně milovat Boha nade všechno a blížního jako sebe, tak jak to Pán Ježíš přikazuje. Tyto texty nás vedou k dokonalosti. My se o to snažíme, ale stále se nám to nedaří a to je ten náš věčný problém, proč se vlastně vpadáme a vracíme a jsme trošičku na vážkách, jestli to funguje to celé.
ať už to, co učí církev, nebo to, co věříme, nebo to, na co jsme si přišli v jiných oblastech. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a budeš mít poklad v nebi, říká Pán Ježíš v evangeliu mládenci, který za ním přijde a prosí ho, aby mu vysvětlil, co má dělat. A Ježíš mu říká, chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku, miluj bližního jako sebe sama. To jsou ta přikázání, která jsou bez těch tří prvních, tedy, které se týkají víry v Boha, úcty v Boha a času, který Bohu věnujeme. Je to vlastně od pátého přikázání dolů, to znamená protože Ježíš to pak vysvětluje v přikázání nahoře, nemáme nenávidět, nemáme být nevěrní, nemáme krást, nemáme lhát, máme to čtvrté přeskočilo dolů tady v tom Ježíšově pořadí, máme ctít otce i matku a to přikázání, kde je miluj bližního jako sebe sama, tak je samozřejmě o tom, abychom nezáviděli, protože kdo miluje druhého, tak mu nezávidí, přeje mu všechno a podobně. Takže to přikázání těch sedm přikázání, která se týkají lidských věcí, tak to vyjmenovává Ježíš, nevyjmenovává tady vlastně ta podstatná tři první, která přes které se mnohdy ani nedostaneme, anebo je naopak přeskakujeme, protože máme pocit, že to je samozřejmé, že věříme v Boha, že máme úctu v Boha a že si na něho děláme čas v neděli, hodinu. A tak pochopitelně tohle Ježíš nepeskuje, nebo nevytýká tomu mládenci, ale on mu ani není co vytýkat. On je vlastně docela znamenitý. Všechno to zachovává, říká, to všechno zachovávám. Co mi ještě schází? Jak to ví, že mu něco schází? To je ta otázka, víte? Člověk, který se ptá nějakého gurua, který v tomto případě Ježíše, Pane Ježíši, co mi ještě schází? Tak když to neví, tak ví, že mu něco schází. A má ten pocit toho prázdna. Ví, že tam ještě není všechno tak, jak má být. A Ježíš mu říká, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek. V tomto textu říká v tomto evangelijním tedy pojetí, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě a my máme žít tak, jako žil Ježíš, tedy následovat ho, to je to následuj mě. A když to uslyšel, odešel z Armonce, protože měl veliký majetek. Tak, a teď co s tím? Tak když rozdáme všechno, co máme, tak neuživíme rodinu. Takže máme v tomhle s tom pokračovat, máme být tedy jako ten mladík. Ten mladík zřejmě rodinu ještě neměl, takže ho tyhle ty věci neřešil. Pozval ho Ježíš k následování, protože věděl, že může být zcela svobodný, že může rozdat svůj majetek, může se zcela oprostit i od těch fyzických vazeb a může ho následovat, může za ním jít a může s ním zřejmě, když předpokládáme, že Ježíš je a byl vševěroucí, tak věděl, že to neudělá. Přesto mu ta kritéria řekl, kdyby se neptal, tak by ho netlačil, tak by mu to nenabízel. Ale protože se mladík ptal dál, řekl, ano, to všechno zachovávám a co ještě teda mám dělat, tak tedy chceš-li být jako opravdu dokonalý, tak pojď a udělej tady tohleto všechno. No, církev samozřejmě i kriticky se k tomu staví, mnoho lidí učí, že nezáleží na tom fyzickém majetku, na tom rozdání chudým, důležité je nelpět, jo. Ale přesto, když máme moc věcí, tak prostě nás to svazuje a nejsme zcela svobodní, takže měli bychom to promyslet, pokud chceme skutečně jít výš. Ovšem, to předpokládá, že splňujeme všechna ta předešlá kritéria, že nezabijíme, necizoložíme, nekrademe, nelžeme a ctíme otce i matku a milujeme bližního jako sebe. A potom, když tohle všechno dodržujeme, pak můžeme teprve přemýšlet o tom, jestli budeme něco rozdávat. A protože kdyby to bylo naopak, tak vlastně se propadáme, protože nemáme ten ty pilíře, víte? Ta zkušenost toho, když člověk pracuje sám na sobě, snaží se prostě nenávidět, nelhat, být věrný, ctít maminky a tatínky, milovat bližního jako sebe, jo? A všechna ta přikázání prostě dodržovat, tak pak je vycvičený k tomu,
aby dokázal vlastně udělat ten radikální krok. Ovšem, pokud ho Bůh k tomu nezve, tak k tomu ho nezve. Prostě no, máme poslouchat, co nám Bůh říká. Dal nám desatero, dal nám blahoslavenství, dal nám evangelia, dal nám všechny proroky, kteří nás učí k tomu, jak máme žít podle Božích přání. A pak můžeme mít konkrétní úkol, ke kterému jsme povoláni. Někdo léčí lidi, někdo stříhá vlasy, někdo učí, někdo prostě se modlí a už třeba je starý a nemůže už nikde chodit, nemůže jaksi fyzicky pomáhat kde komu a je zván k tomu, aby podporoval vlastně církev tím, že se sjednocuje s Bohem tak intenzivně nebo tak často nebo tak prostě pořádně, že z toho církev čerpá, z těch modliteb a vlastně lidi, kteří nemají tolik času anebo nejsou ještě tak zralí, aby to věděli, tak z toho můžou tady z toho pokladu církve čerpat, protože poklad církve jsou modlitby svatých, což jsou všichni, jo, prosím vás. Dříve se zvali lidé křesťané, neříkají, jsou římští katolíci, ale říkali, že jsou svatí, že jsou malí, že jsou tiší, chudí v duchu a podobně. Takže prostě musíme přijmout i to, ten závazek, že jsme svatí, přestože svatí nejsme. Nejsme svatí tím, že bychom žili svatý život my. Jsme svatí, protože patříme svatému Bohu a ten nás posvěcuje. Takže dovolme Bohu, abychom mu mohli patřit a pak můžeme se modlit tak, aby lidé z toho měli užitek, i ti, kteří třeba ještě netuší, že nějaký Bůh je. Všechno to vede k tomu, abychom se obnovili v Kristu. Kristus v tomto případě, tak jak radí Richard Rohr, je vlastně ten vesmírný Kristus, ten Mesiáš, ten Spasitel. Není to ten historický Ježíš, který tady přišel, žil, zemřel, stál z mrtvých a vystoupil na nebesa, i když je to on, ale myšleno Kristus, to znamená ten pomazaný, který nám byl slíbený hned po pádu Adama a Evy a ještě nikdo netušil, že to bude Ježíšek v Betlémě. Jo? Tak to je tento Kristus přesahující dějiny, čas a my máme být obnoveni v něm, to znamená žít, jako žil on, ten fyzický, ten Ježíš, který tady chodil po té judské zemi a učil tady milosrdenství, chci a ne oběti, učil, milujte blížního jako sebe a samozřejmě Boha nade všechno. V něm si nám Bože dal smysl a jednotu a na jeho plnosti máme všichni účast. Tak to je v modlitbě. A já bych chtěl jenom zvýraznit, že Ježíš je naším smyslem, naší jednotou, která nás vede, a také jeho plnost, jeho plný život, plný Ježíšův život, nám přináší účast na životě v Bohu. Jo? To je taková teologická klička, jo? Jenom, ale když to tam zní, tak ať prostě to zazní. Prostě on je věčnou spásou všech, kdo ho následují. Tedy, když budeme Ježíše následovat, všechno to o nás platí. Ježíš také říká, že je chléb živý. A kdo ho bude jíst, bude žít na věky. Věčný život a nebeské království. A tady tohleto všechno, buďte jedno, jako já jsem jedno. To já se domnívám, že to je vlastně jedna věc. Je to vlastně být v Bohu. A jenom to pomáhá různým pohledům, aby se s tím identifikovali. To znamená, někdo chytne na věčný život, někdo se chytne na nebeské království, někdo se chytne na jakýkoliv jiný název nebo slovo, které jak si mu pomůže v tom, aby přijmul to, že když jsme v Bohu, takže jsme vlastně s Bohem sjednocení, máme věčný život, jsme spasení, a vstupujeme do nebeského království, sice ne plně, protože máme tělo, takže ještě nemůžeme zažívat veškerý luxus nebeského království, ale již můžeme, takový předkrm můžeme, a možná ještě trošku hlavního jídla, když se trošku snažíme. Takže smysl, jednota, plnost a účast, to jsou slova, která nám Ježíš posílá. On je věčná spása všech, kdo ho následují, a chlapec odchází smutný jenom proto, abychom my věděli, že když nepřijmeme Boží nabídku, tak z toho budeme smutní jako ten mládenec. A to nemusíme. Můžeme klidně a vesele
se s Bohem spojit a zkusit pokusit se nelpět a pak samozřejmě, když to jde, tak také pomoct druhým lidem, jak můžeme. Nebeský Otče, pomoz nám, ať se snažíme přijmout ve svém životě tvé slovo a dokážeme ho realizovat tím, že pomáháme druhým. Amen. Nadate turbe, nadate spante, quia nadios

spante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te spante, solo a Dios basta. Nebeský Otče, předkládáme ti své prosby a prosíme tě, abychom nepropadali mamonu ve všech formách. Prosíme tě, vyslyš nás. 31.8. v 10.30 u svatého Ignáce bude pohřeb profesora Richarda Čemuse, výborného kněze, skvělého žáka otce Špidlíka, tak tě prosíme za jeho duši, za spásu jeho duše. Prosíme tě, vyslyš nás. Abychom přijali sebe sama jako boží děti, o to tě prosíme. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, pane, za mír na Ukrajině, v Gaze a všude, kde jsou válečné konflikty, hlavně v našich srdcích. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za smíření různých směrů v církvi. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za maminky, které dnes rodí. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, pane, za děti na prázdninách. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za učitele, aby načerpali síly. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za přijetí jinakosti v druhých. Prosíme tě, vyslyš nás. V Polsku reformovaná katolická církev svatořečila Felixe Maria Davidka a tak tě prosíme, protože vzpomínáme na jeho úmrtí v těchto dnech, tak tě prosíme o spásu jeho duše a pokud je svatý, tak jak už reformovaná katolická církev v Polsku ho prohlásila, ať se za nás u Boha přimlouvá a na jeho přímluvu prosíme také o požehnání. Nebeský Otče, prosíme tě, aby se na přímluvu Panny Marie a Felixe Maria Davidka pomohl nám, abychom žili svatě, abychom si uvědomili, že svatostí nás obdařuješ ty, protože ty jsi svatý. A prosíme tě, abys nám pomohl, abychom z textů písma dokázali vypreparovat to důležité pro nás a abychom měli odvahu realizovat ve svém životě. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Naslouchejte rádiu Proglas ve jménu Páně.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Když bez hlavo svým okem klidně měříš, ač tupen sám, že nejsi bez hlaví. Když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, i sa obelhávám neupadat v lež. Když nenáviděn sám si beze zloby, slov cnosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš přecžít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt.

když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš sedám. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých strach.

Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když zpracen s davem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase

0: potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.
1: Je 19 hodin a začíná večerní zíváček.

Ahoj holky, ahoj kluci. Jedno české přísloví praví, že lež má krátké nohy. A daleko s nimi neuteče. I kdyby to zkoušela sebe víc, tak pravda ji nakonec dohoní.

0: prolhanosti. Ivetka chodila na němčinu. Totiž ona tam nechodila. To jen maminka ji tam zavedla na první hodinu a paní učitelka ji naučila říkat ja, to je německy ano, a nein, to je německy ne. A také jí paní učitelka dala úlohu. Ale Ivetka zapomněla na to, jakou. A když přišel čtvrtek, úlohu neměla.
1: Přece nemůžu přijít na druhou hodinu bez úlohy,
0: pomyslela si Ivetka. A tak na hodinu nešla. Běžela na hřiště skákat přes gumu. A večer se maminka zeptala Ivetky.
2: Byla jsi na němčině?
0: A Ivetka řekla.
1: No.
0: No, znělo to trošku jako ano i jako ne. Maminka tomu rozuměla jako že ano. Dál už se neptala. Ale Ivetka najednou uslyšela vedle sebe.
3: To se ti povedlo.
0: Podívala se na maminku. Ta mlčela. Podívala se na brášku, ten také nic neříkal. Pomyslela si.
1: Kdo to řekl?
3: Já?
1: Nikoho nevidím.
0: A Ivetka se rozhlížela kolem sebe.
3: Nemůžeš mě vidět, protože mám neviditelný plášť.
1: A kdo jsi?
3: Já jsem lež, ale neboj se mne. Já ti budu pomáhat vždycky, když nebudeš vědět, kudy kam. Na mě se můžeš spolehnout.
0: Seděli dál u večeře, nikdo nic nespozoroval, ale lež tu byla. Přišel další čtvrtek, Ivetka na němčinu nešla. A večer se maminka zeptala.
2: Co jsi dělala odpoledne?
0: Ivetce někdo pošeptal.
3: Byla jsem na němčině.
0: O, Ivetka poslušně opakovala.
1: Byla jsem na němčině.
0: A tak to šlo dál, až na konci měsíce dala maminka Ivetce obálku s penězi pro paní učitelku, protože soukromé hodiny se musí platit. Tak, teď měla Ivetka obálku. Co s ní?
1: No, přece učitelce nebudu dávat peníze, když jsem na hodiny nechodila.
0: Pomyslela si Ivetka a obálku otevřela.
1: Co teď s nimi, s těmi penězi?
0: Dlouho se nerozmýšlela. Vypravila se s děvčaty do cukrárny. Každá si dala 2 kusy toho nejlepšího dortu za Ivetčiny peníze. A večer se maminka ptala.
2: Kde jsi byla?
0: Leší šeptala do ucha.
3: Paní učitelka ti děkuje.
1: Paní učitelka ti děkuje.
0: A tak to šlo i druhý měsíc. To se vypravila Ivetka s dětmi do kina. A za všechny zaplatila. Další měsíc šla Ivetka s kamarádkami na Matějskou pouť. Všechno šlo hladce. Celý rok Ivetka takhle probendila. A byl tu další rok a ještě jeden. Ivetka už v tom uměla chodit a Leší ochotně radila. Ale jednou se vrátila maminka ze zaměstnání celá radostná a povídá.
2: Tak vám byl u nás pan Hofman z Drážďan. Říkal, že má doma právě tak starou dcerušku jako si ty. Anne Marie se jmenuje. A tak se mi pozvala k nám na Velikonoce.
1: Maminko, a ty umíš německy?
2: Ne, ale ty jsi přeci chodila 3 roky na němčinu. Ukážeme jí Hradčany, Orloj, Loretu. Pan Hofman zase tebe pozval k ním do Drážďan a pak k moři. Pan Hofman říkal, že napíše lístek, kdy Anne Marie přijede.
0: Tak tu noc Ivetka špatně spala. Zdálo se jí, že stojí na náměstí ještě s jinými dětmi. A najednou přijelo nádherné stříbrné závodní auto, něco jako Formule 1. A z něho vystoupil závodník také ve stříbrné kombinéze s helmou na hlavě, rozhlédl se po dětech a řekl. Kdo z vás umí německy? A? Bylo ticho, děti se bály. Jen Ivetka se přihlásila.
4: Tak si přisedni sem vedle mě a pojedem.
0: Motor zahučel a za chvíli byli v Drážďanech. Ivetko, zeptej se tam toho pána, jak se dostanu k zoologické zahradě.
1: A jak se mám zeptat?
4: Ty jsi přece říkala, že umíš německy?
1: Ale ne, já umím anglicky.
4: A tak pojedeme do Anglie. V motoru to zahučelo a byli v Anglii. Zeptej se, Ivetko, kolik stojí lístek na fotbal.
1: No a jak to mám říct?
4: No, ty jsi přece říkala, že umíš anglicky.
1: Ale anglicky ne, já umím francouzsky.
4: Tak jedeme do Francie. V motoru to zahučelo a byli v Paříži. Ivetko, jdi tamhle koupit kilo broskví.
1: A jak to mám říct?
4: No tak počkej. Říkala jsi, že umíš francouzsky.
1: Ale já umím španělsky.
4: Ty lhářko prolhaná. S takovou prolhanou holkou já nikam jezdit nebudu. Vystup si, já lhářky nikam nevozím. V motoru to zahučelo a stříbrná Formule 1 byla pryč. Ivetka tu stála sama. Nikdo si ji nevšímal. Co měla dělat? Kam jít? No, hrůza to byla. Nikdo ji nerozuměl a ani ona nikomu nerozuměla. V tom se probudila. Když přišla Ivetka ze školy, podala jí maminka lístek od pana Hofmana. Stálo na něm, že Anne Marie je nemocná, že nepřijede. Maminka se ptala.
2: Co píší? Kdy přijede Anne Marie?
3: V pátek odpoledne na hlavní nádraží.
0: Pošeptala jí Lež do ucha.
1: V pátek odpoledne na hlavní nádraží.
2: Tak to si budu muset vzít volno z práce. Půjdeme Anne Marie naproti.
1: A ty znáš tu Anne Marie?
2: Ona bude mít na kabátě přišitou bílou holubičku. Neboj se, tu poznáme.
0: V pátek odpoledne stáli tedy Ivetka s maminkou na nástupišti. Vlak přijel, ale Anne Marie nikde. A maminka se začala strachovat.
2: Co když se jí po cestě něco stalo? Nebo třeba vystoupila o stanici dřív? Třeba jí někdo ublížil?
0: No hrůza to byla, jak se maminka bála. Když přijeli domů, hned k telefonu a maminka volala do Drážďan.
2: Ivetko, pojď si to vzít. Zeptej se pana Hofmana, kde je Anne Marie, že do Prahy nepřijela.
0: Iveta tu stála s telefonem v ruce.
2: Tak se ptej, co je? Mluv.
1: Já, nein.
2: Tak co je?
1: Já jsem nerozuměla panu Hofmanovi.
2: Jak to nerozuměla? Chodila jsi přece 3 roky na němčinu.
1: Já na němčinu nechodila.
2: Jak to nechodila? To jsi mi ty 3 roky lhala, Iveto. A co ty peníze pro paní učitelku?
0: Iveta mlčela.
2: Víš, co se říká? Kdo lže, ten krade.
1: Ale já nejsem zlodějka.
2: Jak to, že ne?
0: A bylo ticho. Hrozné ticho. Maminka odešla do kuchyně, smutná, zarmoucená. A Lež jí šeptala do ucha.
3: Řekni, že to byla špatná učitelka, že sama německy neuměla.
1: Ale to není pravda.
3: Tak řekni, že paní učitelka má zlého psa, že se zbála a protože jsi tam nechodila.
1: Ale když ona žádného psa nemá.
3: Tak pověz, že jsi rozbila vázu a ona, že tě namlátila.
1: Ale ne, to není pravda.
3: Když mne nechceš poslouchat, tak tu také nemusím být.
1: Ne, nemusíš.
3: Prosím, já odejdu.
1: Tak jdi.
3: A nikdy už se nevrátím.
1: A zavři za sebou dveře.
0: A protože byl průvan, šla Ivetka raději sama zavřít dveře. Pak vynesla odpadky, umyla nádobí, vytřela kuchyň i chodbu, až na schody. I před domem uklidila. Ale maminka s ní nepromluvila ani slovo. Chodila kolem ní jako nemá. Ani na otázky jí neodpovídala.
1: Tak maminko, co mám dělat, abys mi odpustila?
0: Řekla po večeři Ivetka. Maminka se smutně na Ivetku podívala a pak povídá.
2: Říká se, že Lež má krátké nohy. Víš, co to znamená, že se lež brzy prozradí. Ale když má lež dlouhé nohy, tak je to ještě horší, protože stačí natropit spoustu zla a bolesti. Já se, Iveto, nerada stydím, ale teď se musím za tebe stydět. A bolí mě přitom srdce.
1: Já se taky stydím,
4: řekla Ivetka a dlaněmi si zakryla obličej.
1: Jo, maminko, už nikdy.
4: A dala se do pláče. A maminka? Když viděla, jak to Ivetku mrzí, odpustila. Maminky už jsou takové.

Paní lež k nám všem mluví denodenně a vymýšlí si za nás ledacos. Ale jestli poslechneme nebo ne, to už je na nás. Zítra potkáme někoho, kdo je ješitný a vy už teď můžete přemýšlet, jaká je to vlastnost. Dneska máme čas na jednu krátkou písničku a ta se jmenuje Maličká Su. Tak si ji pojďme poslechnout.

To byla ta slíbená písnička. A teď už děti musíte spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý pane, děkuji ti za dnešní den i za všechno dobré, co jsem dnes mohla vykonat. Moc tě prosím za všechny, kdo si užívají prázdnin na nějakém táboře, aby se jim nic zlého nestalo. Ochraňuj je a veď je svým duchem po správných cestách. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás bešky štípou celou noc.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí a u toho vás bude dnes provázet Martin Kišperský a mým dnešním hostem, který tady sedí naproti mě ve studiu, je Vilém Spilka. Ahoj Viléme.
1: Ahoj Martine, hezký den všem.
0: Často si povídáme o koncertech, které organizuješ, ale dneska to bude úplně jinak. Dneska to bude o desce, kterou mám před sebou. Je to vlastně trošku dvojdeska a trošku jedno a půl deska v rámci jako vinylu, což mám vlastně rád, protože ta dvojdeska je taková už jako hodně zahlcující, ale tři strany se ještě jako, to je taková jako příjemně velká svačina. A to si rozebereme ještě, ale to album se jmenuje Sun a je to deska kapely Sakoby. Říkám kapely, neříkám projekt, to beru jako kapelu, není to vaše první nahrávka, ale mám pocit, že to je váš první vinyl.
1: Je to tak?
0: Pojďme si, já mám jako rád, jako občas, když člověk musí něco zhustit do pár slov, jo, než si pustíme první ukázku. Když jdeš po ulici a potkáš někoho, kdo někam hrozně spěchá, on ti řekne, ale tak co jste teďka vydali, co to je za desku, řekni mi to, než uteču dál. Co bys mu řekl v pár větách?
1: Řekl bych mu asi, že jsme chtěli udělat takovou komunitní věc pro muzikanty kolem nás, mladší i starší, se kterýma třeba hráváme různě nahodile, ale že prostě uděláme něco, co tu naši rytmiku vlastně, která je zároveň kapela, ale zároveň to vlastně i rytmika trochu, ano. To znamená jako základ pro nějakou větší kapelu, že ji vlastně obohatíme nějakými hosty, kteří do toho vnesou svoji estetiku, svoje hudební myšlení a i svoje kompozice, takže jsme to udělali a vlastně sešli jsme se tam tři generace. Generace narozená kolem roku 90, možná je to vlastně po roce 90, pak my, kteří jsme někde kolem roku 75-80 a pak staříci, kteří jsou kolem roku 1940. Takže tyhle ty tři generace vlastně se na té desce schází a i to trošku předesílá tu pestrost té hudby, která na tom na té desce je.
0: Pojďme si dát první ukázku.

0: Album Sun. Řekneš mi, co to slovo znamená? Je to nějaký pokrm? Ne, protože já se dívám na ten obal a je tam něco, co vypadá jako knedlíky nabodnutý na špejli a pod nimi omáčka.
1: Přesně tak. Sun znamená tři. Jsou tam tři knedlíčky, které se jmenují moči.
0: Jak?
1: Moči. Moči.
0: Moči.
1: Okay. Píše se to mochy.
0: Dobře.
1: Jsou to japonské knedlíčky, které fungují jako dezert. Uh-huh. A může se do nich dávat různá náplň. Uh-huh. A můžou se zalívat různými věcmi, jako například tady tím nějakým džemem, uh-huh, trošku rozpuštěným. Dá se to polívat čokoládou, dá se polívat čímkoliv možným. A dovnitř se dávají zajímavé ingredience, třeba pasta s fazolí a dzuki. Takže je to taková jako specifická japonská dezertní věc. A fotograf Gabin Fragner, který nás na tu desku fotil, tak vymyslel vlastně, že ta naše hudba je takový dezert. Že vlastně to není něco, co si dáte třeba jakoby jako hlavní porci každý den, ale že to je takový to, že si člověk sedne večer, dá si ten knedlíček moči a vlastně přikusuje si ho k tomu poslouchat tady tu hudbu, která je, není to takový ten konzumní pop, ale je to prostě hudba jako na takový usebrání se, chvilku si sednout a poseknout si něco, jenom protože si chci poseknout hudbu.
0: Ta fotografie na tom obalu, který si doufám už teď všichni rychle vyhledávají, tak je taková, řekněme, trochu snivě rozostřená, aspoň v nějakých částech. Nevím, jestli to byl záměr, nebo jestli to byla náhoda.
1: Je to určitě záměr, je to vlastně vyfoceno normální digitální technologii, ale je to přeskenováno a je na tom udělaný polaroidový efekt. Gavin Fragner, Gabriel Fragner, vynikající fotograf, kterého možná někteří znají jako velice úzkého spolupracovníka Romana France, skvělého brněnského fotografa. Gabin žije teda v Praze. Tak on hrozně rád fotí na polaroidy a polaroid si i na to ocení vlastně sebou vzal a vždycky nám vyjel nějaký jakoby ukázkovou fotku. Ano. Ale samozřejmě, když se udělá ten polaroid efekt do kvalitní fotografie, tak vlastně se tam dostane víc detailů a přitom ty detaily jsou vlastně rozostřený, má to takový raster, určitou takovou patinu a ta deska vlastně vypadá jakoby staře, přestože je úplně nová, takže o to nám taky trošku šlo, aby tam vlastně byly vidět ty kontrasty toho, co vlastně dělám za hudbu, jaké generace se tam scházejí, že to je o té trojce, to o těch třech lidech v každé generaci, třech písničkách od každé generace a tak dále, takže to byl nějaký jako záměr zatím.
0: No, konceptuálně to je teda opravdu jinak než minulá deska, která si pamatuju, že teda byla hodně japonská i vizuálně, ale byli jste tam asketičtí, myslím, že jste tam byli opravdu tři.
1: Ano.
0: A tady, když člověk rozevře to album a dívá se dovnitř, tak tady vidím hromadnou fotografii, patrně si myslím, že těch všech lidí, které tam je možné slyšet.
1: Ano.
0: A pojďme si teda k tomu říct, máš pocit, že se, když, to je jasný, zvuk se změnil těmi hosty, a taky tím jsou tam jejich kompozice, ale máš pocit, že se posouváte i jako trio samo o sobě nějakým směrem?
1: Posouváme určitě a myslím si, že to, co jsme třeba nahráli sami na tuhle desku, jsou tři věci, tak vlastně jsou napsány tak, aby působili zase v nějaké harmonii a zároveň kontrastu s tím zbytkem, co tam je. Čili někdo třeba rozezná, co kdo napsal, ale myslím si, že málo kdo, protože jsou tam vlastně mladí, kteří jsou taky trošku staré duše a dokážou napsat písničku, která zní jakoby staře v uvozovkách a zase naopak. Jo? Takže si myslím, že je to hlavně o tom, že jsme hledali společný zvuk na tu celou desku a zároveň do toho vložit za nás, jako za to trio, modernější přístup, aby se vybalancoval právě ten dnešek a minulost.
0: A co, to mě zajímá, jak ty vnímáš vlastně současnost jazzu, jo? Nebo jak to říct, co je pro tebe moderní dneska?
1: Právě, že to je hrozně pestrý a jazz vlastně tím, že vždycky byl žánr, který natahoval věci z ulice, tak vlastně on bere pořád z ulice. On jako sice je hrozně sofistikovaný a lidi úžasně hrajou na svý nástroje, jsou to virtuózové a tak dále, ale vždycky se koukají na tu inspiraci do ulice. To znamená, že to, co dneska vlastně letí, v pop music nebo v uliční hudbě, takzvané urban music, jestli tak dá říct, tak to se vlastně zrcadlí v jazzu, takže dejme tomu na jedné straně elektronika, na druhé straně hip-hop, že ten teďka všude vládne, na třetí straně třeba klasický pop, to určitě taky pořád je potřeba reflektovat nějakým způsobem a vlastně všechny ty věci, které člověk jakoby uslyší na Spotify nebo běžným rádiu, tak jako ty lidi vnímají a snaží se to do té hudby zase vpašovat.
0: Je to pozoruhodný, že tady ten rej těch magických čísel se odehrává opravdu na mnoha frontách. Má to tři strany, na kterých je po třech písničkách a účinkuje na nich, pokud se nemýlím, 9 lidí.
1: 3x3.
0: 3x3. 3x3 a do toho...
1: Tři knedličky.
0: Ještě co jediné, co chybí, aby se to rozevíralo na tři části, ten obal.
1: No, tak příště.
0: A to by bylo už jako možná...
1: A ještě kdyby to byla třetí řadová deska, to by bylo úplně
0: no, to by...
1: To sám nepovedlo.
0: Ale to ještě si pamatuju, jak mě kdysi přelostila kapela Pluto v Brně, když měli desku 3, která byla ale druhá, a oni pak řekli, že to 3 je ale sloveso.
1: Aha, tak takhle daleko jsem nemyslel, ale budu to říkat v příštích rozhovorech.
0: Dáme si druhou píseň z tohoto alba. Tedy spějeme pomalu k třetí písni, ale teď to bude ta druhá.

0: Tak, pojďme si říct konkrétně k těm hostům. Pojďme si představit vlastně úplně všechny účinkující. Nejdříve si řekneme, kdo hraje v triu, v tom základním, z jakoby, na co, a potom pokročíme dál.
1: Tak předpokládám, že většina posluchačů neví, co znamená sakobi, je to takový jako japonský kryptogram, ale znamená to saxofon, kontrabas, bicí, ať to teda prozradím tady, a proto se to jmenuje sakobi. A to je teda to jádrově trio, které spolu normálně běžně hrává, my takhle hrajeme už vlastně od roku 2021, kdy já jsem vlastně na podzim 2020 jsem začal hrát na kontrabas, protože byl covid a bylo večer volno, takže jsem začal s novou láskou. A vlastně velice záhy jsme začali tady v tomhle triu jakoby hrát a potom v roce 2024 jsme vydali debutovou desku. Museli jsme si počkat, že se trošku něco naučím na ten nástroj, že? A teď jsme se zase posunuli o kousek dál a hlavně to je taky o tom, že já se posouvám na tom nástroji, protože ten je poměrně fyzicky, dejme tomu, náročný nástroj a člověk potřebuje fakt jako čas na to, až aby ho zvládl velmi, velmi slušně. Takže jsme se někam posunuli a tady to trio jsou vlastně spolupracovníci, kteří se mnou hrávají už x let i v jiných kapelách, hlavně v mojí vlastní kapele v kvartetu, které mám už od roku 16 nebo 15 snad. A to je Martin Kleibel na bicí a Radek Zapadlo na saxofon, takže to jsou moji takový souputníci, jsou to i dobří kamarádi a máme nějakou vnitrokapelovou chemii, nějak nám to funguje. Už jsme se prostě porovnali, co se týče toho času, vlastně, který bude být důležitý, tak tam si myslím, že jsme nějak jako srovnaní na nevlně. A to je vlastně u té rytmiky, že, která jako v podstatě my jsme, kromě Radka teda, tak je hrozně důležitý, aby si tak ty muzikanti jako rozuměli i lidsky, i po té stránce rytmické, to je poměrně zásadní. No a na tom základním triu potom stojí ti hosté.
0: A teď si řekněme teda, mě zajímá, nejdřív ta mladá generace.
1: Určitě. Tak mladíci, tak začnou ženou, abych, sice je to teďka už netrendové, genderově to vymezovat, ale já začnu přesto. Je to Geraldine Schnider, zpěvačka, která je ze Švýcarska, ale žije další dobu v Česku už. Je to úplně úžasná zpěvačka, která zároveň tady začala učit teďka na Janáčkově akademii muzických umění, učí tam jazzový zpěv a je to opravdu fenomén teda. Takže tahle ta zpěvačka se objevuje ve dvou písničkách a jednu z nich dokonce napsala. Opravdu je to ona jedna z těch, který vlastně mají tu starší duši a dokážou napsat vlastně písničku v estetice třeba 30. 40. let. Takže ta písnička Full for You, která na té desce je, tak právě takovouhle estetiku má, takže si určitě poslechněte. Druhým je Josef Hanulík, skvělý kytarista, vzhodou okolností můj bývalý student, teda, ale není to proto, proč jsme ho pozvali, je to proto, protože prostě hraje skvěle na kytaru a má svůj zvuk, který bych, dejme tomu, nazval amerikánou, ten jeho zvuk. Je to vlastně taková fúze blues, gospelu, bluegrassu, protože on na něm začínal a je z rodiny, která vlastně hraje bluegrass a jazzu. Takže to je takový jeho zvuk, vlastně takový ten moderní mix, který právě mají dneska hlavně singer-songwriter lidé, hlavně v Americe teda, tak takovýhle mix vlastně žánru tam jako i nadále lidi dělají, ač už je to vlastně věc, která funguje několik desítek let. Takže Pepa Hanulík taky napsal jednu písničku, která právě má tady tenhle ten nádech té Amerikány, vlastně americké hudby, která vychází z té kořenové hudby, takzvané roots music, která v Americe vlastně je, ať je to ten gospel nebo blues, které jsou černé vlastně, a do toho ty bílé žánry, to znamená country nebo bluegrass původní a tak dále. Takže Pepa Hanulík, úžasný kytarista a skvělý kluk. A poslední je cymbalista Michal Grombířík, ten je, myslím, že našim posluchačům znám, protože se vyskytuje v různých projektech od klasiky po folklor. Takže Michal je virtuózní hráč na cymbal, opravdu skvělý, ale nezneužívá té virtuozity, dokáže hrát velice vkusně a to určitě poznáte i na té desce, protože napsal písničku Sleepwalker, kterou teda zpívá Geraldine Schnider a on na ní hraje na cymbal, ale je vlastně uvidíte, že to je absolutně integrovaná věc do té kapely, že to vůbec nějak netrčí, že to prostě jako by to tam patřilo. Takže Michal má tuhle tu schopnost vlastně vytvořit nějakou energii, klimax v té písničce a zároveň splynout s ostatními, což ne každý umí.
0: Krásný. No tak teď si dáme písničku, abychom se to oddělili, jako když si člověk dává takový ten naložený zázvor, teda když jsme u té asijské kuchyně, a pak se podíváme na další trojici, tentokrát trojici již zasloužilých hudebníků.

0: Posloucháte Proglas, pořadek se vám líbí a já si je povídám s Vilémem Spilkou. Pouštíme si u toho album Sun kapely Sakoby, která se tady v magických kombinacích čísla 3, mimochodem 3 jsou i výkonní producenti té desky, to je neuvěřitelné, tak se dostáváme ke třem mladým hostům na albu. Pojďme si je představit. Starším, pardon. Takže ke třem, teďka chci nějaké slovo, doajenům jazzové scény.
1: To je trefené zcela přesně a myslím si, že zároveň trošku jakoby podceněným doajenem, protože jsou málo nahrávání tyhleti lidi. Milan Kašuba, který je jeden z nich, tak ten je asi nahráván ze všech nejvíc, ale Honza Dalecký, dříve Beránek, ten je spíš znám jako propagátor jazzu, rozhlasový redaktor, ale on je vynikající houslista, hrál 20 let ve Filharmonii Brno.
0: Ale taky měl kapelu Ornis.
1: A měl kapelu Ornis, přesně tak, která slaví, myslím, letos snad 50 let.
0: A ještě si myslím, že byl dlouho správcem odkazu nahrávek.
1: 60 let dokonce.
0: No a Jiřího Bulise konkrétně.
1: Ano. Ještě, že to... On je takový badatel zároveň a lidé mu říkají jazzový policajt, protože má neskutečné znalosti o tom, kdo s kým kdy. A taky kontroluje třeba různé jiné psavce o jazzu, když udělali nějaké chyby, tak on vždycky jako přispěchá a opraví. Takže to je jeho taková libůstka.
0: A vlastně bychom mohli taky zmínit pro toho, kdo by byl třeba teďka lehce zmaten, že bylo také možné ho znát pod jménem Jan Beránek.
1: Přesně tak. Dříve se jmenoval Beránek a i tak to vlastně pod tímto jménem nahrál s Emilem Viglickým na desku Holomoucí městě.
0: Ano, ano.
1: A dokonce snad i do okna z Viglického nahrával nějaké tracky a tam hrál i Bill Frisell, skvělý americký kytarista, ano, ano. Jako legendární. Takže Honza má za sebou jako nějakou nahrávací kariéru, ale ta už je z poměrně dávné doby. Holomoucí městě vyšlo snad v roce 76 nebo 7.
0: Je to starší nahrávka.
1: Kdy ještě hrál vlastně Luboš Andrš tam i na kytaru a tak dále. Krásná věc, mimo jiné, teda krásná deska. A Honza vlastně od té doby moc nenahrával a nám to přišlo škoda. On je takový dost hypersoudný člověk, nechce moc vystupovat na veřejnosti už teďka, protože si myslí, že je starý a že už mu to nehraje, ale já myslím, že posluchači sami poznají, že mu to pořád hraje a já jsem rád, že jsem ho vlastně jako přiměl k tomu, aby s náma na té desce zahrál, protože on už říkal, já už jsem to pověšel na hřebíček, ty housle a tak hrál teda na violu, aby se nespronevěřil svému vlastnímu prohlášení, ale na violu nahrál vlastně jediný standard na té desce, který se jmenuje In a Sentimental Mood a napsal Duke Ellington. A on nahrál téma tady toho standardu, takže asi na své přijdou ti, kteří mají rádi hudbu 30. 40. let, takže on teda Lecký. A poslední, kdo ještě taky málo nahrával vlastně, mimo, dejme tomu, Český rozhlas Brno, kde on teda byl v rozhlasovém orchestru dlouho a taky hostoval u Gustava Broma. Mnoho let je to Miroslav Hanák. A ten si myslím, že říkal mi, že 25 let nenahrával vlastní hudbu. Je mu 87, teda mimo jiné. A hraje pořád skvěle. Takže my jsme si říkali, že vlastně mladí třeba, kteří ještě nemají jakoby rozjetou svoji vlastní kariéru pořádně a ještě jsou málo na hraní, tak tam dostanou trošku expoze. A zase si trošku taky vzpomeneme na ty, kteří jsou, dejme tomu, v té závěrečné fázi kariéry, ale vlastně v poslední době málo nahrávání.
0: To mě teda zajímá ještě, jak tahleta věc funguje, ale my si to opět oddělíme písní, dáme si píseň a pak se zeptám na to, jak probíhalo natáčení desky.

0: Album, které si pouštíme, které se jmenuje Sun, tak já se tady dívám, že bylo natáčeno ve dnech, nebo vytvořeno vlastně možná, ne, protože recording a mix dokonce, jo, 10. a 11. ledna a pak mezi 2. a 6. březnem. Což vlastně jako je taková doba, kdyby, řekněme třeba folková nebo rocková nebo jakákoliv jiná žánrová kapela musela hodně spěchat, protože se tam jako ty písničky nějak se musí prostě posadit pěkně a všecko. Ale jak ta nahrává tady vlastně sfúzovaná, rozšířená jazzová kapela?
1: Tak asi bych jako první věc řekl, že nahrávala dohromady. To je docela zásadní, je ve studiu dohromady. To dneska už není úplně obvyklé. Ale bylo to záměrně, protože jsme chtěli zachytit takový ten vlastně kapelní, ano, dech, kapelní zvuk, nějaký napojení prostě. Přestože to, dejme tomu, pro ten celkový zvuk není úplně výhodná varianta, když člověk má to porovnání s těmi moderními nahrávkami, které prostě znějí třeba úplně dokonale, tak zase to má jako své jiné jakoby benefity i napojení té kapely. Si myslím, že je jako lepší, než když každý je oddělen v nějaké budce, nebo se dokonce snad nahrávají nástroje jakoby jeden po druhém, což v jazzu teda není úplně normální. Ale i v některým teda určitě jako to normální je, ale v tom, co hrajeme my, ten, který je hodně organický a snaží se lidi jako reagovat na jeden na druhého, tak tam to normální není. Takže to je jakoby první aspekt, že jsme to nahrávali všichni dohromady v jednom studiu, v jedné místnosti. Včetně zpěvu, musím říct, že Geraldine Schneider, která hrála na klavíru toho a zpívala písničku Fool for You, opravdu jako dohromady s náma. To je unikát, bych řekl. A vlastně jsme to dali jakoby v reálu na ten take. Takže dohromady nahrávali jsme to ve studiu na Orli, které známe, protože jsme tam nahrávali už vícero desek dřív s jinýma kapelama a nahrávali jsme to tak, že protože jazz je nízkonákladový žánr, tak vlastně musíme být maximálně ergonomičtí v tom nahrávání, takže většinou tam chodíme s tím, že to nějakým způsobem už umíme, plus minus, a nehledáme jako nějak zásadně ty aranžerský vlastně tvary jakoby v tom studiu.
0: To mě právě zajímá, jestli jako, když přijdou ti hosté, tak jestli oni předtím dostanou nahrávku, se kterou si doma třeba zkusí zahrát, nebo jestli dostanou jenom noty a teď se dostanou až na místě, protože ty možnosti jako toho, jak k tomu přistoupit, jsou různý. Může to být jako Miles Davis, že si někoho pozve do studia, koho v životě neviděl a odmítá mu i sdělit, jako, jaký akord po odklepání to bude.
1: To je taky skvělý systém, to určitě se někdy doufám v budoucnu taky dáme. A tam už je fakt, aby trošku tam bylo nějaký to jako jasné vedení. Miles Davis na to byl skvělý, který letos teda má z okolností 100 roku. Takže je dobrý na něho vzpomínat v dobrým. Vlastně je to tak, že třeba Jirek Hanák nebo Milan Kašuba napsali písničky a dali nám dopředu třeba aspoň nějaký schéma. A Mirek Hanák je, protože to je aranžér, aranžoval pro různé orchestry, pro Gustava Broma a další. Takže ten opravdu je v tomhle tom velice pečlivý, takže ten nám poslal i demo, jak to vlastně vypadá, a my jsme dostali všichni svoje party a ty jsme vlastně jakoby nahráli, a protože jsme hráli jazz, tak jsme improvizovali samozřejmě na části té formy, a to si každý vyimprovizoval, jak chtěl, ale vlastně měli jsme dopředu jasno, jak to bude. A on, protože je zkušený muzikant, tak věděl, jako, jak to bude znít vlastně, že jo, v reálu. Akorát jsme prostě museli zahrát na nějaký úrovni, aby se mu to líbilo, což se naštěstí snad podařilo, doufám teda.
0: Aby to znělo jako stará parta prostě.
1: Přesně tak, to je ta jeho písnička. No a vlastně to stejný bylo s Milanem. Milan prostě donesl písničku a tak jsme vlastně jenom potom řešili detaily. Jo? Takže většinou ty muzikanti, kteří hrají takovýhle žánr, tak těch zkušeností mají hodně. Jsou na nějaký technický úrovni, že když se jim něco dá jako na pult, tak vlastně to jako hnedka zahrajou. A vlastně takhle to bylo i tady v tomto případě. Takže když Radek Zapadlo, saxofonista, dostal od Milana třeba téma, tak se na to den dopředu podíval. Ve studiu se to doladilo a už se hrálo. Takže. A snažili jsme se dávat co nejméně takeů, protože když nahráváte jazz, tak je dobrý zachytit ten panenský moment, vlastně tu svěžest, jak říkáš, aby prostě ta hudba měla nějaký sdělení, nějaký puls, aby to nebylo už, že člověk se pak opakuje a ví, že se opakuje, jasně, už to trošku blokuje, takže vlastně maximálně třetí take, víc to nebylo. Druhý, třetí take, většinou jsou to. První takey byly takové jako zkušební, jsme to projeli, a druhý, třetí take se bral, takže tak většinou to tak bylo.
0: Výborně. Tak my si teď dáme ještě jednu skladbu a pak si dáme závěrečnou část našeho povídání.

0: tady tuhletu novinku a vlastně už jsem zkoušel pořadatele občas naťuknout, jestli by nechtěli rozšířenou sestavu. Samozřejmě většinou je to otázka peněz, takže vím, že do budoucna budeme muset jezdit ve třech hodně, ale jako chceme si aspoň jednou, dvakrát do roka tohleto střihnout, což se nám teďka podaří, protože jsme křtili už vlastně v JazzDocu 6. června, ještě máme jeden křest v Brně 15. června. A vlastně tam budou teda ty plné sestavy. V Praze jsme byli teda jenom s mladýma, ale v Brně budou všichni. A to se moc těšíme, vlastně, že si to zahrajeme. A tak, jak je to vlastně jako i natočeno. Ale pak do budoucna doufám, že se nám podaří občas aspoň někde urvat takovouhle jako komunitní věc, že se nám podaří se vlastně sejít, jo. O to nám taky šlo. My jsme se potom vlastně fotili, že jo, na tu desku někdy koncem dubna a vlastně jsme se tam všichni sešli a bylo to úžasné setkání. Celý den jsme vlastně byli v jedné kavárně v Židenicích a vlastně probíhalo tam focení, hráli jsme. Bylo to prostě pěkný den strávený s fotografem, který byl velice nevtíravý a nechal nás vlastně žít. A párkrát si nás někam postavil a bylo hotovo. Takže to je vlastně jako druhý důvod tady tohohle konceptu, že se vlastně s těma lidma chceme vydávat a že těch příležitostí se vidět není mnoho. A když se člověk je trošku vytvoří tím, že získá nějakou možnost někde zahrát, tak je to vždycky fajn.
1: Vileme, moc děkuju za povídání, moc děkuju za to, že jsme mohli dneska poslouchat hudbu z alba San od tvé kapely Sakoby, vaší kapely společné. A co říct, no držím palce, ať se všechno daří, ať máte radost setkávání s hraní a to se přenáší na posluchače. Díky za návštěvu.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Dneska byl tady hostem Vilém Spilka, povídal se s ním Martin Kišperský a my vám společně přejeme hezké dny. Mějte se pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Dáme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Opoziční politici kritizují vládu, tvrdí, že na současné sucho zareagovala moc pozdě. Na ebolu zemřelo v Demokratické republice Kongo už víc než 2300 lidí. Je to nejhorší epidemie v dějinách země. Fotbalový trenér Tichaj skončil na lavičce druholigového Žižkova. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Opozice kritizuje vládu kvůli reakci na sucho. Kabinet dnes sice rozhodl třeba o tom, že má vzniknout mapa s nejvíc postiženými místy, aby jim stát mohl efektivně pomáhat. Třeba podle Pirátů nebo ODS ale měla vláda reagovat dřív a ne až v situaci, kdy je třeba zasažená úroda. Podobně kritický byl taky bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL.
3: Tady prostě měla dávno naše vláda měla lépe komunikovat, lépe spolupracovat s hejtmany, měli mít data od jednotlivých dodavatelů pitné vody, měli řešit to sucho mnohem dříve, než jak to nastalo.
2: Ministři dnes taky rozhodli o tom, že příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Ta má pravomoc koordinovat konkrétní opatření. Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří výrazně rychleji než ve všech předchozích případech.
4: Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že jedinou horší epidemií eboly bylo šíření nemoci v západní Africe v letech 2014 až 2016. Tehdy tam na nemoc zemřelo přes 11 000 lidí a současná epidemie je podle něj na nejlepší cestě tento rekord překonat. Ebola v Demokratické republice Kongo se totiž šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Jen za včerejšek tam zdravotníci odhalili přes 100 nových případů. K rychlému šíření nemoci přispívá špatně dostupná péče, doutnající konflikt na východě Demokratické republiky Kongo, velká mobilita obyvatel a také jejich nedůvěra ve zdravotnické a státní instituce. Ondřej Himer, Radiožurnál.
2: Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
5: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
6: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
7: Zpětná vazba je velice pozitivní, to činidlo je účinnější než ty běžně používané.
6: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Radiožurnál.
8: Fotbalisté druholigového Žižkova budou mít nového trenéra. Po nepovedeném vstupu do sezóny vedení Viktorie odvolalo z funkce Jindřicha Tichaje.
9: Ještě v neděli Tichaj vedl Žižkov v zápase s rezervou ostravského Baníku, který skončil porážkou domácích 1-4. Viktoria z úvodních čtyřkol nové druholigové sezony prohrála hned třikrát a v tabulce je 12. Nového trenéra klub oznámí v nejbližších dnech. Do té doby povede Žižkov dosavadní asistent Petr Papoušek. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
8: Utkání pátého kola šance ligy mezi Jabloncem a Baníkem Ostrava se bude hrát v náhradním termínu. Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti Severočechů o odložení duelu, který se měl původně hrát v neděli 23. srpna. Jablonec ale o tři dny dřív čeká úvodní zápas posledního předkola konferenční ligy na hřišti skotských Rangers a požádali proto o přesun. Nový termín zatím není znám.
10: Nebezpečí na D6 u Kladna a neprůjezdné silnice na Trutnovsku a Děčínsku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Kladno a Unhošť se pohybuje chodec 13. kilometr.
11: Ve odstavném pruhu naproti jako na Karlových Vary jdeme pěšky.
10: Silnice 16 z Trutnova do Nové Paky obousměrně neprůjezdná mezi Pilníkovem a Chotěvicemi. Auto narazilo do stromu, osobním autem se to dá objet po silnici nižší třídy přes Kocléřov nebo Čermnou. Také silnice 13 z Nového Boru do Děčína je neprůjezdná. Uzavírka je mezi Markvarticemi a Huntířovem. V zatáčce se převrátilo osobní auto. Možné objízdné trasy vedou přes Novou a Starou Olešku, to je silnice nižší třídy, nebo Benešov nad Ploučnicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Jsou konkordáty jen reliktem dějin, kdy byla katolická církev významným mocenským aktérem, nebo se jedná o smysluplnou součást mezinárodního práva i v současném středoevropském prostoru? Jak s nimi nakládat v sekulárním demokratickém státě, kde jsou lidé hlásící se k církvi ve výrazné menšině? Poslechněte si 20-minutový sestřih debaty Smlouva s nebem, konkordáty v moderních dějinách, která proběhla 6. listopadu 2025 v rámci platformy Dominikánská 8 a vznikla ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky. Diskutují právník Adam Čukáš, dominikán a církevní právník Damián Němec a historik Jaroslav Šebek. Moderuje Martina Vintrová. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
1: Obecně vzato je to tedy smlouva mezi reprezentantem katolické církve, což je svatý stolec, a daným státem, i když v historii to bylo mezi papežem a panovníkem. A jejím smyslem je nastavení způsobu spolupráce v současné době, především po protestantské reformaci se tyto smlouvy množily ve dvou podobách, přátelské s katolickými státy, i když ty katolické státy nebyly vždycky moc přátelské, jako třeba josefinismus u nás, a takzvané obranné, kde byla snaha zajistit aspoň nějakou svobodu a působení pro katolickou církev, takovou obranou smlouvu, kde nazvat třeba Říšský konkordát z roku 1933.
2: Ty konkordáty do jisté míry vypovídají o tom, jak se proměnil vztah církve a společnosti, ale vůbec i to, jak se proměnila ta pozice církve uvnitř jakéhokoliv státu. A ne náhodou vlastně takový jako první velký konkordát je ten, který byl nakonec i zobrazen na té pozvánce, a to je konkordát z roku 1801 mezi napoleonskou Francií a mezi právě svatým stolcem, respektive papežem, protože po francouzské revoluci skutečně už prostě katolická církev nemá nějakou automatickou zaručenou pozici v evropských státech, protože francouzská revoluce přináší velmi tedy tvrdý útok i vlastně na ty zásadní církevní záležitosti. Stát samozřejmě si byl vědom, že církev je poměrně pořád důležitou složkou společnosti, takže si myslím, že i třeba právě Napoleon chtěl mít tyto vztahy uspořádány, ale v podstatě tak, že svým způsobem samozřejmě snahou těch států bylo dostat církev samozřejmě do role, aby totiž zase příliš ten stát neovlivňovala nebo neohrožovala, ale aby samozřejmě ten její prostor byl nějakým způsobem zachován. Vždycky panovníci chtěli usilovat o to, aby měli i tu možnost ovlivňovat to církevní dění, co samozřejmě měl třeba i rakouský císař, ale tam šlo o to, že přece jenom jako tehdy ta moc církve byla silnější. Takže přece jenom jako ten kompromis se musel učinit. Zatímco právě v tom roce 1801 už jde o to, že opravdu katolická církev je postupně marginalizovaná a opravdu se mění vlastně ta její pozice.
3: Je tam docela velký právě řez kolem toho druhého Vatikánu, kdy vlastně dochází k úplně transformaci toho, co ten konkordát je. Dneska se to blíží spíše takové smlouvy o přátelské spolupráci mezi apoštolským stolcem a daným státem a zároveň to má často charakter nějaké lidskoprávní úmluvy nebo bilaterální smlouvy, takže ten obsah se hodně proměňuje. Už to není jakoby o vzájemných ústupcích mezi státem, mezi panovníkem a katolickou církví reprezentovanou papežem. Ať už ho uzavírá Napoleon, František Josef I. nebo Adolf Hitler, tak je to pořád výsledek politického procesu. I dnes konkordát v našem právním řádu je je mezinárodní smlouva prezidentského typu, která podléhá ratifikaci v obou komorách parlamentu. To znamená, je to politická záležitost. A to nemyslím jako nadávku, ale prostě jako fakt. Takže to, jestli nějaký stát v současné době, třeba Česká republika, konkordát chce, je výsledkem politického rozhodovacího procesu. Pokud se ptáme, jestli má stát uzavřít konkordát, tak se ptejme, proč to chce ta politická reprezentace toho státu, co tím sleduje. Katolická církev, která v tomto procesu nutně musí vystupovat jako politický aktér, tak tím něco určitě sleduje. A to jsou prostě legitimní zájmy, které se v pluralitní demokratické společnosti našeho typu musí vzájemně nějak vypořádat.
1: Tam je ještě hodně důležité v případě těchto smluv v současné době, že garantují určité činnosti katolické církve, které říkáme kategoriální pastorace, ale ty jsou určeny velice široce, ne pouze pro katolíky, ne pouze pro věřící, jako vězeňská služba, armáda, zdravotnictví, policie a tak dále. A zvlášť výrazně je to tedy vyjádřeno, to je posledně podepsané v roce 2024 s Českou republikou. V tom dřívějším návrhu bylo, katolická církev má právo na službu v armádě. Tam je příslušníci armády mají právo na duchovní službu, pokud o to požádají. Už je to obráceno tak, že je to jednoznačně v prospěch adresátů a nejde tady o nějaká privilegia určitých náboženských entit. Častokrát právě tyto smlouvy dávají stabilitu těm věcem, které jsou tam dohodnuty. V případě nedávno podepsané smlouvy tomu tak moc není. Tam spousta věcí je podle práva nebo právního řádu nebo zákonů České republiky, které si Česká republika může jednostranně změnit. Takže troufnu říct, je jediná opravdu stabilizační smlouva, jsou ty smlouvy nebo dohody uzavřené v návaznosti na zákon o majetkovém vyrovnání, protože v nich se říká, že se řídí právním režimem v době podepsání smlouvy, což taky bylo důležité, když prosadili jiné strany zdanění těch finančních kompenzací, že to proto vlastně mohl ústavní soud zhodit. Dokonce vlastně musel.
3: Pokud o ty jiné církve než katolické, ono je to trošku složitý. Protože ta smlouva se uzavírá s apoštolským stolcem, což je papežství v institucionální podobě s mezinárodně právní subjektivitou. Českobratrská církev evangelická by s Českou republikou mezinárodní smlouvu uzavřít jako nedokázala a někdy by se poskladala. Prostě to nejde. Já už jsem někdy v roce 2022, když tehdy vyšlo programové prohlášení, dnes už teda vlády v demisi, že vláda chce uzavřít smlouvu s apoštolským stolcem, tak jsem napsal tehdy do revue církevního práva takový článeček, který měl nadpis Konkordát pro všechny, kde jsem argumentoval, že by bylo skvělé, kdyby to byl první konkordát svého typu, ekumenický konkordát, do jehož vyjednávání, o němž by byly přímo zapojeny i jiné církve, než církev katolická, s níž se uzavírá. Což je samozřejmě složité, protože, jak jsem říkal, jiné církve než katolická mezinárodně právní subjektivitu žádné své částky nemají. Nicméně bylo by to fajn. Takže jenom jako bych byl nerad, aby vznikl dojem, že ten současný konkordát z roku 2024 byl sjednán i s jinými církvemi. Nebyl. Myslím, že mnoho lidí, kteří byli u toho vyjednávání, mělo na mysli zájmy jiných církví, probíhala nějaká neformální spíše informovanost než jednání, ale nerad bych byl, aby tady převládl dojem, že to je smlouva, do které mohly reálně v té vyjednávací fáze zasáhnout jiné církve než církev katolická, a to ne. Na jedné straně ano, nepochybně to, co stát přizná jedné církvi, musí platit pro všechny církve, to myslím, že je jasné v paritním státě, kde panuje parita jako náboženství, ale neznamená to, že by ty jiné církve než církve katolická mohly do toho procesu nějak efektivně zasáhnout.
1: Tedy totiž narážíme na velmi citlivou záležitost a to je možnost, že stát může uzavírat nějaké obdobné smlouvy i s dalšími církvemi. V mnoha zemích to existuje. Zářným příkladem je Spolková republika Německo, kde tedy tyto smlouvy uzavírají jednotlivé spolkové země a někdy mají až 5 smluv. Katolickou církev, to je mezinárodní smlouva, tradiční evangelické církve, takzvané svobodné evangelické církve, což většinou jsou z 19. století, až 18 až 20, s židovskými obcemi a některé už mají i s některými reprezentanty islámských obcí. Bohužel v České republice chybí tato možnost, ovšem ze strany státu. To by stát snadno mohl změnit.
3: Teď nemluvím o těch vyjednavačích odborných, ale o těch politických a o té politické reprezentaci na obou stranách, teda jak na straně vlády a ministerstva zahraničních věcí, tak na straně apoštolského stolce a apoštolské nunciatury, tak podle mě kolem tohohle konkordátu se to nezvládlo. Prostě bylo to od začátku vyjednáváno takovými klandestinními způsoby. Není divu, že to pak vyvolalo zájem médií, není divu, že to pak vyvolalo poprask. Že by tam bylo něco tak tajného, to si fakt jako nemyslím. To podle mě jako rozhodně se to mohlo uchopit lépe a myslím, že kdyby se ta komunikace udělala od začátku pořádně, tak ty nálady, těm negativním náladám se mohlo do velké míry předejít. Takže to, že kolem toho současného konkordátu je spousta animozit, tak za to si může zejména teda vláda a katolická strana. Kdyby se to od začátku komunikovalo lépe, transparentněji, kdyby celý ten proces měl trošku jinou štávní kulturu i vůči těm jiným církvím, tak se podle mě mohlo spoustě nepříjemností předejít.
1: Všem je to nesnadné i ze státní strany, protože podle směrnic ministerstva zahraničí pro sjednávání mezinárodních smluv se smlouva zveřejňuje až po podpisu.
3: Ale je to směrnice, že jo? Jako není to ústavní zákon. Prostě to, pokud by tady byla politická vůle to pojmout jinak, tak si nedovedu představit, že by to nešlo.
2: Ta celá diskuze i kolem konkordátu samozřejmě se netýká jenom té smlouvy, ale právě, a to si myslím, že bylo správně řečeno, odráží jakoby celkovou náladu ve společnosti, ne církev, ale církevní představitelé vůbec nezvládají komunikaci s tou občanskou společností. Takže si myslím, že to je právě ten důvod, proč nakonec i ta konkordátní smlouva, je to vlastně jeden bod z mnoha, kdy tedy právě má občanská společnost pocit, že se tady něco zatajuje.
3: A ještě bych tomu jen dodal právě, jak mluvíte o církevních představitelích, církevní elitě, tak to je taky trošku problém českého prostředí z pohledu nás, protestantů třeba, že se automaticky mluví o katolické církvi. Takže jako z toho kontextu by to bylo jasný, a kterou církev máte na mysli, ale to o to citlivěji to pak vnímají jiné církve než katolická, když automaticky na veřejnosti, jakmile je řeč o jakémkoliv průšvihu, jakékoliv církve, tak prostě hned jsme jako automaticky házeni do jednoho pytle. Takže ještě to byl podle mě takový jako lapsus právě vůči domácí ekumeně, kde si podle mě dodnes jako Česká biskupská konference neuvědomuje, do jaké míry její špatné kroky ovlivňují život jiných církví.
1: V této souvislosti mě zrovna mrzí, že v té konkordátní smlouvě s Českou republikou školství vůbec není. Všem ve smlouvě může být jenom to, na čem se obě strany shodnou.
3: A ještě opět zase perlička, jako když se pak člověk jako úst, nebudu jmenovat, ale bylo to z úst jednoho z těch biskupů, kteří u toho vyjednávání byli, pak jako člověk dozví, proč se tam to školství nedostalo, tak to bylo mimo jiné, protože Univerzita Karlova, její rektorát se postavil proti právě z důvodu události na Katolické teologické fakultě, takže tady vidíme, jak se všechno prostupuje a jak to pak, jaké to má dopady, takže zrovna je docela škoda, že se tam církevní školství nedostalo, to by opět mohlo mít nějaký stabilizační efekty pro jiné církve, ale zase je to z důvodu problému jedné konkrétní fakulty se pak ovlivní i znění mezinárodní smlouvy.
2: Myslím si, že to je prostě výzva pro katolické církevní elity k tomu, aby skutečně tu komunikaci vedli mnohem otevřenějším způsobem, protože jinak totiž třeba ten modus vivendi z roku 1928 bych dal jako příklad toho, že taková smlouva v zásadě tu situaci ve vztahu církev a stát v Československu, který byl rozbouřen po roce 1918, tak uklidnila, protože právě ten modus vivendi v podstatě tady nastolil nějaká pravidla hry, jakoby vykolikování hřiště pro církev i pro vládu, pro stát. A to skutečně pak vedlo k tomu, že v těch dalších letech, tedy v tom druhém decéniu, druhém desetiletí existence Československa, už ten problém vztahu církve a státu, katolické církve a státu, není nijak jakoby fatálně negativní. Takže dá se říct, že to skutečně byl ten stabilizační prvek, který svoji roli splnil.
3: Ale pořád tady přetrvává taková ta věc, že katolická církev má jaksi moc uzavřít tu smlouvu mezinárodní. Tak už to samo o sobě může být pro spoustu lidí nepříjemné, protože ono nic z toho, co je v tom konkordátu, by se, teda všechno, co je v tom konkordátě, by se dalo vyřešit vnitrostátním zákonem, třeba i ústavním, mělo by to ještě vyšší váhu, takže jako to není o tom, že to nejde. To je jenom ten tradiční způsob, který tady funguje a už to může spoustu lidí rozdráždit. Takže je úplně v pořádku se tyto otázky zvedat a pak jenom ti, kteří pak ten konkordát vyjednávají, prosazují v tom politickém procesu, musí mít trošku navrch, aby měl šanci projít. A tady se mi zdá, že ty negativní ohlasy měly skoro jako navíc. V té sněmovně to teda prošlo i v Senátu, ale uvidíme ještě ústavního soudu. Prostě pokud chcete uzavírat konkordát, tak musíte mít více než jenom pravomoc ho uzavřít, ale musíte mít jako církev dovednosti, jak to té společnosti vysvětlit a prodat v uvozovkách tak, aby ta společnost to nebrala tak jako v 19. století, že opět se dávají privilegia katolické církvi. Takže fakt jako ta komunikace někdy, tady si myslím, že u toho konkordátu je komunikace a její jaksi důsledky jsou daleko důležitější, než znění té smlouvy samotné. Ta smlouva sama o sobě je
4: standardní.
3: Zcela standardní.
4: Zcela standardní.
3: Některé věci se třeba dali udělat jinak, ale budíš, ale zejména ty komunikační ohlasy jsou to, co se pak veřejnost vnímá. Zase teď bych jako nezabíhal do těch právnických jemnůstek, ale jako zeptejme se prostě, proč je to v České republice problém, když katolická církev dojednává smlouvu se státem, kde se zmiňuje spovědní tajemství. To není problém té smlouvy, to je problém něčeho jiného. A myslím, že to je ten skutečný problém. Jo? Jako opět jsme u komunikace, opět jsme u postoje známého členů České biskupské konference a některých představitelů řádu a tak dále, k této problematice a tak dále. Jako to je ten problém. A myslím, že na to velice dobře upozorňovali ti novináři a třeba advokáti, kteří to zvedli. Takže není to jenom věc těch jemnůstek v té smlouvě, ale je to právě otázka širšího toho společenského kontextu.
2: Je taky vidět, že opravdu diktátoři, autoritativní režimy využívají tohodle nástroje k tomu, aby si upevnili jak tu vnější, tak ale i tu vnitřní legitimitu. I ten Mussoliniho režim si chtěl upevnit mezinárodní pozici, protože Mussolini byl v té době vnímán už jako ten diktátor a tohle to mu samozřejmě zlepšilo reputační renomé i třeba mezi jakoby katolíky italskými i nakonec tady v Československu. A pak samozřejmě Adolf Hitler vlastně v okamžiku, kdy se stal diktátorem v Německu, tak taky usiloval o to, aby si vylepšil renomé i u těch křesťanských církví, proto se vlastně nejprve obrací na křesťanské církve a pak samozřejmě chtěl co nejrychleji vlastně uzavřít i tu dohodu se Svatým stolcem. Takže pozor vlastně také na instrumentalizace církve a jakékoliv církve, jo, to samozřejmě se netýká jenom katolické, to se týká protestantské, třeba v Německu, nebo právě těch pravoslavných i na Balkáně, k tomu, aby právě dělala stafáž tomu politickému režimu.
1: Velmi výjimečně uzavírají konkordátní smlouvu státy převážně pravoslavné, což v meziválečném období udělalo třeba Rumunsko, protože se tím mezinárodně pojistilo hranice vůči Maďarsku. A za druhé světové války usiloval o konkordátní smlouvu i slovenský stát, kde ovšem zase v tomto případě prozíravě politika Svatého stolce byla oddalovat, až to už přestalo být aktuální. I samotná konkordátní smlouva je výsledkem dohody, konsenzu. A dokud je vůle ji plnit, tak funguje. A silnější stranou reálně je vždycky stát. Takže když stát nechce, tak to moc nefunguje, což bylo pak vidět. Na druhé straně Když ta smlouva zůstane v platnosti a změní se politická situace, což je zrovna ten případ Spolkové republiky Německo, anebo Rakouska, když potom v roce 1955 získalo za cenu neutrality reálnou svobodu, že bylo také rozděleno na 4 okupační zóny, tak pak je na co navázat a když je dobrá vůle, tak to dobře funguje. Takže i ty konkordátní smlouvy, řekněme, s diktaturami, které v době diktatury zas tak moc toho nedokázaly, pak byly dobrým odrazovým můstkem.
3: Já bych tomu jenom dodal, jako prostě je to papír, že jo? Prostě to, jako, když je vůle, tak to funguje, když není vůle, tak se to roztrhá.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. srpna. V dnešním pořadu se zaměříme na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, kterou svatý otec prožil v Castel Gandolfu. Uslyšíte překlad sobotní homilie při mši svaté v papežské farnosti svatého Tomáše z Villanovy a zmíníme obsah rozjímání před odpolední modlitbou Anděl Páně. Chronologicky navazuje promluva před nedělní modlitbou Anděl Páně. Obsah obou promluv naleznete v samostatných podcastech na našem webu. Pořad zakončíme přehledem aktuálních zpráv.
1: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
0: Drazí bratři a sestry, s velkou radostí také letos slavím spolu s vámi slavnost Nanebevzetí. Církev nás učí, že když Maria dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy. A v tomto tajemství nám ukazuje dovršení plnosti milosti, kterou jí Bůh daroval v jejím neposkvrněném početí. Proto jí mnohá umělecká díla zobrazují na sklonku jejího pozemského života jako překrásnou mladou ženu, která fyzicky stoupá ze země směrem k nebi. Tato díla se inspirují scénou popsanou v úryvku knihy Zjevení, jak jsme ho slyšeli v prvním čtení. Žena oděná sluncem s měsícem pod nohama. Na znamení, že v Marijině srdci se setkávají nebe a země, čas a věčnost.
1: Questa immagine in apparenza contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni.
0: Tento obraz zjevně kontrastuje se zkušeností s tím, co v nás působí běh let. S rostoucím věkem se naše tělo nestává pohyblivějším, nýbrž naopak těžším. Pokožka není čerstvější, ale naopak ukazuje známky stárnutí. Vlasy nezískávají barvu a lesk, ale naopak šednou a bělají. Co tedy máme společného s onou úžasnou mladou ženou, kterou nacházíme na našich oltářních obrazech? Abychom to pochopili, musíme se držet obou znamení, na která jsme poukázali. Neporušené tělo Matky Boží a její neposkvrněné srdce. Právě čistota duše totiž v Marii, tak jako v nás, z Boží milosti osvěcuje a proměňuje celého člověka a nese ho do nebeské slávy.
1: La glorificazione di Maria in anima e corpo ci insegna che la nostra vera bellezza.
0: Mariino oslavení v duši i těle nás učí, že naše skutečná krása nespočívá v tom, že bychom skrývali znamení pomíjejícího času, nýbrž v tom, že budeme ukazovat i na svém těle vtištěná znamení lásky, která nemá konce. Jsme zváni, abychom se kriticky podívali na nejrůznější estetické kánony, především hedonistického a konzumního charakteru, které nám svět vnucuje a které pro nás nesou riziko, že se dáme uvěznit v neúnosných nárocích, které nás nutí plýtvat drahocenou energií na to, co ve skutečnosti nemá význam a netrvá navždy. Jistě jsme už všichni udělali zkušenost, že jsme potkali lidi s tvářemi poznamenanými léty a trápením a přece schopnými šířit kolem sebe radost, laskavost a pokoj. A naproti tomu jiné osoby, navenek přitažlivé, ale uvnitř tvrdé a chladné. Snadno lze pochopit, v čem spočívá pravá krása, kde je naopak zapotřebí obrácení, odpuštění a uzdravení.
1: Se vogliamo veramente scoprire e coltivare la bellezza divina.
0: Chceme-li opravdu odhalit a pěstovat božskou krásu, z níž jsme vyšli a která nás stvořila, a chceme-li ji šířit kolem sebe, musíme se ji naučit číst v něžné dětské tváři i ve vrázkách starého člověka, ve vitalitě mladých lidí, jako v rozvážnosti dospělých, ve sváteční výzdobě i v pracovních šatech a nástrojích. Musíme naslouchat jedinečným příběhům lásky, které nám vypráví každá z těchto reálných zkušeností a rozeznávat v nich malé zlomky nebe.
1: È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo. L'amore che trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto.
0: Láska je nejkrásnější lidskou ozdobou. Láska, která přetváří, proměňuje, zušlechťuje, pozvedá, láska, která dává lehkost, svobodu, blízkost Bohu, i když se v životě střídají nejrůznější protiklady. Když svatý Pavel VI. Rozjímal nad tajemstvím na nebevzetí svaté Panny, říkal, že chceme-li pochopit jeho význam, musíme udělat superlativy v absolutní míře z pojmů, které užíváme v běžném pozemském jazyce. Abychom si alespoň maličko představili rozměr věčnosti a ve vztahu k tomuto setkání konečného s nekonečným v Matce Boží, napsal papež František. Maria je tou, která umí přetvořit jeskyni pro zvířectvo na Ježíšův příbytek několika nůznými plenkami a záplavou něhy.
1: Il miracolo che Maria, la fanciulla di Nazareth, ha vissuto nel suo cuore innocente.
0: Zázrak, který Maria, dívka z Nazareta, zažila ve svém nevinném srdci a který ji přinesl do nebeské slávy, je setkáním extrémů, jak to ona sama dosvědčuje v inspirovaných slovech svého magnifikát, které jsme slyšeli z Evangelia. V tomto chvalospěvu nebeská matka pokornými slovy víry se vší prostotou hovoří o velikých tajemstvích, o Bohu, který se v ní stal člověkem, aby zachránil lidi, o věčném, který se skrze ní zjevil v čase, aby také nám otevřel cestu do věčnosti. Ve svém postavení pokorné služebnice nám přitom ukazuje, řečeno se svatým Pavlem VI., nepatrný rozměr, v němž se i my můžeme setkat s Pánem.
1: La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano.
0: Vznešené tajemství, které slavíme, nemusíme hledat někde v dáli. Můžeme se s ním setkat tam, kde je skutečná láska, v očích tatínka a maminky, kteří se po celém dni vracejí domů z práce, unavení, ale šťastní, že mohou být se svými dětmi, ve tvářích dědečků a babiček, které navzdory tíze let užívají novou netušenou energii, když se ujímají svých vnoučat, ale i v úsilí mladých lidí, kteří se snaží vyrůst čestně a poctivě, třeba i za cenu toho, že půjdou proti proudu onoho tohle dělají všichni. A konečně v díle všech nesčetných mužů a žen, kteří se s důvěrou a nasazením den denně věnují tomu, aby přinesli na zemi kousek nebe a zemi do nebe.
1: Carissimi, il volto bellissimo dell'Assunta è unico, supera ogni possibile rappresentazione.
0: Vážení a milí přátelé, překrásná tvář na nebe vzaté je jedinečná, překonává jakékoliv myslitelné znázornění a přece nám je stejně tak povědomá. Je to tvář lidí, kteří nám stojí po boku, třeba i v této chvíli, tvář bratří a sester, s nimiž sdílíme ve víře každodenní dar a oběť svého života. Proto v ženě z knihy Zjevení vidí společenství věřících samo sebe, a proto druhý vatikánský koncil popisuje Marii jako obraz i počátek církve a znamení jisté naděje a útěchy. Na jejím posvěceném lidství máme z Boží milosti podíl i my, také my jsme v něm přítomni. Povoláni žít tutéž plnost života jako ona a sdílet s ní tutéž slávu.
1: Sant'Agostino parlando della risurrezione di Cristo invitava i cristiani del suo tempo.
0: Když svatý Augustin mluvil o Kristově zmrtvých vstání, zval své křesťanské současníky, aby z něj udělali ukazatel a opěrný bod veškeré své existence. Říkal, Kristus vstal z mrtvých a již nikdy nezemře. Otoč kormidlem, následuj světlo. Začni vstávat ze stejného místa, z něhož vstal on. Přijměme jeho pozvání za svoje, následujme světlo vzkříšeného, otočme kormidlem, je-li třeba. Udělejme to zvláště dnes s pohledem na Marii, kterou Bůh korunoval slávou v duši i těle a kterou nám daroval jako matku, průvodkyni, souputnici a ochránkyni na cestě do nebes.
1: Che diva coronato di gloria in anima e corpo e che ci ha donato come madre guida, compagna di viaggio e protettrice sulla via del cielo.

vyjádřil blízkost tamním bratrům a sestrám. Připomněl rovněž národy Ruska a Ukrajiny, které podle jeho slov spojuje synovská oddanost svaté Matce Boží. Svatý otec myslel také na křesťany, kteří na různých místech světa zakouší diskriminaci nebo otevřené pronásledování. Papež se vrátil i k obyvatelům Kolumbie, kteří byli v minulých dnech zasaženi zemětřesením, ujistil je o svých trvajících modlitbách a vyjádřil sounáležitost se všemi, kdo procházejí náročnými situacemi. Spojuji se s těmito komunitami a se všemi, kteří prožívají těžkou situaci. A spolu s nimi volám, svatá Maria, pros za nás. Na závěr poutníkům popřál požehnaný sváteční den a smysluplné prožití letního odpočinku. Celé znění sobotní i nedělní promluvy naleznete v samostatných podcastech na našem webu. Aktuální zprávy. Lev 14. zaslal v pátek 14. srpna poselství ke 112. světovému dni migrantů a uprchlíků. Upřel pozornost k těm nejzranitelnějším, dětem na útěku. V souvislosti s tématem byť jen jedno z těchto dětí, v něm připomněl, že za chladnými statistikami stojí jedinečné osudy konkrétních dětí a mladistvých. Svatý otec vyzývá církev, instituce i společnost, aby nezůstávaly lhostejné a nabídly ohroženým dětem konkrétní ochranu, přijetí a naději na důstojnou budoucnost. Svatý stolec zveřejnil poselství Lva 14. určené účastníkům odborného setkání v benediktinském opatství Mount Angel v americkém státě Oregon. Setkání, které v těchto dnech probíhá, je věnováno klíčovému tématu liturgické formace v životě současné církve. Papež se v textu obrací na prefekta dikasteria pro bohoslužbu a svátosti kardinála Artura Rocheho a navazuje na zásadní myšlenky svých předchůdců i nedávna učení magisteria. Věřící mají být podle hlavy katolické církve formováni nejen pro liturgii, ale především samotnou liturgii. Svatý otec zaslal poselství účastníkům a organizátorům 3. národního dne mládeže, který se o víkendu konal v mexickém Monterrey. Ve svém sdělení mladé lidi vyzval k hlubokému spojení s Kristem a povzbudil je, aby se i uprostřed současných společenských výzev a těžkostí, jako jsou násilí či lhostejnost, stali odvážnými následovníky Krista. Svatý otec dnes zaslal soustrastný telegram obětem silného zemětřesení, které zasáhlo indonéskou provincii východní Nusa Tenggara na ostrově Flores. V poselství, jež podepsal vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin a které bylo adresováno arcibiskupovi z Ende Paulisi Budi Kledenovi, vyjádřil svatý otec svou duchovní blízkost a solidaritu všem, kdo trpí následky této přírodní katastrofy. Na Sicílii, kam je vyslán jako papežský legát pro oslavy 900. výročí přenesení relikví mučednice svaté Agáty, předsedal kardinál Pietro Parolin včera večer modlitební vigílii v Aci Castello, kde byly ostatky svaté uloženy, než budou převezeny do Katánie. Její život byl založen na nejvyšší jistotě – patřit pánu. Její svědectví i nadále promlouvá k církvi, řekl vatikánský státní sekretář. Dnes večer se v Katánii uskuteční papežská mše za jeho účasti. Od mikrofonu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Jestli se k nám chcete připojit a modlit se s námi, stačí si v novém vydání breviáře nalistovat stránku 1290. 1290.

0: psát. Všechny částky modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to stránka 1160. 1160. A samozřejmě další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Jiří.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání, sláva
0: Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Všícky chvály nade všehodný, dobroty plný, mocný, moudrý, silný, náš Pán Bůh velebný, stvořitel všech stvoření, není jemu rovný.
1: On je od věčnosti jediný, v moci, v moudrosti, v skutcích svých předivný, místem neobsáhlý, v cestách svých nevystihlý, bohatství nesmírný.
0: On učinil anděly v nebi, člověka stvořil a svěřil mu zemi, i všechno stvoření, ten však vzal porušení, byv ďáblem svedený.
1: Bůh pak vydá bídy náramnost, stvoření svého pro hřích těžký zašlost, viny trestu hodnost, rozhodl se pomoci pro svou dobrotivost.
0: Proto ho chválí všichni věrní, vzdávají Bohu svému děkování, za hojné spasení, chvála tobě náš Bože, za tvé smilování.
1: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Boha Bohů, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Oslavujte Pána Pánů, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On sám učinil velké divy, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On moudře učinil nebe, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On rozprostřel na vodách zemi, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On učinil veliká světla, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože.
0: On pobyl Egypťany v jejich prvorozencích, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On vyvedl Izraele z jejich středu, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Mocnou rukou a napřaženým ramenem, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On rozdělil Rudé moře, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A převedl Izraele jeho středem, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On svrhl faraona s jeho vojskem do Rudého moře, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On vedl svůj národ na poušti, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On potřel veliké krále, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On zabil mocné krále, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sichona, krále amorického, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A Oga, krále bašanského, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: A dal jejich zem do majetku, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Do majetku Izraeli svému služebníku, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On si vzpomněl na nás v našem ponížení, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A vysvobodil nás od našich protivníků, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On dává pokrm každému tvoru, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Boha nebes, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože. Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, nebo skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy. Krátké čtení je z prvního listu Solunianům z 3. kapitoly. Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

0: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
0: Mé zvednuté dlaně, ať jsou jako večerní oběť.
1: Jako vůně kadidla.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla. Veleb duše má, Hospodina.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Veleb duše má, Hospodina. Ježíš neopouští ty, kdo v něho doufají, proto ho pokorně prosme.
1: Synu Boží, vyslyš nás. Kriste, náš Pane, ty jsi naše světlo, osvěť svou církev.
0: Aby hlásala národům veliké tajemství lásky, která se nám v tobě zjevila.
1: Ochraňuj kněze i ostatní služebníky své církve.
0: Když káží jiným, ať sami věrně konají tvou službu.
1: Ty jsi zjednal svou krví světu mír.
0: Odvrať hřích, nesvornosti a metlu války.
1: Bohatstvím své milosti pomáhej manželům.
0: Aby dokonale ji zobrazovali tajemství tvé církve.
1: Prokaž všem zemřelým milosrdenství a odpustím hříchy.
0: Aby se radovali mezi tvými svatými.
1: Synu Boží, vyslyš nás.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
2: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Zůstaň s námi, Pane Ježíši, když se schyluje k večeru a oživ naši víru, abychom tě spolu se svými bratřími poznávali ve slovech písma a přilámání chleba. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve 9:45 večer vás na Proglase zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme Cantio Sacra, proč se kormoutíš duše má, od Samuela Šajda. Skladbu zahraje od Ertemat na varhany.

Slyšeli jste Kantyho Sakra, proč se kormoutíš duše má od Samuela Šajda. Skladbu zahrál od Ertemat Navarhany. Následuje mše čtyřhlasá od Williama Birda. Skladbu přednese Oxford Kamerata pod vedením Jeremyho Summerlyho.

Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste mši čtyřhlasou od Williama Birda. Skladbu přednesla Oxford Kamerata pod vedením Jeremyho Summerleyho.

Lyon, listopad 1886. Nikdy! Emílie práskla vstekle dveřmi obývacího pokoje a vybíhá do schodů. Rychle. Rychle se schovat do svého pokoje. Hlavně, aby si nikdo nevšiml slz, které jí stoupají do očí. Emílie je příliš hrdá na to, aby ukázala, že ve svých 16 letech ještě někdy pláče. A přece by jí to nikdo neměl za zlé. Zvlášť její maminka by ráda uviděla, že se tomu konečně poddá. Už to budou brzy 2 měsíce od smrti jejího otce a Emílie ještě neuronila ani slzičku. Alespoň ne na veřejnosti. Smrt pana de Cocheta byla v Lyonu pro každého šokující. Tak energický člověk, plný života. Jednoho rána prostě nevstal. Nikdo neví, jaký neduch způsobil, že se už neprobudil ze spánku. Od té doby se Emílína maminka snaží seč může. Ukázalo se, že záležitosti jejího manžela nejsou v tak dobrém stavu, jak se zdály být. Jeho investice nejsou tak výnosné, jak by si byl přál. Peněz je málo. Minulý týden musela paní de Cochetová propustit zahradníka, který pro ně pracoval. A jestli to tak půjde dál, bude nucena propustit kuchařku, služebnou i Evženii, která bdí nad Emílií od jejího útlého dětství. Dnes se tato čerstvá vdova rozhodla učinit zásadní krok, který je sice bolestný, ale na druhé straně velmi rozumný. Rozhodla se přestěhovat. Nikdy! Křičela Emílie, které právě tuto novinu oznámila. Nikdy neopustím tatínkův dům! Mně se odtud také nechce odejít, má drahá. Ale nemůžeme tady dál zůstat. Tento dům je pro nás příliš velký a příliš drahý. Našla jsem něco menšího, co bude pro nás dvě naprosto dostačující. Nikdy! A Emílie vyběhla s prásknutím dveřmi.

Ani ne o 3 dny později prochází Emílie všemi místnostmi jejich nového domu. Podívej, volá radostně její matka, máme dokonce kousek zahrady. Budeš tam moc zahradničit, jako si to dělávala s tatínkem. Ať se paní Dekošetová snaží být sebevíc nadšená, její dcera se pořád tváří zachmuřeně. Neřekla ani slovo. Ani jí neráčila věnovat jediný pohled. Emílína matka ví moc dobře, co její dcera prožívá. Cítí to též. Nutnost opustit jejich bývalý dům jí rve srdce. Zanechává v něm tolik šťastných vzpomínek. Má dojem, že během několika týdnů ztratila podruhé svého manžela. Pojď se aspoň podívat na svůj pokoj, říká rádoby veselým tónem. Půjdu se tam podívat sama, procedí nakonec Emílie s pohrdáním. Ten dům je tak malý, že to bez problému najdu. Paní Dekošetová se smutně dívá na záda své dcery stoupající do schodů. Kdyby tak s ní chtěla mluvit. V patře Emílie na chvíli zaváhala. Nikdy by si nedokázala představit, že tady může být tolik pokojů. Druhé dveře nalevo, volá z přízemí matka. Emílie se nemůže ubránit úsměvu, když slyší, jak ji maminka naviguje. Odvahu, mami, prolétne jí myslí, aniž by chtěla. Emílie vykročila a už otvírá dveře. Pokoj není velký, ale dívka se v něm proti své vůli téměř hned cítí dobře. Světle modré tapety, které pokrývají stěny, se jí okamžitě líbí. V rohu pokoje osvětleného 2 velkými okny vedoucími na zahradu stojí široká postel. Emílie se chvíli zamyšleně dívá na kousek zeleně, který tak nadšeně před okamžikem vychvalovala její matka. Bude mít ještě vůbec někdy chuť sázet květiny? Činnost, kterou tak ráda dělávala se svým otcem? Emílie rychle ustoupila od okna. Tak jako pokaždé, když pomyslí na svého otce, jí přemáhají emoce, ale Emílie se jimi v žádném případě nechce nechat zaplavit. Její otec by ji nechtěl vidět fňukat jako malou holku.

Jako jediná dcera manželů de Cochetových byla Emílie tatínkovým miláčkem. Vychoval ji tak, aby jí nic nescházelo. Často jí přivážel z manufaktur ve městě nádherné hebké látky, aby se z nich nechala ušít přepichové šaty. Moje dcera si zaslouží to, co je nejkrásnější, říkával rád, když obdivoval Emíliiny tmavé vlasy a hluboké hnědé oči. Nicméně přesto, že jí rád vídal hezky oblečenou, pan de Cochet nestrpěl afektovanost a fňukání. Člověk kňouráním nevyroste, opakoval často.

poblíž krbu byly v dřevěném obložení skryté dveře, otevírající se do maličké koupelny. Polovinu z jejího omezeného prostoru zaujímala měděná vana. Emílie v duchu děkuje mamince, že ji zde nechala nainstalovat. Připomnělo jí to ten den v roce 1874, kdy tatínek nechal triumfálně přinést měděnou vanu do jejich bývalého domu. Co to je? Ptala se tehdy sotva čtyřletá Emílie. Vana. Vana? Ano, moje milá holčičko, vana, opakoval hrdě tatínek. V tom okamžiku někdo zazvonil u dveří. Pan de Košet? Ptal se jeden z mužů na zápraží. Osobně. Domácí koupelová služba, představil se neznámý. Očekávám vás, odpověděl Emilín tatínek se širokým úsměvem. Prosím, pokračoval, když jim dával znamení, aby jej následovali. Oba muži, nesoucí každý po dvou vědrech horké vody, vešli do domu. Pan de Košet je zavedl až do koupelny, kde trůnila nová vana. Tady to je, ukázal s hrdostí. Oba muži tedy vyprázdnili obsah věder do vany a hned se vraceli k cisterně, která čekala před domem, aby je znovu naplnili. Emílie viděla něco takového poprvé v životě. Až do této chvíle to byla Evženie, kdo měl na starost ohřívání několika litrů vody, které stačily ke koupeli v dřevěné kádi. Po naplnění vany teplou vodou se do ní děvčátko ponořilo, provázené láskyplnými pohledy rodičů. Jaká to pro ní byla radost šplouchat se v teplé vodě. Ten den představoval pro Emílii vstup do vanové éry.

Kolem postele se po dřevěném obložení pne malovaná girlanda malinkých modrých kytíček. Čáry jsou tak jemné, že se Emílie nemůže ubránit, aby je špičkami prstů nesledovala až k drobným kuličkám tvořícím okvětní lístky. Když narazila na jednu perličku modré barvy, která byla o trochu větší, bavila se tím, že se ji snažila jemným stlačováním dostat do stejné úrovně s ostatními. Z ničeho nic ta větší kulička najednou vklouzla do dřeva a uvedla v pohyb neviditelný mechanismus. Bylo slyšet lehké klapnutí a ve stěně se otevřela malá dvířka. Emílii se rozbušilo srdce. Vsunula do otvoru ruku a opatrně šátrala v jeho hlubinách. Prázdno. Počkat, možná tam úplně vzadu, tam za špičkami prstů. Ano, něco tam je. Emílie jen stěží dokáže ovládnout své vzrušení. Natahuje ruku a snaží se prsty dosáhnout co nejdál, aby se jí podařilo uchopit tu tajemnou věc. Marně. Co když to jsou peníze? Sní. Balíček bankové, který by pomohl mamince z nesnází a my bychom se mohli vrátit k nám domů. A nebo šperky? Či akcie na majitele? Emílie hledá očima, čím by si ze svého okolí mohla pomoci. Pohled se jí zastaví na kleštích na ohárky, které visí vedle krbu. To mi poslouží, říká si, berouc je do ruky. Emílie tedy noří dlouhé kleště do otvoru a pomalu k sobě z útrob skrýše přitahuje ten pečlivě uschovaný poklad. Dívka je zklamaná. Nebyly to ani peníze, ani šperky, natož pak nějaké akcie. Je to jen obyčejný balíček dopisů svázaných modrou sametovou stužkou.

na zámku Naděje 14. října 1792. Moje drahá Elizabet, dnes večer opouštím náš krásný zámek Naději. Zanechávám jej v rukou Magdalény a Ludvíka. Chudáci už jsou tak staří. Budou mít dost sil, aby se dál starali o naše panství? V jakém stavu asi najdeme naše sídlo, až se vrátíme? Protože my se vrátíme, slibte mi to. Nedokážu si představit, že bych odcházela navždy. Kdybyste viděla svou sestru, nepoznala byste ji. Stala jsem se Charlotte obyčejnou. Jestli ještě pořád máte moji miniaturu, tak si můžete odmyslet pěkných pár centimetrů mých blond kadeří. Magdaléna mi je právě před chvílí ustřihla, protože se mi o to požádala. Umíte si představit, jaký to drásalo srdce? Tak ráda nás česávala, aby se nám vlasy krásně leskly. Pamatuji si na ty nekonečné seance, kdy jsem netrpělivostí kopala nohama a doufala, že ji maminka zavolá k nějaké jiné práci. Moje vlasy jsou teď ustřižené. Magdaléna už mě nebude česat. Neměla jsem na vybranou. Musím se vám přiznat, že to pro mě bylo těžké obětovat všechny mé lokny. Skoro jsem až plakala. Není to neuvěřitelné? Já, která jsem nikdy nebrečela, ani když jsem spadla z koně, tak teď slzím, protože mi stříhají vlasy. Ale můžete být klidná. Vaše sestra se brzy vzpamatovala. A nakonec jsem s výsledkem docela spokojená. Můj nový účes mi dodává vzezření rošťačky, což se mi docela líbí. Samozřejmě, že mamince by se takové vymoudění zdálo nepřiměřené našemu stavu. Ale Charlotte z Naděje už není. Jmenuji se prostě Charlotte. Charlotte obyčejná. A vy, kde se teď právě nacházíte? Píši vám a ani nevím, na jakou adresu mám tento dopis poslat. Možná, že ji pošlu našim příbuzným Andriézovým, kteří jsou už v Anglii. Dávejte na sebe pozor a nevracejte se, dokud to tady všechno neskončí. Nechci, aby se vám něco přihodilo. Někdy si říkám, že bych asi udělala lépe, kdybych odjela spolu s vámi do Anglie. Mohla bych tak na vás stále dávat pozor. Odpusťte mi, že jsem vás nechala utéci samotnou. Ale navzdory žalu, který mi způsobuje naše odloučení, jsem v hloubi duše přesvědčená, že jsem měla zůstat. Moje místo je zde. Je tady tolik práce. Někdy jindy vám napíši o svých záměrech. Už je pozdě a musím už jít. Ať vás pán ochraňuje, drahá Elizabet. Buďte opatrná. Charlotte.

0: Knihu Sophie de Milheim, podepsána Charlotte, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze. Slyšeli jste její první část, kterou načetly Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Píše se rok 1892. Je 10. srpen, svátek svatého Vavřince. Odpoledním lesem v suchém dolu u Police nad Metují kráčí pěšinou v mlází 14-leté děvče jménem Kristýna Ringlová. Hledá houby, je vedro a hub je málo. Příjemný lesní chlad ji alespoň osvěží. Náhle Kristýna uvidí u pěšiny vysokou, štíhlou postavu v černém až na zem splývajícím rouše, které přiléhá těsně k tělu. Hlavu má zahalenou černým šátkem, že ani vlasy nejsou vidět, líce vpadlé, bledé, oči skelné, ani jimi nepohne, hotová mrtvola. Postava, která se nachází asi 6 kroků, se náhle přiblíží. Pronese dvakrát tato slova.
1: Pozdrav Pán Bůh. Pozdrav Pán Bůh.
0: Když se vyděšením omámená Kristýna dává na útěk k domovu, zaslechne za sebou potřetí.
1: Pozdrav Pán Bůh.
0: Tak nastává v poklidné obci Suchý důl zvláštní událost, jak je uvedeno v místní kronice, kterou vede řídící učitel Jan Štál. My právě sedíme v budově Soudolského obecního úřadu s panem starostou Vítězslavem Vítkem a je tu s námi také pan magistr Vojtěch Klíma, archivář státního okresního archivu Náchod, který nám teď poví něco více o samotných začátcích zjevení.
2: Zjevení bylo celkem 23, poslední zjevení bylo 8. ledna 1895. V době prvního zjevení vlastně Kristýna Ringlová byla 14-letá žačka tehdejší suchodolské školy momentálně.
0: Za 14 dní po prvním zážitku se zjevením se Kristýna opět vydává do lesa a ani si neuvědomí, že se ocitne na stejném místě jako minule. Pan řídící učitel v kronice o tom píše. Krásná vznešená paní, silné vysoké postavy, plného obličeje, něžné bílé pleti, růžových lící, blankitných očí, malinkých úst a korálových rtů. Husté kaštanové vlasy vlní se jí po zádech. Celé vzezření jeví božskou dobrotu a libý úsměv hlásí vznešenost zjevu. Postava byla zahalena v dlouhý šedý plášť, tak, že žádného údu viděti nebylo, tím méně chůze, jaké zříti bylo, ač zjev dříve asi na 6 kroků vzdálený od děvčete, přiblížil se až na 3 kroky k němu, jel se k němu takto mluviti.
1: Neboj se, děvčátko, neboj. Věříš v Boha? Co se zbála, jak jsem se ti ukázala? Neboj se, děvčátko, já ti něco povím. Já jsem slovo Boží. Dříve to byl posel. To místo, ať lidé za postrach nemají. Na tom místě, ať se modlejí. Děvčátko, nezapomeň těch slov. To jsou slova od Boha. Co se tvoje matka bála? Nic zlého jsem ti neudělala. Po třetí ti povím více.
0: Nyní se už Kristýna tolik nebála. Zamířila domů, vzala tušku a papír a to, co viděla a slyšela, si zapsala. Prý to udělala automaticky, snad z nějakého vnuknutí. A to pak činila pokaždé celkem 23krát. Dříve nebo později, jak by se dalo čekat, Kristýna narazila na první problémy.
2: První větší, řekněme, odpor vůči suchodolským zjevením přišel ze strany tehdy nově ustanoveného královéhradeckého biskupa Brynicha, který 15. října 1893 vydává první pastýřský list, jímž doporučuje věřícím, aby do Suchodola nechodili, nemodlili se tam a neměli věřit na zázraky, které se tam údajně měly odehrát, eventuálně až po prověření ze strany církve. V roce 1894 přijeli 2 církevní představitele z Hradce Králové, vyslýchali jednak samotnou Kristýnu, jednak představitele komitétu, který měl na starosti zbudování kaple a křížové cesty, soudní brány a úpravu původní studánky. Výsledkem byl druhý pastýřský list biskupa Brynicha z 12. srpna 1894, v němž přímo zakazuje jakoukoliv návštěvu a ve své podstatě neuznává suchodolská zjevení. On jednak argumentoval tím, že sama Kristýna není na takové, řekněme, duševní úrovni, aby těm zjevením porozuměla, nebo že se jí zjevili. Nejen ze strany biskupa, i ze strany tehdejšího mochovského faráře Sigismunda Boušky padl i názor, že zjevení jsou vymyšlená matkou Kristýny, která ze zjištních důvodů navedla svoji dceru, aby tvrdila, že se jí údajně zjevila Panna Maria. Již zmíněný komitet, který se skládal z představitelů Suchého dolu, Police a Ledhuje, Kristýnu vyslýchal a došli k závěru, že Kristýna je po duševní stránce zdráva. Do konce svého episkopátu Brynich na suchodolská zjevení svůj názor nezměnil. Pokud se nepletu, i ve Vambeřicích, pokud tam putovali čeští poutníci, byly výstrahy znění, kdo chodí do Suchodol, nedostane rozřešení. Kristýna.

0: se zjevením.
1: Nasledoval i konflikty s představiteli státní moci. Například 2. ledna 1895, kdy se mělo odehrát zjevení, které Kristýna avizovala již 2 měsíce dopředu. Tehdejší brumlovský okresní hejtman Karel Pohl úmyslně nechal předvést Kristýnu na ten čas, kdy se mělo odehrát to zjevení. Kristýna nechtěla uposlechnout, ale četníci ji sebrali a odvezli do Broumova. Kristýna následně byla obviněna z násilí vůči četnictvu a byla potrestána odnětím svobody v trvání 1 měsíce se 2 posty.
2: Jak to násilí od slabé dívky mohlo vypadat proti četnictvu?
1: Upřímně si to nedovedu představit. V roce 1902 proběhla tiskem zpráva, že Kristýna má být těhotná s blíže neznámým mladým knězem. Toto obvinění bylo následně vyvráceno.
3: Problémům Kristýny však zdaleka nebyl konec. Byla totiž dokonce obviněna z vraždy.
1: Tato etapa začala v roce 1901, kdy se Kristýna přes Františku Štulířovou z Dolního Štěpánova u Olomouce, která po českých zemích prodávala různé poutní obrázky, seznámila s její neteří Aneškou Špačkovou, které u zmíněné Františky Štulířové sloužily jako služky. Následně se začátkem listopadu 1901 obě dvě děvčata rozhodla, že podniknou cestu do rakouského poutního místa Mariazell. Ovšem z této cesty se vrátila pouze Kristýna a Aneška Špačková byla pohřešovaná. Její tělo se našlo nedaleko Mariazell až v září roku 1902. Obvinili z toho Kristýnu, mnoho věcí svědčil i proti ní, jelikož i po té době, co se Kristýna rozešla s Aneškou, Kristýna posílala za Anešku pohledy jejím rodičům. Samozřejmě ti to poznali podle písma, jelikož to bylo odlišné. Kristýna se k vraždě nepřiznala, ale přitížilo jí to, že před soudem dosti často měnila své výpovědi. Soudní proces probíhal na Olomouckém soudě, který 4.7.1903 vynesl rozsudek smrti oběšením. Ten byl ovšem následně 24. ledna 1904 zmírněn na 15 let vězení s několika posty a trest jen odpíkala celý. Několikrát bylo žádáno o její propuštění, ať už ze strany její matky, která v roce 1910 umírá, následně ze strany jejího bratra, který zahynul za první světové války v roce 1915. Kristýna byla propuštěna až na žádost manželky jejího bratra v roce 1916. Poté se Kristýna přestěhovala zpět do Suchého dola, kde začala pečovat o postavenou kapličku, která mezi tím dosti zkátrala. Poté na krátkou dobu se přestěhovává na Moravu do vesnice Spytihněv, kde se stará o děti. V roce 1939 se Kristýna stěhuje zpět do Suchého dolu a obydlí nachází v jednom ze 2 vyřazených železničních vagónů, které byly do Suchého dolu dovezeny v roce 1924 nebo 6. Od roku 1939 do roku 1955 Kristýna tedy bydlí v jednom z těch 2 vagónů, které vlastně sloužily jako obydlí pro nejchudší obyvatele Suchého dolu. V roce 1955 se Kristýna vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu stěhuje do pečovatelského domu v Rožďalovicích. Následně v roce 1957 byla převezena do podobného ústavu v Hořicích, kde 27.10.1957 umírá a jejím výslovným přáním bylo, aby byla pohřbena na svatogořáckém hřbitově v Hořicích. Asi neměla na Suchý důl dobré vzpomínky. Část lidí byla na její straně, část lidí většinou církevní představitelé a takoví, řekněme, pokrokově smýšlející lidé byli proti ní a proti vlastně zjevením.

0: Kristýno břízo u cesty.
1: Kristýno mrtvé nevěsty.
0: Důkazy, provazy, milost.
2: V místě zjevení byla postavena kaple, pod ní se nachází růžencové schodiště a křížová cesta. U studánky vznikla nádrž na vodu a kamenný most s nástavbou, takzvanou soudní branou, která tvoří začátek křížové cesty.
3: Kaple Panny Marie byla vystavěna v roce 1897 a po dlouhá léta ve své podstatě byla stavbou nelegální, jelikož nebyla nahlášena ať už politickým úřadům a nebyla schválena i církevně. K posvěcení kaple došlo až v roce 1998. září.
4: Změnil se nějak postoj církve po změně biskupa, kdy odešel biskup Brynich a nastoupil biskup Doubrava?
3: Biskup Doubrava navštívil samotné místo, kde se měla udát ta zjevení. Zde se pomodlil a vyjádřil se v tom smyslu, že je to velmi hezké místo, ale samotné zázraky na ty názor nezměnil.
4: A tento stav vlastně, dalo by se říct, trvá dodnes?
3: Ze strany církve trvá dodnes. Lidi sem chodí stejně a myslím, kdyby ze strany církve ty zákazy platili, tak v roce 1990 by tehdejší biskup Očenášek nepovolil vysvětit kapli.
2: Dostáváme se do současné historie místa. Začneme další mimořádnou událostí, a sice požárem dřevěné kaple, která byla úmyslně zapálena. Více nám teď řekne suchdolský pan starosta Vítězslav Vítek.
5: 8. července v roce 2010 mě bylo oznámeno ve 12 hodin, že pravděpodobně hoří zelená kaplička. Tak jsem nechal všechno pryč, jel jsem nahoru a už tam bylo požářiště, dá se říct doslova. Právě ten den mělo zasedat veřejná schůze zastupitelstva obce. Svolal jsem toho do kulturního domu. Byla to veliká účast občanů a občané a zastupitelé rozhodli, že se ta kaple musí postavit znovu. Takže jsme požádali krajský úřad Královéhradeckého kraje zkráceným procesu, aby byla vyhlášena veřejná sbírka. Na tom požářišti se konalo několik benefičních koncertů. Byly tady skotské dury z Prahy. Velkou nápomoc nám pomáhala paní starostka města Police. Na to se vybralo přes 100 000 korun na těch benefičních koncertech. A můžu říct teda, že veškeré občany, složky obci, podnikatele z celého Polická Bromovska přispěli a celkem se vybralo na kapličku 1 735 885 korun. Tato sbírka se konala, dá se říct, 1,5 roku. Veškeré dřevo na kapli věnovala rodina Ticháčkových. Rodina Ticháčkových, to byla číslo pomyslné jedna, byla to Šolcovna, se říká, a Šolcovna znamenala, že to byl největší statek obci a ten dělal i toho Šolce, jako teď se říká, starosta. Základní kámen byl položen 12. června 2011. Slavnostní vysvěcení proběhlo 8. července 2012. Svěcení provedl sám kardinál Duka. V kapli se konají různé svatby, křtiny, koncerty a o kapli se stará obec společně s Růžencovým bratrstvem z Police nad Metují. A ročně tomu Růžencovým bratrstvu na dohodu dám nějaké finance, že jo. Teďka třeba konkrétně na Štědrý den, ve 14 hodin tam bude chrámový sbor z Police nad Metují, to jsou davy občanů, který každoročně na to chodí. A už to je taková tradice a už to bude zachovaný. No. Můžu říct teda, že během letního období jsou davy osob, nejenom z Čech, teda z Německa a z Polska. Vidíme to i na veřejné sbírce. Potom jsme rekonstruovali vlastně celou křížovou cestu. Něco bylo z projektu česko-polského. Veškeré kříže se opravili. Ještě bychom chtěli renovovat soudní bránu. S tím obnoví ten pramen, že tam začíná být málo vody. No. Obec má spolupráci s obcí Vambeřice. A tu obec jsme si vybrali z toho důvodu, že dávno chodili procesy tu Vambeřic. V roce 1990 se obnovilo. A teď chodí vlastně z Polická i Broumovská procesy z Police nad Metují přes Suchý Dům, Slavný až do Vambeřic, kde se koná mše. A my jako z obcí Vambeřice velice dobře spolupracujeme, jezdíme tam na veškeré ty jejich slavnosti do baziliky Vambeřic. Panem Soutisem, panem farářem se velice dobře znám. No a ještě bych mohl říct akorát, teda, že jsme dělali několik cirka brigád a bylo to vždycky sobota, neděle, po 3 týdny před vysvěcením a můžu říct teda, složky, občané, chalupáři. Dali svoji techniku, malý bagry, malý traktury. Já si jenom připravil občerstvení.
1: Kristýnovi vagóně v polici nad metrují, Kristýno svatá ve vyřazené sluji.
0: Kristýno poustevnice, služebnice místa,

0: Kristýno, za zázrakem. Kristýno, jak lze přežít se zjevení.
1: Na faře v sousední Polici nad Metují jsem také vyhledal místního pana děkana Mariana Levického.
2: Otče, já bych se vás chtěl zeptat, jaký je postoj církve, respektive vaší farnosti k poutnímu místu v Suchém dole. Víme, že biskup vlastně zakázal shromažďování lidí, nicméně potom otec kardinál Duka vysvětil znovu kapli v roce 2012. Jak to tedy je v současné době?
3: Pro účely náboženské postaralo se Polické ružencové bratrstvo, které tady fungovalo ještě v době předrevoluční, takže oni se scházeli po domech a v roce 1998. září povedlo se u pana arcibiskupa Karla Černaška vyžádat povolení na vysvěcení této kaple, protože od postavení ta kaple vysvěcená vlastně nebyla. A tak to vysvěcení dalo nový impuls k tomu, že ružencové bratrstvo se o tou kapli stará dodnes. Každý měsíc, jestli počasí jenom umožňuje, tak jsou vlastně v kapli zelené. Takže možná říci, že ta kaple má svoje místo v srdcech lidí. To jsme viděli, kdy vlastně vychořela a kolik lidí se dalo do toho, aby ta kaple zase nově byla postavená. Škoda, že ta, která schořela, dočkala by se v příštím roce 120. výročí od vzniku. Takže vznikla v roce 1897. Ale ta nová bude mít v příštím roce už 5 let a funguje. Je útočištěm počestných, kteří tam přecházejí. Ona prostě žije svým životem. A možná ještě více stala se vědoma lidem, kteří předtím možná oni ani věděli málo nebo vůbec nic. Tím aktem vandalismu vzniklo tolik solidarity mezi lidma a přitom i zastupitelstvo s panem starostou, kterému vlastně možná děkovat za to, že i hned po té požáru se i hned rozhodlo, že postaví se nová s tím vším, co se dalo zachránit, ale zachránilo se opravdu málo. Pan kardinál Dominik vysvětil a posvětil tuto kapli. On to nám vlastně slíbil, protože to jsme s ním ještě dojednávali, jako kdy byl biskupem tady v Hradci, no a pak potom boží síla ho přesunula kousek dál. Takže se vrátila. Účast byla jako vynikající. Možná ne až taková, kdy tady vlastně na začátku 20. století největší pouť přitáhla k Podolicím až 15 000 poutníků. Takže není divu, že se rozvinula likérka, že se město těšilo na ty, kteří tam přicházeli. Dnes možná už to nejsou tisíce, ale ty stovky, kteří prostě procházejí tím místem, je jich celkem slušný počet taky. A občas, kdy tam jdu i já, většinou někdo tam otevře dveře, protože to jsou otevřené do kořan. Kdyby chtěl někdo modlit se i v noci, není to v té kapli nemožné. Faktem je, že tato kaple má svoje místo a nikdo jinak neříká, sice má titul Panny Marie Ružencové, ale všichni říkají zelená kaplička, protože ta zelená barva tam prostě je jí tam nejvíce. A je dobře, že se vrátila na své místo, i slouží poutníkům, ale i pocestným tým, kteří prostě procházejí, navíc ze zvědavostí. Ale je taky mnoho těch, kteří tam vlastně nechávají svíčky, jiní zase občas se stane, že tam nechají nějaké psaníčko, poděkování, nějakou prosbu. Nebudeme se vrátit až do hluboké minulosti, protože to nám by nic nedalo. Či bylo to pravé, nebo nebylo to pravé. Účel svůj splnilo, plní a doufám, že plnit bude.
1: Na závěr našeho pořadu jsem si promluvil s paní Janou Zíbrovou, zakladatelkou jednoho z našich prvních domácích hospiců Duha v Hořicích. Poví nám totiž něco o překvapivých souvislostech mezi hospicem a Kristýnou Ringlovou.
4: V únoru roku 2012 mi přišel domů dopis od jedné ženy z Mnichova Hradiště, která mi upozornila v tom dopise na místo mariánských zjevení v Suchém dole a poslala mi brožuru, kde jsem se vlastně mohla seznámit s Kristýnou Ringlovou. A v dopise také mimo jiné psala, že za vznikem domácí hospice Duha v Hořicích stojí právě Kristýna Ringlová. Samozřejmě to vzbudilo ohromný zájem nás všech a my jsme také vyhledali hrob, který je na Hořickém hřbitově, a vlastně jsme se začali o Kristýnu Rinkolu nějakým způsobem zajímat a zjistili jsme, že v závěru svého života byla hospitalizovaná právě v Hořické nemocnici, ale přímo na místě, kde je zázemí domácího hospice Duha v Hořicích. A byl to infekční pavilon, který vlastně měl pacienty s tuberkulózou nebo s jakoukoliv další infekční nemocí, a ona tam na tom hořickém pavilonu vlastně zesnula. A potom si přála být pohřbená v Hořicích, na hřbitově. My, když jsme to místo nalezli, tak jsme zjistili i z toho dopisu, že se o to místo hrobu v Hořicích stará její příbuzná. Nicméně ten hrob nebyl v úplně dobrém stavu, tak jsme požádali našeho kamaráda, kamenosochaře, aby ten hrob opískoval, a o to místo jsme se začali starat. Bylo pro nás i zajímavé, že vlastně jsme také byli konfrontováni s prosbou v tom dopisu, kdy vlastně ta dotyčná psala, abychom se přimluvili o nemocného kněze. My jsme od té doby těch dopisů dostali víc, protože jsme zveřejnili na našem webu, že se o to místo hrobu Kristýny Ringlové staráme, a čas od času přijde nějaká prosba. Naposled to byla prosba, myslím, že z Českých Budějovic, kde rodiče prosili, aby jsme se přimlouvali o nemocnou 20-letou dívku s nádorem mozku. Také si vzpomínám, že v době návštěvy Suchého dolu jsem navštívila strýčka Marie Svatošové ve Zbečníku, to je nedaleko vlastně od toho místa, kterému v té době bylo 84 let, a ptala jsem se ho, jestli nepamatuje tu dobu, kdy se Panna Maria zjevovala. A on mi řekl, že si pamatuje na maminku, která jim říkala, pojďte se děti podívat ven na ten kopec za domem, je tam velká záře, v Suchém dole je Panna Maria, budeme se k ní modlit. A byl to takový zvláštní jev, který byl na nebi. Netoužíme samozřejmě v Hořicích po senzaci, ale nějak víme, že je možné vlastně prosit Panu Marii prostřednictvím Kristýny Ringlové, takže o ten hrob se staráme a také nějaký prosíme o přímluvu za naše pacienty.
1: Uzavíráme příběh starý více než 120 let. V našem pořadu jsme mimo jiné vycházeli i z publikace Ireny Jirků Příběh suchdolské kapličky, která vyšla v roce 2012. Chtěl bych poděkovat všem našim respondentům za ochotnou spolupráci na pořadu. Panu archiváři Vojtěchu Klímovi, panu starostovi Vítězslavu Vítkovi, politickému děkanovi Marianu Levickému a také Andreje Novotné za zapůjčení hlasu v ukázkách. Je případ Kristýny Ringlové již téměř zapomenutá minulost? Nevím. Existuje stále mnoho otazníků, které uzavřenost příběhu zpochybňují. Byla Kristýna skutečně vražetkyní? Celý život trvala na tom, že mluvila pravdu, a v Šolcově lese měla skutečná zjevení. Setrvávala také až do konce života na tvrzení, že je nevinná a že byla za smrt Anežky Špačkové odsouzena neprávem. V 60. nebo 70. letech 20. století došel do Suchého dolu německý psaný dopis z Vídně nebo z Mariacel, kde jakýsi kněz na smrtelné posteli napsal, že Kristýna Ringlová je nevinná, neboť znal jméno skutečného vraha, který se mu vyznal, ale nemohl jej nikdy kvůli zpovědnímu tajemství vyzradit. Když umíral, napsal do Suchého dolu, zřejmě však nevěděl, že Kristýna již nežije. Dopis byl však bohužel za minulého režimu ztracen. Co vlastně Kristýna v lese viděla, těžko říci. Toto tajemství si vzala sebou do hrobu. Byla četná uzdravení lidí, vyprošená v Šolcově lese skutečná? A později přimlouvá se skutečně Kristýna za ty, kteří se modlí u jejího hrobu? Napadá mne, zda není rekordně rychlé znovu vybudování kaple po požáru ze sbírek lidí a její opětovné vysvěcení také zázrakem. Na tyto otázky si musí každý odpovědět sám. V každém případě nemůžeme tomuto místu upřít silný genius loci –

Jara, probouzí stromy, při dešti tanči, pozdravuj hromy. Blesky a mraky spolu se perou, sluneční paprsky z nebe se derou. Za oknem jaro, probouzí stromy, při dešti tanči.

0: jsou tam víly a vlci, co šílí právě teď.
1: Co bude se mnou, když povím ti jednou, že nemám čas?
0: Budou znít kroky po dlouhé roky zas a zas. Proč se ptáme, když se známe snad? Hezký je se ptát na pořád.

0: bude se mnou, až usou do sednou a skončí sen.
1: Projdu se tiše, ohlídám skrýše, než půjdeš ven.
0: Co bude se mnou, až půjdu se lehnout a zbaven sil.
1: Spojím se s lesy a najdu strom tvé matky víl.
0: Proč se ptáme, když se známe snad? Hezký je se ptát na pořád. Hrajem si, hrajem si až moc.

několika srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu, když už jsem nad čím zlomil hůl, jako ti ptáci po příletu.

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou. A často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti? Bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích. A je mi jedno,

všichni už spí a měl bych spát. Však lampa bzučí, stávalo se, že zapomněl jsem poslouchat a neuslyšel nohy bosé. Maminka zavřela mi knížku a já už musel do pelíšku, byl bych jí celou přečetl snad. Často jsem hadrem přikryl práh, pod dveřmi škvíra totiž byla a plamen opatrně stál, aby mě lampa nezradila. A noční můry pod stínidlem vrážely do cylindru křídlem, dočetl jsem až po obsah. Půl stoje a půl podepřen, hltal jsem napínavé řád,

se před očima a kredenc praská u kamen. Vrak bez plachet a bez lidí řídí se nocí kolikero. Trosečník cestu nevidí, ve tmě si svítí lampou šerou. Noc před ním jako propast zeje, v lampě málo petroleje a světlo hasne například.

a plul, aniž by věděl kam. Úpěl moře pod cyklonem, v poslední chvíli objal trám, tak jsem se setkal s Robinsonem. Bože, to bylo překvapení, papouška držel na rameni a v ruce pušku a byl sám. Věčně zelené ostrovy, ztracené v moři za obzorem, za snem, který byl bláhový, v tom světě lampy víc než sporem. Potácel jsem se chvilkou hrůzy, když zazděl výstřel z arkebúzy.

tátin dětský oblečení, ačkoliv už dávno dítě není. Vyspat se ve stanu bez krčení můžou jenom malí lidi. Ušetřit na množství jídla, taky sprcháče a mýdla. Jak Napoleon všechny řídit můžou jenom malí lidi.

prací, schovat se jak drogy pod matrací. Po dvou pivech se totálně zřídit můžou jenom malí lidi. V letadle se vejít do sedadla, v buse držet se nižšího mantla, kdekoliv tajně slídit můžou jenom

to je hezký, říkávali mi na dobrou noc. A neboj se, když to není hezký, tak naštěstí toho není moc. Tak naštěstí toho není moc. Nakopat někoho do

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Dnešní čas nese název Dobré a špatné přátelství. Katolická morálka chválí pravé přátelství, protože podporuje ctnost. Nezavrhuje ani nižší druhy přátelství, založenými na zisku a potěšení, jde-li o zisk čestný a o zábavu dovolenou. Účinek pravého přátelství je tak dobrý, že i svatý Jan Vianney si povzdechl: trochu přátelství, to je všecko, co potřebuji. Montaigne se přiznal, že ho proti hrubým a nízkým sklonům uchránilo jen dobré přátelství. Přátelství je jakási zvláštní ctnost, míní svatý Tomáš Akvinský. Všechny ctnosti však nejsou pro každého stejně uskutečnitelné. Pravé přátelství se vyskytuje proto dost zřídka. Komu se ho dostalo, tomu pak ukládá i zvláštní mravní povinnosti. Jsou různé, ale téměř všechny se dají zařadit pod pojem věrnost. Ta se projevuje stálou snahou vyhnout se všemu, co by přátelství škodilo, a neopomíjet to, co je udržuje. Rozhovory, dopisy, setkávání a tak dále. Velikým klínem rozbíjejícím přátelství je nedostatek důvěry, bezdůvodné tajnůstkaření. Nikdo není povinen důvěrné přátelství navazovat, ale je proti lásce z náladovosti rozbíjet přátelství, které se vyvinulo. Jako pravidlo rozumného postoje platí obyčejně zásada: dobré je to přátelství, které nás činí lepšími. K tomu však nevedou všechna přátelství. Mravouka varuje především před těmito čtyřmi druhy. První. Přátelství výlučné, partikulární. Spořádaný život se vyznačuje rovnováhou. Věnuje-li někdo celý svůj citový život druhému tak, že už pro ostatní lidi nemá porozumění a zájem, pak se přátelství minulo svým cílem lidi spojovat. Příčinou rozbrojů bývá taková výlučná náklonnost některých členů rodiny. V ústavech, řeholních společnostech, malých spolcích rozbíjejí výlučná přátelství jednotu celku,

0: osobě se někdy zakládá na jejich tělesných přednostech, jako je například vzhledná postava, líbivý hlas a podobně. Taková přátelství se vyskytují snadno v době dospívání, zvláště v ústavech pro hochy a děvčata. Jsou to obyčejně sympatie povrchní, prchavé. Nebezpečnými se mohou stát tam, kde se projeví začátky smyslnosti. Čtvrtým druhem je přátelství smyslné. Kde se probudí hrubé tělesné sklony, tam už by se slova přátelství nemělo vůbec užívat. Jako druh mravní převrácenosti se tyto sklony někdy projeví už u dětí, před dospíváním, ale i později.
1: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu,
3: Bohu díky.

0: Dobrý den, posloucháte Radio Proglas a u pořadu Jak se vám líbí vás zdraví a vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Julie Getz. Ahoj Julie.
1: Ahoj Martine, dobrý den posluchačům.
0: Povídáme si s Julií na dálku, ale slyšíme se hezky a dnešním milým úkolem bude rozebrat tvoje první album, které se jmenuje Nonte Audio a věci s tím spojené. No, nevydržím to moc dlouho a zeptám se, co ten název znamená, protože prostě je tak tajemný pro mě, neználce, neználka, že potřebuji rychle vysvětlení, o co vlastně jde. A kdyby to bylo tajemství, tak nemusíš, ale rád bych to věděl.
1: No, rozumím. Já tam těch významů vidím vlastně víc v tom názvu, třeba 20. A já si vlastně přeju, aby si to každý vykládal tak nějak podle sebe. Já to mám jeden jakoby speciální význam, který pro mě je klíčovější než ostatní, ale vlastně jakoby kdo to komu za jakých okolností nebo čemu hovoří, tak já bych byla nejradši, aby si to každý nějak přebral podle sebe.
0: No počkej, ale tak to si
1: přebere.
0: Nepomohla. A hlavně jako 20 významů. Tak řekni aspoň ten jeden speciální a pustíme si první písničku.
1: Říkám to já člověku, který ho chci slyšet, ale neslyším ho, protože mezi náma něco ruší signál, něco ruší ty vibrace a prostě neslyšíme se třeba.
0: OK, takže vlastně taková stížená možnost komunikace, chápu. Ta nás doufám nepostihne, protože si právě teď poslechneme první ukázku z tohoto alba Nonte Audio. Pojďme na to.

0: Julie, to je tvoje první album, tvoje první solové album, které vydáváš pod svým jménem, ale ty už v hudbě se pohybuješ dlouho, ačkoliv si vlastně, pokud se nemýlím, teda studovala herectví. Pojďme si teda ten vůbec tvůj start kulturní do tohoto prostoru, pojďme si ho trošku zhrnout. Jak to bylo? Co jsi studovala, co jsi myslela, že budeš dělat a co vlastně děláš a jak to s tebou je?
1: No, u mě se vlastně tak nějak od jak živa hodně ta hudba s tím herectvím, s tím divadlem propojovala. Mm-hmm. Že jsem jako dítě jsem chodila na housličky, pak jsem s tím sekla, pak jsem hrála na piano, pak jsem hrála na violu. Ale měla jsem velkou touhu po tom divadle. Šla jsem studovat činoherní herectví. Ale čím dál tím víc se mi to pořád propojovalo i tím, že režiséři vlastně viděli, že jsem nějakým způsobem muzikální, že mám tu violu, která je prostě charismatický nástroj, který vypadá dobře na jevišti, tak jsem to čím dál tím víc začala nějak začleňovat, propojovat, bavilo mě i zhudebňovat si třeba verše do představení. No a pak jsem se nějak chytla Kuby Čermáka a začala jsem hrát u něj v kapele a to vlastně trvá doteď.
0: A to už je spousta let, že? Ty jsi vlastně jako hráčka na violu, zpěvačka s Kubou.
1: Jo, jo, jo. U Kuby, ano, u Kuby v kapele tak hraju na violu a zpívám, ale pak ještě mám housle a piano.
0: No tak počkej, takže vlastně tak ty všechny věci, které vypadaly, že byly tak jako nakousnutý, tak ještě pořád máš v provozu, na jídelníčku. Že hraješ i na ty housle, i na violu, i na piano zpíváš. A hraješ i pořád divadlo, takže vlastně děláš pořád všechno.
1: Dělám pořád všechno, ale čím dál tím víc se mi to začíná překlápět k té hudbě. Že mám čím dál tím víc právě různých kapelních projektů a dost často teďka moje funkce v divadle je taková, že živě třeba doprovázím nebo zpívám, nebo mám tam tanečníky, kterým hraju a musím říct, že to je asi takovej můj vysněný spot, že je mi v tom vlastně jako nejlíp, když můžu nějakým způsobem propojovat tu performance s hudbou a vlastně víc tam trošku víc za toho muzikanta.
0: No a tak když jsi vystudovala činoherectví a potom se mu věnovala asi ve větší míře než dneska, tak je to tak, že se ti jako splnilo to, co jsi chtěla, a nebo ta změna je tím, že prostě třeba ta hudba je nějak intenzivnější, anebo třeba taky pragmaticky, že pro zpěváky je víc příležitostí než pro herce. Čím to je ten odklon vlastně teda od toho hraní v té maximální míře?
1: No, ono to šlo tak nějak ruku v ruce. Já jsem hodně asi víc jsem usilovala o tu činohru. Chtěla jsem hrát víc to divadlo, ale postupem času jsem zjistila, že když dělám muziku, tak jsem tak šťastná, že se tomu jako nevyrovná nic jiného. A tím pádem jsem se tomu začala víc jako otvírat, i víc to nabízet režisérům a teď jsem vlastně v momentě, kdy jsem hrozně moc spokojená, tak jak to je.
0: A máš pocit, že ti to studium herectví taky vlastně dělá jako nějakou pomoc při tom hraní, když se zabýváš hudbou, když jsi na tom pódiu, nebo to je úplně jiná kategorie?
1: No já si právě myslím, že tím, že nejsem jakoby muzikant, který vyrostl na tom, že vystudoval muziku a pak ji dělá, ale že jsem tam k tomu došla oklikou, přestože jsem vlastně dělala muziku, i když jsem třeba jí tolik nerozuměla, tolik jsem neovládala ty nástroje, ale používala jsem je jako nějaký způsob dramatického vyjádření, vlastně nějaký jako způsob vyprávění. A vlastně oklikou jsem se dostala k tomu, že jsem se jakoby na ty nástroje naučila až vlastně o něco později, než jsem je používala. Tak v tom mám pocit, že je ten můj přístup k hudbě takový možná trošku specifický prostě. No. A i když hraju, neměla jsem to v plánu, ale když hraju to svoje solo, tak mi tam přirozeně leze způsob projevu dramatického, no. I když jakoby nějak neusiluju o to prožívat nebo to nějak jakoby hrát, tak jsem už na to tak zvyklá skrz to jeviště, že se to tak nějak přirozeně děje.
0: Tak pojďme si dát druhou píseň.
1: Taky ho.

Martina doma se hodně kouří. Někdy tak moc, že se v tom kouři člověk může úplně ztratit, nebo někomu jinému se může ztratit. A oni si pak navíc ještě pořídili kouřostroj. A mně by se líbilo, kdyby ho teď zapli a celý by to tady zakouřili, až by postupně všechno přestalo být vidět. Já bych nebyla vidět, tahle místnost by nebyla vidět. Dokonce, když bych se zblízka podívala na vlastní ruku, tak ani ta by nebyla vidět. A co by na tom bylo nejlepší, že ty bys si taky nebyl vidět. Já vím, že ty nejsi vidět už teď, protože tu se mnou nejsi, ale ať tu jsi nebo nejsi, tak já tě prostě vidím všude. Ale v tom kouři by všechno zmizelo, jenom by to musela být taková ta opravdická, hustá mlha z večerníčku, co by se dala krájet. A já bych ji taky nakrájela. Já bych vzala žiletku, začala bych řezat ten vzduch a v té hustotě já bych ani nepoznala, jestli to, co řežu, je už moje ruka nebo pořád ta mlha. A to by byl ten moment, kdybych věděla, že veškerá mlha světa už je venku. Já si v sobě nemůžu vytvářet žádnou další a můžu si úplně jednoduše odpovědět na to, co je to, co mě vtahuje. Proč nemůžu spát? Proč nemůžu spát?

0: Julie, ty jsi říkala, že zhudebňuješ občas něco pro divadlo, ale písničky jako takový, který máš teda na své první desce, tak ty jsi začala psát kdy? A vzpomeneš si vlastně na ten zlom, třeba jsi řekla, že tohoto nebude do žádného divadla, ale že to píšeš pro sebe a budeš to hrát sama za sebe?
1: Jo, já myslím, že to bylo 8, možná 9 let nazpátek, kdy jsem... já už jsem to vyprávila v jednom podcastu, ale... cítila jsem, že ve mně jako začíná pukat nějaká hudba, která se chce dostat ven. A pak jsem byla na koncertě Lenky Dusilový, kde jsem viděla její skvělý solo vystoupení, kde hrála i Indiánky právě na Upre. A tak mě to jako uchvátilo a tak mě to zároveň jako naštvalo na to, že to ještě furt nedělám. Že jsem se do toho vrhla, no. Ale šlo to pak ještě skrze nějaký hodně intenzivní prožitky, kdy já jsem myslela, že budu dělat jenom hudbu, že budu vlastně jenom jako vrstvit a skládat hudbu. Vůbec jsem neměla ambice psát verše, ale pak skrze nějakou jako takovou hodně intenzivní životní krizi, tak mě začaly prostě napadat vlastní texty a zjistila jsem, že mi to ulevuje a že mi to pomáhá.
0: Takže psaní textu máš jako kdyby nějak navázaný na spíš takový jako terapeuticky nepříjemný věci? Nebo jak to je? A jak často vlastně píšeš? Kolik toho máš za ta léta?
1: Já toho právě za stolik nemám. Já mám hotových věcí, mám si myslím třeba 16. A každá ta skladba vždycky vzniká tak 2 až 3 měsíce. Je to většinou, že se jakoby intenzivně ponořím do nějakého tématu a že se mi to jako samo postupně odkrývá a ukazuje. A většinou mám mnohem víc materiálu, než který použiju, že to tak jakoby z toho vybírám a třídím to, co mi přijde nejvíc zásadní.
0: Ty jsi zmínila ten looper, já jsem tě viděl na koncertě, kdy jsi ho používala hodně. Je to teda vlastně tvůj parťák, se kterým jsi řekla, že budeš hrát spíš než se živými lidmi? Byl ten dojem vlastně z těch možností, které jsi viděla kdysi u té Lenky, tak mocnej, že jsi říkala, jo, toto je prostě lepší, než zase zhánět nějaký živý hráče?
1: Já jsem asi cítila, že potřebuju to všechno začít znázorňovat sama. Že jsem asi neuměla v té době ani předat někomu to, co vlastně od té hudby chci a cítila jsem, že se to jakoby musím objevit a ten looper právě byl skvělý skrz to, že jsem mohla začít zjišťovat, jak cítím basové linky, melodie, rytmiku, jak to vlastně vnímám. A teď jsem ve fázi, kdyby se mi hrozně moc líbilo začít hrát i přímo s muzikantama. Mám takový sen, že bych měla jednoho až dva muzikanty k sobě, tak doufám, že se mi to splní, no.
0: Aha. Jako je to tak, že člověk narazí na nějaký limit u toho looperu nebo nebo ti chybí ta komunikace na pódiu s lidma? Jak to máš?
1: No, nemyslím, že by mě to jakoby až tak limitovalo, ale ono jde o to, že když jsi na pódiu sám, asi to znáš, tak prostě vygeneruješ jenom určitý množství energie. A když je vás tam víc, tak se to přirozeně nějak samonásobí. A když jste tam jako spolu rádi a jste tam šťastný, tak se to jakoby přenáší hrozně moc na to publikum a mě láká ten přesah té hudby, že to vlastně mohla bych s někým sdílet, že už se cítím na to, ten obsah prostě jako sdílet i s někým, kdo by mi ho pomohl předávat.
0: No ale v rámci desky, kterou si teda dneska pouštíme, si měla minimálně parťáka v Ivanu Acherovi, který ty nahrávky s tebou produkoval. To bys mohla popsat ještě, jak vlastně vznikla a jak probíhala tahleta spolupráce?
1: Jo, tahle spolupráce probíhala perfektně, no. Já jsem Ivanovi nejdřív předala ty svoje demo nahrávky, což byly v podstatě jakoby koncertní varianty těch mých písniček a cítila jsem, že je chci prostě mnohem větší, mnohem košatější a nechtěla jsem, aby přesně byly svázaný tím looprovým patternem. A Ivan se toho teda chopil jako úžasně, no. Jsem mu strašně vděčná, protože jako tu svoji neskrotnou a nezměrnou hudební fantazii, tak vlastně dal do služby, bych řekla, těm písničkám, že se jakoby vlastně tam nesnažil kreovat a vytvářet nějaký svoje výmysly, ale opravdu vždycky si citlivě naposlouchal tu skladbu, co se snaží říct, a na základě toho jsme to potom aranžovali, dodávali tam samply a musím říct, že Ivan byl při té práci fakt jako neskutečně vnímavý a inovativní a jako jsem nadšená z té spolupráce. Myslím, že takhle přesně to mělo se stát.
0: Protože člověka napadne, jak to vlastně vůbec jak tebe napadlo ho oslovit, a říkám si, že to je možná kvůli nějakým divadelním kontaktům, protože Ivan Acher dělal hudbu k různým představením, třeba k utrpení knížete Šternhocha a spoustě dalších, tak jestli to souvisí s tímhle.
1: Souvisí. Já jsem se s Ivanem poznala v divadle Petra Bezruče, kde on skládal hudbu k bratrům Karamazovým. Potom jsem i hrála v inscenaci Pou, která je teďka na repertoáru Stavovského divadla, kde jsem začala alternovat Teresku Maračkovou. A já jsem jako v té době už nějakou dobu hledala hudebního producenta a furt to tak nějak jako nic nevycházelo, nic nebylo takový, že by mě to nadchlo, že bych cítila, že je to ono, že to praví. A pak se byl, právě protože jsem ani o Ivanovi neuvažovala jako o hudebním producentovi. A pak se na to představení Pou přišel podívat Jakub Čermák právě a řekl mi, a proč ty neskusíš oslovit toho Ivana Achera? A v momentě, jak to řekl, tak já to říkám, jo, to je ono, přesně, to musí vyjít, to musí klapnout. A napřela jsem veškerý síly do toho, aby Ivana přemluvila, aby se mnou šel do té desky. Já jsem hrozně ráda, že to vyšlo, protože to je přesně ten člověk, který to měl dělat. Mm-hmm.
0: Takže tak se to nabalilo. Mm-hmm. Tím, že vlastně nemáš kapelu asi sama, tak máš teda vlastně najednou jako jiný hlas a jiný uši. Říkala ti něco k těm písničkám ještě jako takovým, kromě toho, že vlastně jako udělal jako víc 3D a chybitelnější a tak, tak diskutovali jste spolu nějaký aspekty toho jako melodii, akordu, struktury a tak, všechny tyhle ty věci?
1: Jo, diskutovali jsme spolu úplně všechno. Okay. Úplně všechno, od prvního po poslední efekt, od prvního tónu po poslední. Jako Ivan má obrovský právě znalosti těch programů, takže prostě do něčeho jsem mu vůbec nemluvila, protože jsem tomu nerozuměla. Stejně tak bicí většinou aranžoval úplně sám. Ale jinak ty melodické motivy, nástroje, jaký se použijou, tak to jsme hodně spolu konzultovali. No, že vlastně jsme seděli u toho spolu celou dobu.
0: Krásný. Pojďme si pustit třetí ukázku, neboli plody této práce. A pak se vrátíme k povídání s Julií.

0: Posloucháte Radio Proglas, povídám si s Julií Getz a pouštíme si ukázky z nové desky, která se jmenuje Nonte Audio. Já vlastně ani nevím, jestli ta deska vyšla samonákladem, nebo jestli vyšla v nějakém nakladatelství, nebo jaký je teda ten background?
1: Tu disku jsem si vydala sama. Mm-hmm. Založila jsem si vydavatelství s názvem Tiny Silver Echoes. Mm-hmm. Je to první deska toho vydavatelství.
0: A taky by bylo možná fajn říct, jaký formát šel do světa, co se tohletoho týče, protože lidi volí stále různé strategie. Máme tady jenom elektronický release, pak tady máme LPčka, kazety, CDčka, tak jak to máš ty?
1: Jo, to album vyšlo jednak digitálně samozřejmě a pak vyšlo na vinylu. Mm-hmm. A pak ještě v takové speciální edici, kdy to je vlastně neonová větev, ve který je pleška, tak to je ještě taky takový objekt, který
0: neonová je větev? A proč neonová větev?
1: No, nevím, asi by bylo dobrý podívat se na ten vizuál přímo té desky, protože já tam utíkám lesem, vlastně, že nemám v ruce, mám takovou neonovou větev právě. I ten vinyl je neonovej. Ale proč to tak je, to už bych vysvětlovala nerada.
0: Dobře, ale to vlastně i narážíme teda na vizuál té desky. Ty k tomu máš taky, já jsem viděl jedno lyric video a jeden opravdu i videoklip. To bychom si ještě mohli něco k tomu říct a nalákat posluchače, aby se to pustili, třeba ten videoklip. Pojď ho představit.
1: Videoklip teďka před necelým týdnem jsme vypustili, je to videoklip k písni Zatopená šachta. Natáčel ho se mnou František Plzák, se kterým jsme se hodně, myslím, potkali v tom, co nás baví a jak to vizuálně znázornit. Mm-hmm. Máš nějakou konkrétní otázku na ten klip, nebo co bych o tom
0: řekla? Jsou tam velmi zvláštní charismatický místa. Mě to na několik málo okamžiků připomnělo takový ten slavný klip kapely Prodigy Firestarter, jak tam chodí v těch podzemních chodbách. Mm-hmm. Nevím, jestli to znáš, ale to je takový jako velký banger 90. let.
1: No tak podívám se.
0: Tak je to prostě takový industriální post-apo tunel a já myslím, že tam byl něco, co mi to evokovalo. Ale ten tvůj klip byl tady daleko výpravnější, tak mě zajímalo, jak to vznikalo a kdo to dělal, co jsi mi odpověděla. Mm-hmm. To je další otázka vlastně, jak moc třeba jsou pro tebe ty klipy důležitý, jestli chystáš k té desce jako více klipů, jestli to stojí za tu práci a peníze a síly, protože je to důležitý, nebo ti takhle to vyhovuje, když je třeba jeden velký klip. Jak to máš plánu?
1: No, uvidím. Tahle práce na tomhle klipu pro mě byla velká radost, protože jsem měla fakt poměrně přesnou vizi, jak by to mělo vypadat, kterou Franta opravdu zobrazil a znázornil tak, jak jsem si to představovala a ještě líp. Ještě samozřejmě měla jsem tam velký pomocníky, scénografku a kolegu herce Ondru Kokorskýho a všichni stylistku a všichni mi pomohli prostě ten klip dostat do té podoby, v jaký jsem se ho představovala. No. A já bych ráda udělala další klip, ale v tuhle chvíli to záleží na tom, jak se mi podaří sehnat peníze, protože vydání desky je fakt nákladná věc. A v tuto chvíli to záleží na těch penězích, ale přeju si natočit ještě něco dalšího, protože mě to baví.
0: Držím palce, pustíme si další píseň a pak bude ještě jeden krátký vstup, kde si řekneme nějaké ještě takové povšechnosti.

0: Máme tady poslední vstup s Julií Getz a taky poslední možnost si něco ještě krátce říct. Konkrétně se zeptám na tvoje další aktivity. Ty třeba hraješ stále s Kubou Čermákem, to vím, že už se děje docela spoustu let a vychází desky a Kuba je taky dost koncertně aktivní, takže takhle tě možná vidět, ale taky jsem viděl, že hraješ v kapele s Tereskou Richterovou. Myslím, že možná ano. Už nastálo. Byli jste někde v televizi, měli jste moc pěkný zvuk. Tak to mě třeba zajímá, jak se dostala tady k tomuhle.
1: Tereska mě prostě oslovila, no, že ona začala hrát s kapelou, s jazzovým triem, jak oni se jmenují, veřejně nepřístupná vodní plocha. Ano. A ještě se tam představovala nějaký melodický nástroj a tím, že mě znala už ze studií na JAMU, věděla, že zpívám, že jako se té hudbě věnuju, tak mě oslovila a to je pro mě taky velká radost, protože kluci jsou strašně skvělí muzikanti. Tereska krásně zpívá a je to pro mě zase další výzva, jak se v té muzice posunout dál. No.
0: Skvěle. No, pojďme se ještě říct úplně na závěr, jaký jsou teda plány pro příští blízké časy. Na co se těšíš?
1: Na co se těším? Já se hrozně moc těším, že si odpočinu. To je. Teď jsem chtěla začít rozposílat vinily, ale místo toho jsem onemocněla, protože to byl fakt intenzivní čas toho vydávání desky. A jinak se těším na léto, že budu mít čas se svým synem. No. A ty bys chtěl asi vědět i nějaký dobrý koncertní moje aktivity.
0: Ne, to ne, mě léto se synem, odpočinek a rozesílání vinylu až ti bude dobře, přijde jako dobrá odpověď. To se mi líbí.
1: Jo.
0: Nemusíš vůbec.
1: Ale ještě bych to teda využila, že už mám termín křestu. Zatím je teda jenom pražský křest. Uvidím ještě, jestli se mi podaří zorganizovat nějaký jiný, ale 6.11. v divadle X10 v nádherném industriálním prostoru, tak budu mít křest.
0: Výborně. Tak jo, Julie, děkuju moc za povídání, děkuju za ty všechny hudební ukázky, které jsme mohli pustit a přeju ti, ať jsi zdravá, šťastná a ať se ti daří v hudbě, jak si přeješ.
1: Díky moc, Martine. Díky za pozvání.
0: Děkujeme, tímto tady se loučí Julie Getz a Martin Kišperský. Poslouchali jste desku Nonte Audio a já se na vás těším příště. Mějte se fajn, ahoj.

rozku, že brzy zbloudíš v labirintech mozku, že dřív než utrhneš svou hvězdu hvězd, pukne ti srdce za

my pak z toho máme v duši vrásky. A co ti vepsal osud do tváře, na to se zeptej hvězdáře.

zelená paseka, motýl počítá letokruhy. Pak odletí přesně tam, co sedí ten druhý. Kouřící ohníček do toho voní, do toho voní. Motýl bojí se smrti.

V 1 hodinu ráno vás zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme 4 skladby od Jana Nováka. Uslyšíte sonátu Da Chiesa 2 pro flétnu a varhany, Panískovu píšťalu pro 3 flétny, Uprchlou píšťalu pro flétnu a Jarní tance 1 pro flétnu a kytaru. Skladby zahraje Klára Nováková na flétnu, Petr Rajnoha na varhany a Bertrand Chevalier Aldred na kytaru.

Slyšeli jste 4 skladby od Jana Nováka. Skladby zahrála Klára Nováková na flétnu, Petr Rajnoha na varhany a Bertrand Chavaria Aldred na kytaru. Následuje Tarantela pro akordeon od Václava Trojana. Skladbu zahraje Milan Bláha na akordeon.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste Tarantelu pro akordeon od Václava Trojana. Skladbu zahrál Milan Bláha na akordeon. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Pokračují prázdninové srpnové týdny, ve kterých si připomínáme některá svědectví z našeho archivu. To dnešní patří Janu Knížkovi, kterého se doptávala Karolína Vološinová. Ať se vám dobře poslouchá.
10: Dobrý den, jsem Jan Knížek a chtěl bych s vámi sdílet svůj příběh, jak jsem uvěřil, jak jsem našel Boha, respektive jak Bůh našel mě. Pocházím z rodiny, která svým způsobem ctila křesťanské hodnoty. Moji rodiče chodili do kostela, ještě než se jim narodili všechny děti, tak do kostela chodili, ale u nás doma se v podstatě o Bohu vůbec nemluvilo. Akorát, když jsme se třeba na něco zeptali, tak nám něco vysvětlili, ale vlastně úplně chyběl takový ten živej kontakt s Bohem. Takže já jsem se nějakým způsobem považoval jakoby za křesťana, věděl jsem, že Bůh existuje, ale víc jsem se o to nestaral. Měl jsem takový ten samospravedlivý přístup k životu. I jsem vnímal třeba v různých situacích, že mě Bůh ochránil a že mě vyvedl z nějaký těžký situace. Zvlášť třeba na vojně se staly dva takový hodně složitý příběhy, u kterých já jsem měl být a nakonec jsem nebyl. A přitom se to bylo natolik závažný, že ty zúčastnění nakonec zavřeli do vězení a já jsem se tomu vyhnul díky prostě Božímu vedení, že jsem u toho nebyl, že jsem se u toho nenachomítl. Velký obrat přišel ve chvíli, kdy uvěřila moje žena. Ta pochází z úplně nevěřící rodiny, ateistický, ale byla svědkem takového životního příběhu své kolegyně v práci, kdy Bůh zasáhl do toho manželství, které bylo už téměř úplně v troskách a ona celý to dění mohla sledovat. A pro ně to bylo natolik silný, že uvěřila a dala svůj život Pánu Bohu v tom smyslu, že ho pozvala do svého srdce a svěřila mu svůj život. To se stalo zhruba 3/4 roku před mým samotným obrácení. Takže já jsem pak v zápětí začal víc intenzivně hledat Boha nebo ptát se po něm, srovnávat si nějaké věci, které jsem věděl, ověřovat si, co a jak je. Potřeboval jsem si vyřešit trojedinost Boží v tom smyslu, že jsem to považoval tak, jakože když mám Boha, tak nepotřebuji Ježíše, protože mám kováře, nepotřebuji kovaříčka. Tak jako to byl takový můj osobitý přístup k víře, než jsem pochopil, že Ježíš je ten prostředník, skrze kterého já se k tomu Bohu můžu dostat. Že to Bůh tak vymyslel, aby každý, kdo přijme tu Ježíšovu oběť na kříži, měl pak přístup k Bohu a nechat se vést, nechat se proměňovat. Jeden ze základních kroků, který jsem si objasnil, bylo to, že jsem zjistil, že Bůh je živý. Opravdu, jakože to je živá bytost, která vnímá, která slyší, vyslýchá, odpouští, vyučuje a tak.